0: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Let 'em march again.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudoval medicínu na Karlově univerzitě, pracoval v klinické praxi, pak ve farmaceutické společnosti. Od roku 2000 se ale věnuje psychoterapii a zejména všímavému sebepoznání. Je také autorem mnoha publikací zaměřených na seberozvoj. Naším hostem bude už za chvíli Pavel Špatenka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes lékař a terapeut Pavel Špatenka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy teď aktuálně rozjíždíte nový projekt, který se jmenuje Nejsi v tom sám. Co všechno obnáší, co se děje a bude dít?
2: Tak hlavně to budou besedy a za B by to mohl být podcast, na který se chystáme a smyslem je prostě úplně jednoduše objasnit, co je lidská mysl a co nám přináší a co nám bere a co nám dává, jak ji poznávat a ta forma toho sdělení by měla být jiná než přednášková, také pedagogická, ale do velké míry jako prožitková nebo zážitková, protože ten projekt děláme spolu s Marcelou Dvořák-Weningerovou, Mácou a ona tam využívá herecké schopnosti a zároveň svoji životní zkušenost s tím, jak se vlastně léčila z těžké nemoci, takže chceme přinést nejen poznání, ale taky vlastně určitou formu prožitku a zároveň dát lidem možnost, aby se v rámci těch besed sami vlastně ptali a sami se o to téma zajímali. To první téma je myslela oběť a je to věc, která teď je hodně protřásaná veřejností, takže proto jsme taky to téma zvolili, ale hlavně je to to místo, odkud vlastně začíná ta naše vnitřní cesta. Mm-hmm. Z toho stavu té oběti do toho stavu, kdy si člověk vlastně plně uvědomuje zodpovědnost za svůj vlastní prožívání a za své vlastní konání.
1: Mě k tomu ale napadlo ještě téma té samoty, protože ten projekt se jmenuje Nejsi v tom sám. A říkám si, že možná ta samota je v dnešní době hodně aktuální, protože byť máme pocit, že je kolem nás spousta lidí na těch sítích, máme ty sledující a tak dál, ale jsme sami.
2: Chtěli jsme tím dát najevo takový jako impuls tomu, ale pokud se ti děje něco uvnitř těžkého a těžce srozumitelného a je to tvoje určitá vnitřní strast, tak věř, že v tom nejseš sám, protože v momentě, kdy uvidíš, že i jiní trpí podobným způsobem, tak už to přináší úlevu, protože si uvědomí, že to, co se ti děje, lze považovat za něco přirozeného.
1: Nicméně ta samota. Vnímáte to jako aktuální téma, nebo to tak není?
2: Je to určitě aktuální téma. Myslím si, že hraje výraznou roli v dnešním sociálním prostředí a shodou okolností jsem tohle téma studoval nedávno, když jsem studoval to téma oběti, že ta epidemie osamělosti, která vypukla někde v období covidu a trvala, já nevím, trvalo to 1-2 roky, bylo prokázáno, že ten stav té osamělosti měl výrazný podíl na tom, jakým způsobem se dneska radikalizuje společnost. To znamená, že ta osamělost je velké téma a je to velké téma, protože osamělost je něco, co vychází z našich raných traumat.
1: Vy hodně propagujete takzvané všímavé sebe.

ve vztahu ke vzdělání, ve vztahu k tomu, jak se člověk choval ke svému tělu, jaké pěstoval vztahy se svými bližními a kultivoval prostředí. A všechno tohleto dohromady, celá tato snaha se nazývala eudaimonia. Vytvářela vlastně podmínky pro šťastný nebo zdařilý život. To znamená, že štěstí není pocit, na který bychom si měli dosáhnout, ale je výsledkem určité komplexní celoživotní snahy. A to obnáší sebepoznání. V buddhismu je třeba tento koncept označen jako osmidílná stezka. Budou samotným. A všímavé? No, protože k tomu, aby jsme vůbec mohli pochopit sami sebe a své nitro, potřebujeme určitý stupeň koncentrace a vnitřní bdělosti, to znamená všímavé vědomí, aby jsme si všimli toho, co prožíváme. Protože mezi cítěním a jednáním je prostor, kde vznikají ty prožitkové reaktivní vzorce a ta všímavost ty prožitkové reaktivní vzorce dokáže vlastně rozpoznávat a to je místo, kde skutečný člověk dokáže ovlivňovat svůj vlastní životní příběh.

0: flow now. Ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now. Ooh.

0: každý, kdo se vydal na tu cestu sebepoznání, řekne, že ta cesta vůbec není jednoduchá, že na ní potkáte i nejen třeba své dávné bolesti, ale ty své stíny, ty čertíky, kteří tam číhají, aby vystrčili ty růžky a třeba se projevily jako nějaká ošklivá věc, kterou uděláme nebo cítíme. A leckdo si možná řekne, tak proč já bych si to dělal? Proč bych se sebe poznával? Proč je to důležité?
1: Já bych spíš použil slovo zdravé nebo prospěšné, nebo přirozené. Ono vás to k tomu stejně přivede. Jo? Tento koncept je v podstatě v tom našem duševním životě už jaksi sám osobně přirozeně vložen. A ono, pokud se naučíme vnímat věci v určitých souvislostech a v určitém kontextu, tak si uvědomíme, že lidé se vlastně bojí nejvíc bolesti. Bojí se té duševní bolesti, bojí se, že ji nezvládnou. Mají strach z toho, že budou díky tomu, že uvnitř prožívají něco těžkého, že budou celý život nešťastný. Žijou v podmínkách, kdy nemají na talíři před sebou, hele, tady jsou nástroje a možnosti, jak s tím zacházet. Jsou tady nástroje a možnosti, jak zapomenout. Jsou tady nástroje a možnosti, jak se z toho vyvlíknout, ale nemá to před sebou. A proto je tak skeptický samozřejmě. Jo? Je to jedna věc. A druhá věc přirozeně, že jo? O něčem jsme přesvědčeni, že k nám patří a o něčem jsme přesvědčeni, že k nám nepatří a že to popřípadě patří těm druhým. Mm-hmm. A skutečně, když jsme v té vnitřní oběti a když se prožíváme jako oběť, tak si říkáme, ježišmarja, tohle to ne, toho se nechci dotýkat, jenomže štěstí a utrpení spolu vždycky byly provázány. To znamená, že vlastně ten prožitek toho vnitřního utrpení a to zvědomění jeho příčin je vždycky podmínkou toho vnitřního štěstí. Jo? Takže pochopení, že tyto dvě věci spolu souvisí, nám vlastně pomůže na tu cestu nastoupit. Jenomže ten počátek nikdy není takový, že bychom byli motivovaní úspěchy třeba druhých lidí nebo vlastním výkonem, ale ten hlavní motiv jsou skutečně ty životní těžkosti. Ať už je ta těžkost vnitřní, anebo se bude ve vnějším životě, tak teprve to postaví člověka na cestu. Jiný motiv, skutečný motiv, který by dlouhodobě člověka udržel na tom, že by objevoval sám sebe a kultivoval svou vlastní mysl, tak jiný motiv dlouhodobě nefunguje.
0: Vy jste sám mockrát říkal, že vlastně ta nejtěžší věc na tom sebepoznání je to, že musíte přijmout i ty své stíny, i to, co je prostě ve vás špatné.
1: Nepříjemné,
0: protože
1: přesně.
0: Každý tam něco takového máme. Je nějaká metoda, která by se dala teď ve stručnosti nastínit. Jak to udělat? Jak si zkrátka říct, dobře, mám v sobě tohle, ale fajn, patří to ke mně?
1: Já bych neřekl metoda, ale bych řekl spíš cesta. Nahlížel bych na to jako na proces. Protože těch nástrojů máme velké množství, ale ten proces vypadá tak, že ten proces zvědomování a ten proces přijímání a ten proces směřování se s tím, že věci se dějí tak, jak se dějí, je založen na změně přístupu. To znamená, že lidská bytost není schopna měnit procesy v mysli, ale je schopna některým procesům říkat ano a některým procesům říkat ne, ale ne v tom slova smyslu, že by je potlačovala, ale že by skrze ně nejednala. To znamená, že my máme volbu jednat podle motivů, které si můžeme uvnitř, pokud si je uvědomujeme, svobodně volit. A pokud skutečně to vědomí máme, tak máme i ten způsob té svobody. A to je zásadní věc, protože když některé věci říkáme ano, tak ona potom vytváří náš vlastní život. A když některé věci řekneme ne, tak ona pomaličku začne v té mysli zanikat, když to řekneme zjednodušeně, protože to, co živíme, skutečně roste a to, co neživíme, přestává fungovat. A buddhismus nám dal takový velmi jednoduchý návod, anebo vlastně jako princip, nebo popsal princip té mysli, že v té mysli se nachází prospěšné a neprospěšné stavy. A kultivací těch prospěšných stavů se člověk vlastně dostává blízko vlastně k těm stavům štěstí, kdybychom to takhle nazvali, nebo umí pracovat, učí se pracovat s těmi nepříjemnými stavy a učí se je kultivovat. A tím, že ty zlém nebo zlou vůlí motivované stavy nechává být, tak oni potom už nevytváří na něj takový vnitřní tlak. A tohle umění se učí vlastně člověk celý život. Jo, je potřeba si uvědomit, že na tu cestu poznání, jak eudaimonia nebo buddhismus vyčleňuje vlastně celý zbytek života. A říká prostě, tady začínáš a tady začíná ta kultivace mysli. Učíš se unést napřed své prožitky. Není to o tom, že bychom si dneska na začátku řekli, hele, teď musíš prostě obejmout svůj stín a naučit se prostě radovat za života i přesto, že zjišťuješ, že v tobě v určitých situacích je hrozně silná nenávist. Jo, to nefunguje. Musíme jít pedagogicky do toho místa k člověku, kde on v ten moment je, nestoupnout si na druhý břeh a říkat, hele, já už jsem tady nahoře, prostě to je tak snadný, prostě se sem dostat. To není pravda. Takže jsou tam fáze a jsou tam kroky a já jsem právě v tom všímavém sebepoznání vlastně tu cestu popsal, těch jednotlivých kroků, tak, aby byla srozumitelná pro západního člověka, protože je to vlastně empirická zkušenost. Popsal jsem to, jak se to děje.
0: Říká Pavel Špatenka.
2: Příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: A když to úplně zjednoduším, tak jestli jsem to správně pochopila, tak vlastně základem toho úspěchu té naší cesty, která prostě je dlouhá, je to, že se třeba nějakou chvíli dokážu zastavit a říct si, ha, tak a teď ve mně roste strach, úzkost, vztek. A teď se na něj jakoby podívám z vrchu a vyčlením ho sama ze sebe a řeknu si, to nejsem já ten vztek a můžu s tebou něco udělat.
2: Výborně, a to už je velmi vyzrálý stav vědomí, když si člověk vlastně uvědomí, že tenhle strach nejsem já, jo, že už vlastně oddělí to já vlastně od toho stavu té mysli a začne vlastně vidět, že ten strach třeba existuje v určitém kontextu. Má určitý spouštěč, je tady určitá tělesná reakce, jsou tady určité třeba přesvědčení, následuje k němu nějaký další pocitový, jsou tam nějaké reaktivní stavy, nějaké obranné mechanismy a to začne vlastně v souvislosti s tím, že je schopen třeba pozorovat ten strach, začne si uvědomovat ten kontext, v jakém vzniká. Začne vlastně vidět celou tu duševní aktivitu nebo tu aktivitu mysli v té struktuře, ve které se projevuje. A tam už potom ta šance na to oddělit, vlastně jako by to vědomé já, to vědomí sama sebe, od toho skutečného prožitku je veliká.
1: S lékařem a terapeutem Pavlem Špatenkou jsme si tady povídali o tom, jak si začít sebe sama všímat, jak rozpoznávat ty prožitky, které s námi třeba mohou v určitých chvílích lomcovat. A až teprve ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak to lomcování ustane. Vy jste také řekl jednu věc, že musí nastat nějaká krize, aby nás motivovala k tomu začít něco dělat. Musí to tak být, anebo k tomu člověk může dospět i bez nějakého toho propadu, aby si řekl tak a chci se poznat?
2: Já bych použil metaforu. Ta metafora je známá, je to vlastně Siddharthův příběh. Byl to princ, žil v království a v tom království bylo všechno uspůsobeno tak, aby on se nedotkl žádné své strasti, aby ho nic nebolo, aby nic netrápilo, aby byl spokojený. A to je přesně ten náš život, který žijeme, když se snažíme žít v té bublině, nebo když se snažíme žít vlastně, jak tomu říkáme, komfortní zóna. A on se jednoho dne rozhodl, že vlastně vystoupí za hradby města, za hranici té komfortní zóny, přečteno moderním jazykem, a vydal se dál. Potkal nemoc, stáří a smrt. Viděl nemocného, starého člověka a umírajícího. A dotklo se ho to. A on ten dotek prožil a uvědomil si, že vlastně to utrpení, které zažil v souvislosti s tím poznáním, by chtěl nějakým způsobem sobě zpracovat tak, aby ho to utrpení neovládalo třeba. Když se takhle zjednodušeně. A to je příběh každého z nás. To znamená, že jednoho dne každý z nás se dostane přesně za tu hranici, kde už to utrpení nebude snášet tím způsobem, jak to dělal předtím, a vydá se na tu cestu, aby pochopil, jaké jsou příčiny toho, že se cítí a prožívá tak, jak se prožívá a že se mu děje to, co se mu děje.
1: A tím se dostávám k tomu, jak jste k tomu dospěl vy.
2: Já nemám rád takové ty nafouknuté příběhy a ten můj byl takový obyčejný. Jako dítě jsem si ty věci uvědomoval velmi rychle, co prožívám, jak se cítím. Zalízal jsem si jako malý dítě do peřiny dovnitř pod kapnu a tam jsem sledoval, jestli je první myšlenka nebo pocit a nějak jsem vždycky jsem jako věděl, že když jako poznám tohle, tak pochopím ty druhý nějak. Jsem to jako dítě věděl. Ale ve 13 vlastně, když pubertou nebo tím prvním velikánským přechodem přišla velmi těžká proměna a já jsem se ocitl v podstatě takový kluk, raubíř, takový kápo ve třídě a ochránce slabých a takový silný kluk, tak najednou ze mě byla úplná troska. Já jsem skutečně, se mi do toho vědomí vlastně provalili procesy a obsahy, které jsem předtím neprožíval. A začal jsem se cítit méně ceně, nedostatečně, začal jsem se hrozně stydět a všechno se to vyvalilo prostě ven, ty zranění z toho dětství. A já jsem ve 13 nevěděl, co s tím mám dělat. Samozřejmě byl hluboký totáč, že to jako tyto věci vůbec nebyly jako nikde. Ale já jsem se tak nějak jako držel jsem to pořád sobě a vždycky jsem si říkal, zabiju se zítra, zabiju se. A to si myslím, že byl vlastně jakoby ten první velikánský moment, kdy jste se vlastně naučila tu věc nést, ale nevěděla jste, co sní, ale hlavně si člověk připadal úplně hrozně, protože jsem byl plně stotožněný, že s tím egem a s tím, co se mi děje, takže to mé ego bylo ponížený a ta životní pout byla velmi strastná. No a vyústilo to prostě na vysoké škole jako v obrovskou depresi. Takže já jsem skutečně byl jako silně depresivní člověk, sice jsem se dobře učil a ty výkony jsem podával a ten intelekt mě pořád nějakým způsobem držel nad hladinou. mnou, ale ten duševní život už byl opravdu poznamenaný jakoby velkou tísní, obrovským pocitem nedostatečnosti, osamělostí a takovým stažením se až jako do takové temnoty. No a tam to vlastně začalo. Jo? Tam jsem začal hledat postupně, že objevovat, že přišla revoluce, tak se to trošičku začalo otvírat, tak jsem hledal ty cesty, no a takový první jako reálný krok, který mi dával smysl, například jsem byl na psychiatrii, prášky nefungovalo, nic nezabíralo, až teprve potom, když jsem byl na Modré Alfě, to byl takový seminář, kde se vlastně šlo do nevědomí, nebo kdy se vlastně pracovalo s těmi nevědomými obsahy, tak tam poprvé mi vlastně světlo a říkám si, aha, tak vlastně teď jsem se s tím potkal a tam ta pouť začala, jo, a trvá do dneška v podstatě, jo, a postupně se to vyvíjelo, takže tak nějak už to jako bylo predikováno tím dětstvím, no.

0: až na dřeň.
1: Já si říkám, že když člověk projde takovou cestou a teď sám sebe vědomně proměňuje, tak jak se mu potom funguje ve společnosti, která zdaleka takto proměněná a třeba, můžeme říct, osvícená není, která si žije tím svým konzumním životem, kde jsou hlavní hodnotou ty plné košíky. Jak to je těžké nebo lehké, nevím.
2: Tak má to fáze, samozřejmě. Podle toho, jak zrajete a v jakém odstupu se nacházíte k tomu, jak reagujete na ten vnější svět, protože pochopitelně všechny ty reakce, které má každý z nás, jsou v mém duševním světě také zastoupeny, ale samozřejmě dneska ten přístup jakým jiný než třeba před 20 nebo 30 lety. A já jsem vždycky prožíval jako velký prázdno ve vztahu k věcem zvenku. Ale to neznamená, že tam nebylo ve mně chtění, nebo že ve mně nebyla ta touha to mít, nebo to potřebovat. Ty potřeby tam byly a byly tam i ty touhy. Ale vždycky, když se mi naplnil, tak ta prázdnota prostě přišla jako ještě větší. Takže jsem se nějakým způsobem uvědomil, že to takhle funguje a že to naplnění nepřijde, že se vlastně nepoje dlouhodobě uspokojovat tímhle tím. Prostě to tak bylo, já jsem to věděl, že to tak je. Ale nevěděl jsem ale, co s tím. A tím, jak se člověk učí to zpracovávat a přijímat v sobě, tak zároveň to přijetí přichází samozřejmě i ke všem, i k lidem a k věcem kolem nám. A je potřeba si uvědomit, že to sebepoznání jako takový, nebo celý ten koncept, nebo celá ta sná pochopit, proč reaguju, jak reaguju a proč se ve mně odehrává to, co se ve mně odehrává, jde v ruku v ruce se snahou kultivovat tu vlastní mysl, kultivovat tu vlastní vědomí. To znamená, že se člověk učí neodporovat těm věcem, učí se je přijímat se soucitem. Soucit je takový vlastně univerzální slovo, který se používá, ale ve skutečnosti znamená vlastně stav neodporování. To znamená, že byste za mnou přišla a říkala byste, ale já jsem si koupila nový kabát, a teď budu šťastná, prostě už jsem pochopila, jako jak to je. A já bych neřekl jako, hele Katko, prostě jako až dostaneš zdravý rozum, tak přijď. Ale prostě přijal bych to, že to takhle máte. Jo, a pokud byste nestála o to, abych to s vámi nějakým způsobem rozporoval nebo probíral, nebo pokud byste nestála o můj pohled, tak abych vám ho rozhodně jako necpal. Jo, ale dřív jo, před těma 20 lety bych měl potřebu vám ukázat, že to vím, ale teď ta potřeba zmizela. To přijetí je něco, co vám zaručí soulad, ale neznamená to souhlas. Jo. To znamená, že někdo může dělat špatnou věc a já ho s tou špatnou věcí, kterou provedl, můžu nechat a nemusím ho napravovat, ale neznamená to, že s tím souhlasím.
1: Byl celý tenhle ten proces, kterým jste prošel, tím důvodem, proč jste odešel před lety z korporátu, z místa, které vám mohlo prostě zaručit bohatý, úžasný život a šel jste úplně jinou cestou?
2: Tak určitě to v tom hrálo nějakou roli, ale nemyslím si, že úplně jako vědomou. Já to teď řeknu úplně jako lidově, prostě jsem se cítil blbě. Jo? A já si pamatuju na takovou konkrétní situaci, kdy jsem jel evropskou, jak do dneška si to pamatuju, a někde tam zhruba na úrovni diplomatu, mě zalil tak příšerný pocit, že jsem musel zastavit a měl jsem tenkrát na sobě oblek a kravatu a byl jsem hezky oblečen, že jsem úplně musel ze sebe prostě to sundávat. Já jsem myslel, že se zblázním prostě v tom. A tam jsem se najednou uvědomil, říkal jsem si tak a dost, jako tady, tak dlouho vlastně už to cítíš, ale vůbec si tomu prostě nevěnoval pozornost, nebyl si schopen se tím řídit a teď to úplně jako ve mně narostlo. A takových situací bylo víc a myslím si, že to byly takový ty hlavní hybný momenty, to, že jsem se v tom opravdu jako cítil blbě, že jsem se musel rozhodnout to opustit, ale samozřejmě zase člověk se jako vevnitř rozhodne a teď si to představujeme, buch, jak to nebylo prostě osvícený nebo něco takového. Ne. Jo, bojoval jsem sám ze sebou. Prostě nechcete ztratit to pohodlí, ale tady je ta pravda. A teď prostě jako co s tím, tak ty ve vás velikánský konflikt. Tak jsem si říkal, je třeba mě vyhodí a oni nakonec teda vyhodili. Takže zrušila se ta moje divize a prostě to skončilo a už jsem se tam nevrátil. Ale to přání od myšlenky skutečně v tomhle případě vyšlo. No a pak jsem nastoupil vlastně na tuhle tu cestu a viděl jsem, že se už nevrátím vlastně do tohle způsobu života. Jo. Bylo to náročný, jako ten konflikt byl velký.
0: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: až na dřeň.
1: Jak dlouho jste s ním bojoval?
2: Bojuju s ním do dneška vlastně celý život ve větší nebo menší míře, protože já to zase trošičku uvedu pedagogicky. Jung byl nesmírně moudrý, stejně jako Buddha v tom, že řekl to, jakým způsobem budete sami sebe prožívat v tomhletom světě, záleží na tom, jakým způsobem se naučíte přizpůsobovat. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý. A pokud ten moment přizpůsobení bude vycházet z vašeho vědomí a budete si uvědomovat, proč a jak se přizpůsobujete a čemu, a z jakých důvodů a z jakých podmínek, tak ten váš život bude vypadat jinak, než když se budete přizpůsobovat jenom proto, že jste třeba zranění a neumíte říct ne a uvnitř budete prožívat ne, ale budete říkat ano, jenom když se budete přizpůsobovat nevědomně. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý, měnícím se podmínkám. Jo? A my se to pořád učíme. A je to celý o tom, že vlastně pořád se na vás něco jako vyvíjí tlak, pořád se ocitáte v konfliktu, jak reagovat, co dělat. Tam mysl je konfliktní, protože je polarizovaná. Je tam ano i ne. Jo? Často pravá chce něco a levá chce něco jiného. A člověk se musí rozhodovat. A teď hledá ten nástroj, hledá tu mapu, podle čeho se rozhodovat. Takže tenkrát to třeba bylo těžší, protože to rozhodnutí bylo třeba veliký a bylo náročný a měl jsem doma třeba jako malý dítě a musel jsem opustit prostě něco, co mi dávalo záruku jakoby do jisté míry iluze stability a bezpečí. Mm-hmm. Ale dneska ty konflikty jsou třeba podobný, nejsou třeba tak rozmanitý a nejsou třeba tak silný, ale tou povahou a tou podstatou jsou stejný.
1: Já bych se vrátila k tomu projektu, o kterém jsme mluvili na začátku, Nejsi v tom sám se jmenuje. Jedním z jeho témat je pozice té oběti v tom životě. Proč vlastně v té pozici spousta lidí pořád zůstává?
2: Zodpovědnost.
1: Nechceme ji mít?
2: No jistě. Pořád je jednodušší natáhnout ruku ven a říct, ty za to můžeš. Jako ty můžeš za to, že já se cítím blbě, ty můžeš za to, že já se cítím dobře. Ono to takhle zní jako kliše. Jo? Mm-hmm. Ale když sedíte, já nevím, 25 let v tváří v tvář lidem každý den a jedete s lidma ty vnitřní stavy a osudy, tak už se vlastně nedivíte k tomu, proč třeba člověk, na kterým je pácháno násilí s tím agresorem, žije a nedokáže z té situace odejít a nedokáže se opustit, protože ta identita oběti je hrozně silná, ten z toho stavu. A ten stav toho, že tu zodpovědnost nese ten druhý a on je tím vysvoboditelem a on je tím, kdo mě může přinést tu spásu, nebo on je tím, kdo mě může přinést to utrpení a já za to nesu žádnou zodpovědnost, to má obrovskou přitažlivost. A je to vlastně dětský stav. Dětský stav je zase stav velkého egoismu, protože dítě je egoista. Prostě a malinký dítě je úplně největší, že? Protože prostě pláče, když něco chce. Přesně tak. Takže vlastně je to svým způsobem určitý amorální stav. To znamená, že vlastně člověk tam není povinen se vlastně rozhodovat podle jako morálních hledisek, není tam povinen jakoby v uvozovkách sáhat si na ty těžké věci, nést tu zodpovědnost za to, že je spoluviníkem a spolu vlastně stvořitelem těch podmínek, ve kterých se nachází a nenese tu vinu. A sama víte, jak je těžké nést vinu. A nejen tu, která vychází z těch zranění, která vychází z toho, že naše vývojová potřeba přijetí nebyla třeba správně naplněna, někdo nám říkal prostě hele, jako víš co, až se to naučíš, tak přijeď, anebo až budou mluvit dospělí, tak šoupej nohama a nevyjadřuj se tady a srazej vám hodnotu a vy se cítíte vina a máte pocit, že nestojíte za nic, tak to je vina, která vychází ze zranění, ale potom, když cítíte pocit viny, nebo cítíte pocit morálního selhání, nebo dokonce morálního strachu, což jsou prospěšné stavy. A s tímhletím se vyrovnat, když se vám vrací situace a vy nahlížíte na ně jinak a říkáte si, aha, tak protože jsem se takhle choval, tak za to nesu tyhle ty důsledky, tak do toho se nikomu v uvozovkách moc nechce, když to řeknu zjednodušeně, protože to svědomí opravdu pálí a opravdu strašně bolí, ale obrovsky kultivuje. Jo? Takže ono to je propojený.
0: Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Já si říkám, jestli to vlastně není trošku paradox té dnešní doby, která na jednu stranu dává důraz na tu individualitu, na to, že jsme ty osobnosti a máme si jít za tím svým a sebe poznat se. A na druhou stranu je tady ten, z mého pohledu, stádní život na těch sociálních sítích, kde se tvoří ty bubliny, které jdou za tím jedním, co si mezi sebou tak jako hýčkají a vůbec třeba nedohlednou, že ta vedlejší bublina to vidí jinak třeba. Jak to vidíte vy z pohledu člověka, který se tou lidskou duší dlouhodobě zabývá? Co se nám to děje?
2: Tam je moc hezký Jungův koncept individuace, protože on říká, že vlastně individuovaná bytost neznamená vlastně akcentovaná individualita. Ale znamená to, že člověk vlastně nese zodpovědnost za svoji jedinečnost, kterou je schopen si uvědomit v průběhu svého života, ale zároveň tím, jak si uvědomí svou jedinečnost, si uvědomí i zodpovědnost vůči kolektivu, vůči společnosti. Když se zaměříme na vznik vlastně toho stavu oběti, tak on je vždycky spojený s vývojovými traumaty. Vždycky. Vývojová traumata jsou alfou, omegou osobní psychologie každého z nás. Už to pomaličku do toho světa jde, lidi se už o tom trošičku baví, psychologie už to pouští, už se stává angažovanou, tak aby o tom lidi věděli a uvědomili si, hele, já jsem traumatizovaný, teď ještě otázka, co to znamená a tak dále. Takže trauma v tom procesu té individuace hraje výraznou roli. To znamená, musíme se naučit zacházet se svými traumaty, aby jsme pochopili, kdo jsme a jaké jsou příčiny toho, že jsme se přizpůsobili až tak, že se z nás stál někdo, kým doopravdy nejsme. To znamená, že jsme vytěsnili to, co se nehodilo, to, co nebylo přijímáno, vytěsnili jsme to do nevědomí, to je automatický mechanismus, a stali jsme se tím, aby jsme byli přijati. Jo? Takovejhle, když jsem, tak jsem přijímán. Zabili jsme svý emoce.
1: To je to přizpůsobování, o které jsme
2: přesně. Hele, máš strach? Neměj. Hele, až se přestaneš rozčilovat, tady tě zavřem vedle do pokojíku, tak přijď. A člověk ztratí kontakt se svými emocemi, za svou autenticitu, ale vytvoří se tam ty malé adaptivní schémata, ty bolej. A to se člověk nechce dotýkat, tak se přizpůsobí způsobem, který neodpovídá jeho přirozenosti. A to je vlastně celý. Jo? Takhle to je hrozně jednoduše řečený, ale ta cesta, než vlastně člověk objeví tu jedinečnost a zároveň si uvědomí, že je součástí celku a že je fakt zodpovědný za ten celek, je hrozně náročná, protože napřed se stejně akcentuje to ego. Protože chcete všem ukázat, že to víte a že to znáte, jo, každý je chvilku hrozně pan chytrej, než toho zase spadne, než ho zase další utrpení posune dál a tak dále a tak dále. Takže zase říkám, je to prostě cesta každého kroku, na ní si u každého člověka hrozně vážím a cením, skutečně.
1: Udělat ten první krok asi není snadné. Jak se k tomu rozhoupat? Co udělat? Třeba nás teď někdo slyšel a řekl si, tak dobře, tak já teda něco zkusím, tak co udělat?
2: Já si myslím, že tak jako ty řešení jsou do dvou směrů. Jo, jedna věc je, když čtete moudrý východní mudrce, tak v dnešní době je to hodně učitelů, třeba meditace, tak vám řeknou, že když půjdete tou introspekcí dovnitř a začnete vlastně nahmatávat tu vlastní mysl a ty procesy, tak se po určitý době do toho začnete hodně zamotávat a začnete trpět, že nebudete se moc posunout dál a že budete potřebovat pomoc venku. To znamená zkušeného terapeuta, který vám pomůže se z toho prožívání zase jakoby vyplést a uvolnit to vědomí. A v tom je oboje. Je to cesta dovnitř, to znamená zaměřit svoji vědomou pozornost a koncentraci na své tělo a začít si uvědomovat přítomný okamžik, že jsem tady, a začít pěstovat všímavost a na druhé straně si připravovat vlastně půdu pro to, že jsem schopen si skutečně říct o pomoc. Že jsem schopen překročit to stigma a uvědomit si, že to, co uvnitř prožívám, mě tak limituje, že už je na čase s tím něco udělat a dojít si nikoli pro pilulku, která mi pomůže zapomenout, ale pro pilulku, která mě postaví na tu cestu. No, ale to jako, každý žijeme v nějakých podmínkách, někomu prostě pomůže tohle, někomu něco jiného. Jednoduše řečeno prostě jako dá Bůh, že to prostě člověka skutečně někam jako ťukne a že najednou se odhodlá a ten krok prostě udělá, ale je to těžký.
1: Říká Pavel Špatenka, který byl hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
2: Děkuji. Hodně štěstí. Naschle.
1: A já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Je před námi 6. hodina raní, na rádiu Praha taky zprávy a ve studiu Václav Miller. Vašku, vítám tě, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dopravcům na příměstských linkách meziročně klesly po zavedení nástupu všemi dveřmi tržby. Změna platí od loňského srpna. Případů nákazy lymskou boreliozou je oproti loňsku skoro dvojnásobek. Statistiku ovlivňuje nový systém hlášení. A čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru porazili Američany a prošli na finálový turnaj. V Praze dnes bude převážně oblačno až zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Od zavedení nástupu všemi dveřmi v autobusech pražské integrované dopravy klesly dopravcům tržby zhruba o 35 milionů korun. Změna platí od srpna loňského roku na více než 170 regionálních a příměstských linkách Ropidu. Společnost, která organizuje dopravu v Praze a středních Čechách, původně odhadovala ztráty v řádech 100 milionů korun, říká náměstek ředitele Martin Schubert.
3: Ta změna nastala nejprve na těch nejvytíženějších linkách, na kterých jezdí nejvíce cestujících. To znamená, pokud Středočeský kraj bude dále to rozšiřovat do toho regionu, tak tam už těch cestujících jede méně a tam ani při nějaké větší tarifní nekázni už není možné víceméně vygenerovat tu ztrátu tak vysokou.
1: Nový pavilon vznikne u základní školy pod Žvahovem v Lubočepech. Kromě 4 učeben v něm bude i tělocvična a šatny. Městská část na stavbu získala od hlavního města dotaci 60 milionů korun. Pod domluvčí Prahy 5 Lucie Fialové mají práce začít příští rok.
4: Výstavba je nezbytná, protože ve škole se nachází pouze jedna tělocvična, jejíž kapacita už neodpovídá současným potřebám. Nový pavilon navíc zlepší podmínky nejen pro výuku tělesné výchovy, ale také pro vzdělání.
1: Přibývá nakažených lymskou boreliozou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Heniga z Biologického centra Akademie věd hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
5: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
1: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejen v lese, ale taky v městských parcích, na zahradách nebo na hřbitovech. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Stanici Al Jazeera to řekl šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti. Podle něj Teherán čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených financí a zrušení námořní blokády. Konzultace s katarskými a pakistánskými zprostředkovateli podle něj pokračují. Konflikt v únoru rozpoutaly Spojené státy a Izrael údery na Irán. Teherán a Washington v polovině června podepsali memorandum o porozumění s cílem ukončit válku. Začátkem července ale opět začaly boje. Čeští tenisté si v listopadu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Američany porazili 3-2 na zápasy. V tom klíčovém Lehečka zdolal Tiena 6-3 a 7-5. Jiří Lehečka si po zisku rozhodujícího bodu nemohl vynachválit podporu českých diváků.
6: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
1: Praze dnes bude oblačno, zataženo, později odpoledne a večer přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Ráno slabý, během nemírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Po ránu je na silnicích poměrně klid, ale jsou místa, kde byste měli zpozornit. Je to třeba D8 mezi 0,5. a 0. kilometrem ve směru do Prahy. Probíhají tady práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je uzavřený. Projíždějte opatrně. D10, tady máme problém na 24. kilometru ve směru do Prahy. Je tady odstavené, porouchané auto. Očekávejte možné zdržení, jedná se o nákladní vůz. Komplikace máme taky na D11, na 8. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. Je odstavené, porouchané osobní auto. A na 8. kilometru ve směru na Jaroměř se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. Projíždějte také opatrně. A ještě doplním D1, a to konkrétně 43. až 44. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Probíhají tady práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Přeji vám naprosto skvělé nedělní ráno. Je 20. září a dnešní den začal před 6 hodinami a 5,5 minutami. No a teď k tomu nejbližšímu. Svou muziku v ranní Praze přináší kapela Support Lesbians. Nebo Ed Sheeran. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám příjemný poslech.

0: Support Lesbians na rádiu Praha, je 6 hodin 16,5 minuty a je to tady. Dnes můžete v pražské zoo oslavit Mezinárodní den míru v duchu odkazu světově uznávané primatoložky a ochránkyně přírody doktorky Jane Goodall. Pokud přijdete, čekají vás komentovaná setkání a krmení goril a taky další doprovodný program v rezervaci JA. Kromě toho se můžete zúčastnit i celé řady komentovaných krmení a setkání u dalších zvířat. A pro cestu do zoo Praha můžete až do 18. října stále využívat loď Pražské paroplavební společnosti, ta vyjíždí z Rašínova nábřeží. Podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Za zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z nejkrásnějších míst staré Prahy.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přijde od severozápadu pásmo přeháněk a deště, za ním se později večer vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu se večer změní na severozápadní. A jdeme na silnice. Pozor na nehodu v Praze v Mezibranské ulici u Václavského náměstí. Tady havarovala 2 osobní auta, projíždějte opatrně. Pozor si dejte i na uzavřenou D11 mezi 8,5 a 7,5 kilometrem ve směru do Prahy. Tady probíhají práce na mostě a je tady uzavírka na nezbytně nutnou dobu, zhruba asi 20 minut. Projíždějte tedy opatrně. 7. až 8. kilometr D11 ve směru na Jaroměř. V tomto místě se pracuje na silnici. Připomínám tedy, že pravý jízdní pruh je uzavřený. D8, 0. až 0. kilometr ve směru do Prahy. Probíhají tady práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je uzavřený. A připojím ještě D10, 24. kilometr ve směru do Prahy, kde je odstavené porouchané nákladní auto. Dobře, dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: 6 hodin, téměř 30 minut. Rádio Praha vám přináší další zprávy s Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno, vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek má být o jednotky miliard nižší než původně navržených 389 miliard korun. Koalice chce další peníze ušetřit změnami zákonů. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se to ale nedotkne výdajů na obranu. Třeba opoziční ODS kritizuje způsob, jakým koalice o rozpočtu rozhoduje. Rusové žijící v Česku dnes můžou hlasovat v parlamentních volbách do ruské státní dumy. Volební místnost je od 8 do 20 hodin otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam česká policie posílila hlídky. O jejich navýšení požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu kvůli obavám z případných protestů. Státní zdravotní ústav letos zaznamenal už přes 10,5 tisíce případů lymské boreliózy. Za stejné období loni bylo asi 5700. Čísla výrazně ovlivňuje nový systém včasného varování, do kterého začaly případy automaticky hlásit praktičtí lékaři. Podle odborníků ale nákaz přibývá i kvůli prodlužující se sezóně klíšťat. Obyvatelé Berlína a východoněmecké spolkové země Mecklenbursko přední Pomořansko nesvolí poslance zemských sněmů. Neúspěch strany CDU by mohl oslabit pozici kancléře Friedricha Merce, který se už teď potýká s rekordní neoblíbeností i slábnoucí podporou uvnitř vlastní strany. Předsednictvo křesťanských demokratů se už večer sejde, aby vyhodnotilo výsledky voleb a Mercovu budoucnost. V Praze bude převážně oblačno, zataženost teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme také aktuální dopravní informace. Začneme varováním, a to na D11. Mezi 18.5. až 18. kilometrem ve směru na Prahu dejte pozor, je tady sražená zvěř v levém jízdním pruhu. Opatrně na D11, také na 8. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř, tady se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený. D8, komplikace máme mezi 0.5. a 0. kilometrem ve směru do Prahy, probíhají tady práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Připomínám také komplikace na D1 na 43.5. až 44.5. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Probíhají tady práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. No a na Pražském okruhu stále platí problém na 23.5. až 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Probíhají tady práce na silnici a vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní jitro na Rádiu Praha. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám v ní každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A je tady Patrik Malý a Sebastian. Taky Ava Max. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Stále s vámi Rádio Praha, přejeme krásné nedělní ráno, máme krátce po 6:45. A teď už si s námi pojďte osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
1: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
2: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
1: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
2: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
0: A já už jen dodám, že řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Zítra si povíme, jak správně používat blinkry. Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště, za ním se později večer vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu se večer změní na severozápadní. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme varováním z D11. Tady máme problém na 18. kilometru ve směru do Prahy. Je to kvůli sražené zvěři ležící na vozovce v levém jízdním pruhu, tak opatrně. Komplikace máme taky na D8 na 5. až 0. kilometru ve směru do Prahy. Pracuje se tady na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace jsou i na D10, a to konkrétně na 24. kilometru ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané vozidlo, projíždějte proto se zvýšenou opatrností, jedná se o nákladní vůz. A na D11 na 8. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř je taktéž odstavené porouchané vozidlo, je to osobní auto. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Je před námi 7:00 ranní, přejeme krásné nedělní ráno, přinášíme další zprávy a je tady Vašek Miller.
1: Dobré ráno. V budoucí části Pražského okruhu z Ruzyně do Suchdola vykoupilo ředitelství silnic a dálnic zatím asi 70% pozemků. Babiš se dnes sejde s Macinkou, aby znovu projednali návrh státního rozpočtu na příští rok. V Německu jsou dnes dvoje regionální volby, ovlivní osud kancléře Friedricha Merce. Bude převážně oblačno až zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve výkupech pozemků pod budoucí severozápadní části Pražského okruhu. V úseku z Ruzyně do Suchdola zatím získalo asi 70% parcel mimo městskou část Suchdol. V navazujícím úseku do Březině si získalo zhruba 20% pozemků. Říká Michal Hrdlička, vedoucí úseku výstavby dálnic D0 a D5 z ředitelství silnic a dálnic.
3: Na obou těchto stavbách už jsme vlastně za výkupy utratili více než 1 miliardu. Realizaci plánujeme zahájit ve čtvrtém kvartálu roku 2028 s provozněním té stavby do konce roku 2031.
1: Praha 10 zajistí kastraci toulavých a opuštěných koček. Vedení radnice už dříve zřídilo oficiální krmná místa. Podle mluvčího úřadu Jana Bruna Tropa tak chce zamezit množení opuštěných koťat.
4: Rada městské části schválila uzavření smlouvy se spolkem Pozor kočka, který bude odborně zajišťovat kastrační program toulavých a opuštěných koček. Program umožní spojit odchyt, veterinární ošetření, kastraci a následnou péči do jednoho uceleného postupu.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to včera řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením motoristé nesouhlasí. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Macinka v týdnu řekl, že by mohlo o jednotky miliard klesnout. Úspory by se ale podle něj neměly dotknout výdajů na obranu. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Němci se dnes v Berlíně a také ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko zvolí své poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
5: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenbursku předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťanských demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AFD. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Čeští tenisté postoupili mezi nejlepších 8 celků Davisova poháru. Američany porazili 3-2 na zápasy a v listopadu je v italské Boloni čeká finálový turnaj. A motocyklista Filip Salač vyhrál ve třídě Moto 2 kvalifikaci na velkou cenu Rakouska. Do Grand Prix, která na okruhu ve Špilbergu začne popoledni, tak český reprezentant vystartuje z prvního místa. V Praze bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Ráno slabý, během nemírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor na D10 na 24. kilometru ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané nákladní auto. Opatrně taky na D11 na 8. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. I tady je odstavené porouchané vozidlo, tentokrát je to osobní vůz. Připomínám také problémy v pražských ulicích. V úseku Hostivařské náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy od Hostivaře na Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte ještě do zítřka. Ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno. Dnes je 20. září a na historii tohoto data se zaměříme už za chvíli s Petrem Jungmannem. Další skvělou muziku v ranní Praze přináší Morčíba.

0: Otázka.
1: Yes, we can.
2: Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. Československá vláda odmítla v roce 1938 požadavek Velké Británie a Francie na odstoupení pohraničních oblastí českých zemí s více než 50% německého obyvatelstva Německu.
3: Německo tenkrát mělo 75 divizí, my jsme měli celkem jen 42 divize, což bylo směšně málo na více než 2000 kilometrů hranic.
2: Mnichovský diktát o několik dnů později byl nemilosrdný. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
4: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu znešeného.
2: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě největší Čech obsadil 72. místo.
5: Vítáme vás, Frank Lambert. My jsme se už neviděli.
2: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
6: Mami, ten hňuk mi dal do skřínky krysu.
7: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
8: Výborně, tak vy dva už se znáte.
2: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
9: Bojčík, Hlaváč, Backhand, go!
2: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
10: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště, za ním se později večer vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu se večer změní na severozápadní. A jdeme na silnice, komplikace máme stále na D10 na 24. kilometru ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané nákladní auto, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Ve Vilznově ulici v Praze 1 probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy. Omezení tady potrvá do 15. listopadu. A ještě připojíme Jičínskou ulici v Praze 3. Tady se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou. A to až do 31. prosince. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
11: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
12: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
13: Snídani?
12: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
13: Oběd?
12: Divadlo Hibernia uvádí
14: romantický muzikál
12: Saturnin.
14: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
12: Od září 2026
14: v divadle Hibernia.
12: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
15: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Tohle byly Tata Boys na rádiu Praha, je 7:30, Vašek Miller už je ve studiu a přináší zprávy.
1: Dobré ráno, dělníci začali razit další úsek metra D mezi stanicemi Ryšánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300-metrový tunel, to jim potrvá zhruba 5 měsíců. České korunovační klenoty si od včerejška může prohlédnout i široká veřejnost, zatím byly přístupné jen pro školy, teď budou vystavené do 28. září. První zájemci včera čekali na otevření vstupu už brzy ráno. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Mimořádnou cenu poroty pak udělila zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Noční dronové útoky na Moskvu poškodily tamní ropnou rafinerii. Podle ruské státní agentury TASS to oznámil starosta hlavního města Sergej Sobyanin. Dodal, že na místě zasahují záchranáři. Žádné oběti úřady nehlásí. Na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu opakovaně útočí Ukrajina, která se už pátým rokem brání ruským úderům na své průmyslové i civilní cíle. V Praze bude převážně oblačné, zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích opatrně, připomínám D10, 24. kilometr ve směru do Prahy. Je tady odstavené, porouchané nákladní auto, tak dejte pozor. Pozor také v ulici Jana Želivského v Praze 3. U křižovatky s Biskupcovou probíhají práce na plynovém potrubí. Kvůli tomu je v místě neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to až do 28. září. Ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. V Radlické ulici v Praze 5 se pracuje taky na silnici a je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati. Práce potrvají do konce října. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné nedělní ráno. Od včerejška můžeme navštěvovat výstavu českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Výstava začíná v 9 hodin, už teď je na Pražském hradě náš reportér a za chvíli se s ním spojíme. A svůj song má pro vás na Rádiu Praha třeba Sienna Spyro. Nebo skupina Opět a Radeček. Dokud nade mnou, jsou hvězdy, co mě dovedou za tebou. Přeji vám pohodový poslech.

0: Máme krátce po 7:45, přejeme krásné nedělní ráno, dnes k němu patří datum 20. září. No a jak už od nás víte, opět si v těchto dnech můžete prohlédnout vystavené korunovační klenoty. Doteď je letos mohli vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě jsou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin, a to do pondělí 28. září. Letos je můžete vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. Zájem je ale veliký a je tedy velmi pravděpodobné, že si budete muset na klenoty vystát frontu. Loni se na ně přišlo podívat přes 50 tisíc lidí. Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště, za ním se později večer vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný, jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu se večer změní na severozápadní. A zkontrolujeme ještě aktuální situaci na silnicích. Začneme komplikacemi na dálnici D1. Tady máme problém v podobě pomalu jedoucího vozidla údržby, které se pohybuje mezi 20. a 5. a 12. kilometrem ve směru na Prahu. Problémy máme i na D5 ve směru na Prahu, a to mezi 1. a 5. kilometrem. I tady se pracuje na vozovce a pravý jízdní pruh je uzavřený. Komplikace jsou také v úseku Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15. Pracuje se tady na silnici, probíhá zde oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A ještě vidím práce na silnici na D11, a to na 8.5. až 7.5. kilometru ve směru do Prahy. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Práce tady potrvají ještě chvilku, tak vydržte a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
3: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
2: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka.
4: Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle Pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Instagramujete?
6: Instagramujete?
5: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
5: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
6: Ve vašem mobilu.

0: Osmá hodina je tady na Rádiu Praha, taky další zprávy a ve studiu už připravený Václav Miller.
1: Dobré ráno. Dopravcům na příměstských linkách meziročně klesly po zavedení nástupu všemi dveřmi tržby. Změna platí od loňského srpna. Ministři mají schvalovat nové statuty rady vlády a čeští tenisté porazili Američany a jsou mezi nejlepší osmičkou Davisova poháru. V Praze dnes bude převážně oblačno až zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Od zavedení nástupu všemi dveřmi v autobusech pražské integrované dopravy klesly dopravcům tržby zhruba o 35 milionů korun. Změna platí od srpna loňského roku na více než 170 regionálních a příměstských linkách. ROPID, která organizuje dopravu v Praze a středních Čechách, ztráty původně odhadovala v řádech 100 milionů korun, říká náměstek ředitele ze společnosti Martin Schubert.
3: Ta změna nastala nejprve na těch nejvytíženějších linkách, na kterých jezdí nejvíce cestujících. To znamená, pokud Středočeský kraj bude dále to rozšiřovat do toho regionu, tak tam už těch cestujících jede méně a tam ani při nějaké větší tarifní nekázni už není možné víceméně vygenerovat tu ztrátu tak vysokou.
1: Vedení Prahy 8 koupilo více než 16 000 metrů čtverečních pozemků v Bedřichovské ulici v Libni. Velkou část z nich využívá tým FK Meteor jako fotbalové hřiště. Radnice za pozemky zaplatila zhruba 50 milionů korun.
4: Radnice chce chránit fotbalový klub, aby nehrozilo, že by o hřiště v budoucnu přišel. Areál by se zároveň podle vedení městské části mohl stát moderním fotbalovým centrem. Ten by financovala a následně i využívala AC Sparta Praha, která s Prahou 8 a Meteorem podepsala minulý rok memorandum o spolupráci. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty. Pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programová prohlášení. To kritizuje například Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vedí další oslabení jejich činnosti.
5: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nijak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog. Zabila přitom 4 lidi. Jde o další z řady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí. Čeští tenisté slaví postup na finálový Davis Cupový turnaj. V kvalifikaci slavné týmové soutěže porazili v Praze v bouřlivé domácí kulise Spojené státy 3-2 na zápasy. O rozhodující bod se postaral Jiří Lehečka, který ve dvou setech porazil Lernera Tiena. Před ním na 2-2 srovnával Jakub Menšík. Ten převedl oproti pátku výrazně zlepšený výkon a světovou čtyřku Bena Sheltona zdolal 2-1 na sety. Vítězství a postup komentoval Menšík takto.
6: Ta atmosféra a celkově celý tým tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšnej a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
1: Američané získali v sobotu bod jen ve čtyřhře. Dvojice Harrison Krajíček odvrátila v souboji s Adamem Pavláskem a Patrikem Ricklem 4 matchbody a vyhrála v tiebreaku v rozhodujícím setu. V Praze bude oblačno a zataženo, později odpoledne a večer přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr, se večer změní na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
0: A A sledujeme pro vás aktuální dopravní situaci. Začneme na D6C, kde máme bohužel na půltém kilometru ve směru do Prahy nehodu. Havarovalo tady nákladní auto s osobním. Ta nehoda je s únikem oleje, na silnici to může klouzat. Projíždějte proto velmi opatrně, na místě už zasahují policisté. D1 mezi 30. nebo na 31. a půltém kilometru. Dejte pozor, ve směru do Prahy probíhají tady práce údržby. Je tady uzavřená krajnice. Problémy máme taky na D8, a to na půltém až nultém kilometru ve směru do Prahy. I tady probíhají práce, tentokrát na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Doplním ještě D10, 24. kilometr ve směru do Prahy, tady je stále odstavené porouchané auto. Projíždějte se zvýšenou opatrností a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné nedělní ráno vám přeje Vláďa Malošík. Teď máme 6,5 minuty po 8. hodině a v příštích chvílích pro vás máme v ranní Praze opět to nejlepší. Čeká vás Taylor Swift. A taky Robin Schulz.

0: Jakoby David Koller věděl, o čem budeme mluvit. Ta písnička se totiž jmenovala Nic není nastálo. A to taky platí o výstavě, na kterou vás ještě dnes pozvu, protože právě dnes naposledy můžete navštívit v botanické zahradě hlavního města Prahy výstavu Rostlinná Odysea. Najdete ji ve výstavním sálu v ornamentální zahradě a provede vás fascinující historií rostlin. Od prvních suchozemských druhů starých více než 432 milionů let přes prvohorní uhlotvorné močály až po rostliny, které rostou všude kolem nás. Výstava propojuje svět skamenělin se živými rostlinami botanické zahrady. Po speciální stezce se můžete vydat zahradou a hledat současné příbuzné rostlin, které ve výstavním sále uvidíte jako fosílie. Výstavu můžete navštívit od 9 do 19 hodin a podrobné informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přijede od severozápadu pásmo přeháněk a deště, za ním se později večer vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. A ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu se večer změní na severozápadní. Nevynecháme ani aktuální dopravní informace a začneme na Barandovském mostě. Tady máme problém ve směru od Smíchova na Prahu 9. Pozor, je tady hlášený předmět na vozovce a neprůjezdný střední jízdní pruh. Je to na úrovni sjezdu do Modřanské, v prostředním pruhu leží tam velký dřevěný hranol, tak velmi opatrně. Komplikace máme také na dálnici D1, a to na 31. a půltém kilometru ve směru do Prahy. Probíhají tady práce údržby, zpevněná krajnice je uzavřená. D1 ještě jednou mezi 43. a půltým a 44. a půltým kilometrem ve směru z Prahy na Brno probíhají práce údržby na údržbě mostu, konkrétně pravý jízdní pruh je uzavřený. A připojím ještě D6, půltý kilometr ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady nehoda nákladního auta s osobním a je s únikem oleje, může to klouzat. Tak velmi opatrně i v tomto místě. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je 8:30, s vámi Rádio Praha. Máme pro vás další zprávy a ve studiu už je připravený Václav Miller.
1: Dobré ráno, vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek má být o jednotky miliard nižší než původně navržených 389 miliard korun. Koalice chce další peníze ušetřit změnami zákonů. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se to ale nedotkne výdajů na obranu. Třeba opoziční ODS kritizuje způsob, jakým koalice o rozpočtu rozhoduje. Rusové žijící v Česku dnes můžou hlasovat v parlamentních volbách do ruské státní dumy. Volební místnost je od 8 do 20 hodin otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam čeká česká policie posílila hlídky. O jejich navýšení požádalo ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu kvůli obavám z případných protestů. Státní zdravotní ústav letos zaznamenal už přes 10,5 tisíce případů lymské boreliozy. Za stejné období loni jich bylo asi 5700. Čísla výrazně ovlivňuje nový systém včasného varování, do kterého začaly případy automaticky hlásit praktičtí lékaři. Podle odborníků ale nákaz přibývá i kvůli prodlužující se sezóně klíšťat. Obyvatelé Berlína a východoněmecké spolkové země Mecklenbursko-přední Pomořansko dnes volí poslance zemských sněmů. Neúspěch strany CDU by mohl oslabit pozici kancléře Friedricha Merce, který se už teď potýká s rekordní neoblíbeností i slábnoucí podporou uvnitř vlastní strany. Předsednictvo křesťanských demokratů se už večer sejde, aby vyhodnotilo výsledky voleb a Mercovu budoucnost. A v Praze dnes bude převážně oblačno až zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích buďte velice opatrní, komplikací je celá řada, například na Barandovském mostě dejte pozor ve směru z Odsmíchova na Prahu 9, tedy k Černému mostu. Tady máme hlášený předmět na vozovce a je to dřevěný trám, který leží mezi jízdními pruhy. Komplikace máme taky na D6, tady je na 0,5 kilometru ve směru na Prahu hlášena nehoda nákladního auta s osobním. Ta nehoda je s únikem oleje na vozovku, může to klouzat, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor také na D5, na 1,5 až 0,5 kilometru ve směru do Prahy se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je uzavřený. A ještě doplním dálnici D1, a to 31,5 až 31 kilometr ve směru do Prahy. I tady probíhají práce údržby a v místě je uzavřená krajnice. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobré jitro na Rádiu Praha. Už máte plány pro své volné chvíle? Pokud ne, tak už za chvíli si poslechněte pražské tipy. A o muziku se v příštích minutách postará Xindl X.
4: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc.
0: I Milky Chance. Přeji vám nerušený poslech.

0: Je krátce po 8:45, s vámi je Rádio Praha a v nedělní ranní Praze je už s pražskými tipy připravený Jirka Štefl.
1: Permanent Pragovka vás zve na pražský Oktoberfest. To je festival tupláků plných bavorského piva i stylových pokrmů. Těšit se tam můžete na výběr klobásek a tradiční louhované preclíky. A nebude chybět ani svižná muzika, zpěv, tanec a pivní soutěže. Oktoberfest pokračuje až do nedělní 22. hodiny. Rašínovo nábřeží zase ožije jedním z největších evropských open-air vegan veletrhů. Ten je plný rostlinné gastronomie, ohledu plné ke zvířatům a planetě. V programu se jako vždy setkáte s těmi nejnovějšími typy a novinkami z veganské gastronomie a životního stylu. A na Karlínském náměstí zase bude Street Food Festival, který oblast kolem kostela rozvoní grilovaným masem a exotickými vůněmi. Na místě bude hrát i DJ a na své si tam přijdou i děti. A typů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přijde od severozápadu pásmo přehánek a deště, za ním se později večer vyjasní nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu, se večer změní na severozápadní. A na silnicích stále opatrně, na Barandovském mostě je aktuální varování před předmětem na vozovce, a to ve směru od Smíchova na Prahu 9, tady na Černý most. Tady leží na vozovce dřevěný trám, projíždějte opatrně. Opatrně taky na D6, kde je nehoda na půltém kilometru ve směru na Prahu. Je to nehoda nákladního auta s osobním a s únikem oleje na vozovku. Dějte proto velmi opatrně, může to klouzat v tomto místě. Problémy máme stále také na dálnici D1 na 31. a půltém až 31. kilometru ve směru na Prahu probíhají práce údržby. V místě je uzavřená zpevněná krajnice. Pozor i na D8 na půltém až nultém kilometru ve směru do Prahy. Probíhají tady práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. A ještě doplním D10, 24. kilometr ve směru do Prahy. Tady je odstavené, porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: 9 hodin na rádiu Praha pro vás máme další zprávy. Je tady Vašek Miller. Vašku, vítám tě.
1: Díky, Vláďo, a dobré ráno. Vláda by měla zítra schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek podle koalice klesne o jednotky miliard. Případů lymské boreliozy oproti loňsku výrazně přibylo. Důvodem je hlavně nový systém hlášení. Počet případů vloupání v Evropské unii za 10 let klesl o více než třetinu. Vyplývá to z údajů Eurostatu. V Praze bude převážně oblačno a zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco nižším než oznámených 389 miliard korun. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
3: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
1: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Roste počet případů lymské boreliozy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to bylo 5700, tedy zhruba o polovinu méně. Za prudký nárůst může jak prodlužující se klíšťová sezóna, tak především nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou teď zapojeni i praktičtí lékaři, vysvětluje Kateřina Kibicová ze Státního zdravotního ústavu.
4: Důležité je to proto, že k praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
1: Státnímu zdravotnímu ústavu teď hlásí případy nákazy zhruba 50% praktických lékařů pro dospělé a asi 70% pediatrů. Čísla proto podle ní můžou v budoucnu ještě růst. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%, tedy více než o třetinu.
5: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Čeští tenisté si znovu po roce zahrají finálový turnaj Davis Cupu. Ve druhém kole kvalifikace porazili v Praze Spojené státy 3-2 na zápasy. Rozhodující bod přidal v závěrečné dvouhře týmových dvojek Jiří Lehečka. Fotbalisté Slavie i po 9. kole šance ligy zůstanou v čele tabulky. Rozhodla o tom bezbranková remíza 2. Liberce na hřišti Artisu Brno. Slavia může vedení navýšit po večerním zápase s Plzní. Hrát se bude od 18 hodin. A v Praze bude oblačno a zataženo, později odpoledne a večer přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr, se večer změní na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze na Barandovském mostě, a to ve směru ze Smíchova k Černému mostu. Tady máme problém v podobě překážky na vozovce na úrovni sjezdu do Modřanské ulice je v prostředním místním pruhu velký dřevěný hranol. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také na Pražském okruhu na 23. a 5. až 23. kilometru ve směru k dálnici D1 se pracuje na silnici. Vozovka je tady zúžená do jednoho jízdního pruhu. Omezení tady potrvá ještě do 5. října. Komplikace máme také na dálnici D1 na 31. a 5. až 31. kilometru ve směru do Prahy probíhají práce údržby. Je tady uzavřená krajnice. D1, 43. a 5. až 44. a 5. kilometr ve směru na Brno. Tady se pracuje na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je uzavřen. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní ráno, dnes k němu patří datum 20. září. Za chvíli také ohlédnutí do historie tohoto data s Petrem Jungmanem. A nevynecháme ani další hudební pecky, o ty se v ranní Praze postará George Ezra. Nebo tedy Swims. Je 9 hodin 6,5 minuty a nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes,
3: neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. Československá vláda odmítla v roce 1938 požadavek Velké Británie a Francie na odstoupení pohraničních oblastí českých zemí s více než 50% německého obyvatelstva Německu.
4: Německo tenkrát mělo 75 divizí, my jsme měli celkem jen 42 divize, což bylo směšně málo na více než 2000 kilometrů hranic.
3: Mnichovský diktát o několik dnů později byl nemilosrdný. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
5: Já Tiberius Claudius Drusus z hradu vznešeného.
3: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
6: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
3: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
7: Mami, ten hňuk mi dal do skřínky Kristu.
8: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
9: Výborně, tak vy dva už se znáte.
3: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
10: Bojčík, Hlaváč, Backhand, go!
3: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
11: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přehánek a deště, za ním se později večer vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu se večer změní na severozápadní. A přidáme ještě aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na Barrandovském mostě, a to ve směru od Smíchova k Černému mostu. Na úrovni sjezdu do Modřanské leží v prostředním pruhu velký dřevěný hranol. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Neprůjezdný je střední jízdní pruh. Komplikace zůstávají také na dalších místech, například na dálnici D8 na Pultem až 0. kilometru ve směru na Prahu probíhají práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. A ještě připojím komplikace v pražských ulicích, konkrétně například v ulici Jana Želivského v Praze 3 u křižovatky s Biskupcovou, tady probíhají práce na plynovém potrubí, kvůli tomu je v místě neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to až do 28. září. Šťastnou cestu!
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl desáté, Rádio Praha vám přináší další zprávy. A připravený je Vašek Miller.
1: Už včera začali dělníci razit další úsek metra D mezi stanicemi Jerešánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300-metrový tunel. To jim potrvá asi 5 měsíců. České korunovační klenoty si od včerejška může prohlédnout i široká veřejnost. Zatím byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci čekali na otevření vstupu už brzy ráno. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Mimořádnou cenu pak porota udělila zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. V Berlíně a ve východoněmecké spolkové zemi Mecklenbursko, Přední Pomořansko začaly volby. Lidé si v nich vybírají nové poslance zemských sněmů. Rozhodnout můžou taky o dalším osudu kancléře Friedricha Merce. Jeho vláda je rekordně neoblíbená a neúspěch Mercovi CDU by mohl jeho pozici ještě víc oslabit. Bude převážně oblačno až zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a já ještě doplním aktuální dopravní informace. Pozor, ve Střelničné ulici v Praze 8. Pracuje se tady na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. V Radlické ulici v Praze 5 se pracuje na silnici. Je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati. Práce tady potrvají do konce října. A ještě připojíme Vilznovu ulici v Praze 1, kde probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je vždy zachován dvěma jízdními pruhy a omezení tady potrvá ještě do poloviny listopadu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Lékař a terapeut Pavel Špatenka se dlouhé roky věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání. Je také autorem mnoha knih. Co nejvíc ovlivnilo právě jeho a proč je dobré pochopit sebe sama? I na to se zeptáme v pořadu Až na dřeň.
5: Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.
3: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Přeji vám vydařený nedělní den. Hlavní zprávy týdne z naší metropole v krátkém souhrnu. To je rubrika Týden v Praze. Dnes třeba o nové silnici nebo klimatické změně. Už za chvíli. A nejbližší songy na Rádiu Praha nabídne kapela Činasky. A taky Lost Frequencies. Dobrý poslech vám všem,

0: 10:15 aktuální čas a s vámi Rádio Praha. Užíváme si 20. zářijový den a je neděle. Další školní týden je za námi a tento byl ve znamení cesty do škol bez aut. Taky se v Praze konala klimatická konference a město má nový dům pro lidi v tíživé životní situaci, kteří se snaží sehnat bydlení, ale nedaří se jim to. Podrobnosti teď nabízí rubrika Týden v Praze a Štěpánka Martanová.
1: Hezký den a schválně. Kolik z vás se zapojilo už do 10. ročníku akce Pěšky do školy? Začala v pondělí a trvala celý týden. Hlavní smysl? Ukázat dětem, že je dobré zlepšit pohyb a rodičům, že se dá omezit dovážení dětí autem. Do akce bylo přihlášených více než 500 škol. A konal se také Mezinárodní klimatický týden. Jeho součástí byly debaty, workshopy, výstavy a nebo setkání se na témata od energetiky, zemědělství, ekologie až třeba pozdraví. Mimochodem, naše metropole od roku 2020 investovala do adaptačních opatření na změnu klimatu přes 605 milionů korun. A jen letos město podpořilo projekty za více než 30 milionů. V týdnu také zaznělo, že rekonstrukce a přestavba budovy Smíchovského nádraží by mohla začít v roce 2029. Trvat má 2 roky. Ve středu začal na 23 místech 20. ročník literárního festivalu Noc literatury. Série veřejných čtení ze současné literatury v českých překladech má podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Slivenec a Lochkov konečně propojuje nová silnice. Asi 2,3 kilometru, stalo skoro 30 milionů a vzniklo přestavbou stavnější komunikace vybudované při výstavbě Pražského okruhu. Magistrát pracuje na revitalizaci a odbahnění Hornoměcholupské retenční nádrže. Bude odbahněná, její dno bude nově vytvarováno a břehy zpevněny. Práce potrvají do prosince a opětovné napuštění je v plánu příští rok. Vojenská policie zasahovala v ústřední vojenské nemocnici, a to kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek. Zadržela 3 lidi. Jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. V centru začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení sousedských sporů anebo konfliktů ve školách. Magistrát dokončil rekonstrukci domu v Korunovační ulici. Vzniklo tam 12 startovacích bytů pro lidi v obtížné sociální situaci. Nedaleko metra Zličín u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická začala stavba parkovacího domu. Jde o systém P+R. Jeho kapacita bude zhruba 600 aut a hotový má být do 18 měsíců. V ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově se bude testovat nová technologie pro čištění. Takzvané kvárterní čištění má odstranit z vody zbytky léčiv a další takzvané mikropolutanty. Dopravní podnik podepsal smlouvu na výstavbu tramvajové trati, která povede z Libuše na Nové Dvory a výstavba má podle smlouvy trvat 2 roky. Pátek a sobota patřili v Krébovce vínu, konalo se tam tradiční vinobraní a i přesto, že je úroda prý menší, víno je prý kvalitnější. A vínu patřila v sobotu taky kampa. V zoo pak oznámila, že se tam vylíhlo mládě supa mrchožravého a mladý samec dostal jméno Kali. A to už je taková tečka za souhrnem hlavního dění v naší metropoli. Rubrika Týden v Praze končí a Štěpánka Martanová vám od mikrofonu přeje hezký den a úspěšný nový týden. Naslyšenou.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přijede od severozápadu pásmo přeháněk a deště, za ním se později večer vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů Celsia. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu, se večer změní na severozápadní. Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Začneme na D8, a to na 22.5 až 22. kilometru ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tam odstavené porouchané osobní auto. Komplikace máme na D8 i na 0.5 a 0. kilometru ve směru na Prahu. Tady probíhají práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. A pozor, i ve Střelničné ulici v Praze 8, tady se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Píčínské ulici v Praze 3 se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou. A to do konce roku. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tohle byla skupina Roxette a já už tady mám Vaška Millera se zprávami, které na rádiu Praha přináší, a to v 10 hodin.
1: Hezké dopoledne. V budoucí části pražského okruhu z Ruzině do Suchdola vykoupilo ředitelství silnic a dálnic zatím asi 70% pozemků. Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Rusko a Ukrajina informují o dalších vzájemných úderech. Bude převážně oblačno až zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve výkupech pozemků pod budoucí severozápadní částí pražského okruhu. V úseku z Ruzině do Suchdola zatím získalo asi 70% parcel mimo městskou část Suchdol. V navazujícím úseku do Březiněvsi získalo zhruba 20% pozemků, říká Michal Hrdlička z ředitelství silnic a dálnic, vedoucí úseku výstavby dálnic D0 a D5.
3: Na obou těchto stavbách už jsme vlastně za výkupy utratili více než 1 miliardu. Realizaci plánujeme zahájit ve čtvrtém kvartálu roku 2028 s provozněním té stavby do konce roku 2031.
1: Mladí lidé v Praze 3 tráví nejraději volný čas v parcích a na náměstích. Městská část to zjistila v průzkumu s téměř 1400 žáky a studenty. Radnice proto plánuje úpravu veřejného prostoru. Například v Táborické ulici chce vybudovat komunitní prostor pro mládež, říká mluvčí 3. městské části Petr Habáň.
4: Městská část letošní noce navíc oživí okolí mezi Krynovkou a Cyklosteckou poblíž Příbynické ulice, kde zřídí takzvaný pumptrack, což je uzavřený okruh pro jízdu na kole a na koloběžce. Ten by měl být zprovozněn už na přelomu září a října.
1: Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard korun klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dříve zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
5: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
1: Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu. Ruský útok v kyjevské oblasti nepřežili minimálně 4 lidé. Podle ukrajinských úřadů tam jeden z dronů zasáhl obytný dům. V chersonské oblasti při ruském útoku zemřel pravoslavný kněz. Naopak nejméně 2 lidé zemřeli po nočním ostřelování moskevské oblasti. Informoval o tom tamní guvernér Andrej Vorobjov. Moskva tvrdí, že za víkend vyslala Ukrajina na Rusko více než 1600 dronů. Dronové útoky poškodily taky moskevskou ropnou rafinerii. Podle starosty ruského hlavního města Sergeje Sjobjanina na místě zasahují záchranáři. Ukrajina své údery na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu snaží oslabit Kreml, který už 5. rokem plošně ostřeluje ukrajinská města. Čeští tenisté po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
6: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
1: Finálový turnaj Davis Cupu se s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. V Praze dnes oblačno je zataženo, později odpoledne a večer přehánky a déšť, ještě později se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Ráno slabý, během dne mírný jihozápadní až západní vítr, se večer změní na severozápadní.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: doplníme ještě aktuální dopravní informace. V Počernické ulici v Praze 10 probíhají stavební práce a mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají do 10. října. A v ulici Olgy Havlové v Praze 3 se u křižovatky s ulicí na Vackově pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Práce v místě potrvají do 11. října. Na D8 na 23. až 22. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor, je tady odstavené porouchané osobní auto. A na D11 máme komplikace na 16. a 5. a 17. kilometru ve směru z Prahy na Jaroměř. Probíhají tady práce údržby a je tady uzavřená krajnice. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je s vámi víkendová Praha a společně si užíváme neděli 20. září. Patří mezi nejmladší stavby v areálu Pražského hradu, kde rád trávil čas Václav Havel. Už v 10:30 se do veřejnosti nepřístupné oranžérie vydáme v naší pravidelné rubrice Pražská nej. A máme pro vás i další vybrané songy. V příštích chvílích se na vás chystají třeba Leony a Callum Scott. Baby.

0: Ve víkendové Praze rozpívala Pink, je krátce po čtvrt na 11, přejeme pohodový nedělní den. Ještě dnes můžete využít možnost vyrazit do kina za jednotnou cenu 100 korun. Posledním dnem totiž pokračují kinodny. Akce propojuje kina v celé republice a v hlavním městě najdete spoustu. Připravený je pestrý filmový program, novinky, animované a rodinné filmy i speciální formáty. Akce se účastní multikina i nezávislá kina po celém Česku. Jejich seznam a taky promítané tituly najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Pražská zábava.
2: Praha je nej. Jednu z největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat lidskou sounáležitost a sílu lidí, kteří se navzájem podporují.
0: A přidáme aktuální dopravní informace. Začneme nehodou, kterou máme v Ruské ulici v Praze, a to u křižovatky s ulicí U Roháčových kasáren. Havarovala tady 3 osobní vozidla, projíždějte velmi opatrně. Komplikace zůstávají také na dálnici D1. Na 31. a půltém až 31. kilometru ve směru na Prahu probíhají práce údržby, je tady uzavřená krajnice. D1, 43. a půltý až 44. a půltý kilometr ve směru z Prahy na Brno. Tady probíhají práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. Opatrně i na D8. Mezi půltým a nultým kilometrem ve směru do Prahy probíhají práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je tady uzavřený. A ještě jednou D8, 23. až 22. kilometr ve směru do Prahy, tady je odstavené porouchané osobní auto. Projíždějte s opatrností a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí.

0: Je 10:30 a s vámi stále Rádio Praha. Pěknou neděli. Je výraznou stavbou královské zahrady na Pražském hradě. Ocelová konstrukce vyplněná sklem dodnes slouží k pěstování a uchování rostlin. Právě s tímto místem je taky spojovaný prezident Václav Havel. Do oranžérie se proto vydala naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Na první pohled působí trochu jako stavba z budoucnosti. 90 metrů dlouhý skleněný tubus z nerezové oceli zvaný oranžérie v Královské zahradě má kořeny hluboko v minulosti. Na stejném místě totiž nechal už v 16. století Rudolf II. Pěstovat teplomilné rostliny, hlavně citrusy. Z historické stavby se dodnes dochovala část kamenné zdi. V 50. letech minulého století tu pak vznikl nový skleník. Prezident Václav Havel v něm mimo jiné trávil spoustu času. Proč, vysvětluje architektka současné oranžérie paní Eva Jiřičná.
2: Ten skleník v době, kdy jsem přišel Václav Havel v 89. roce, tak už byl ve stavu rozkladu. Ale v tom skleníku byly pořád květiny, pořád se udržovaly a tady bylo vlhko. A protože Václav Havel tak trpěl se svými plicemi, tak on sem chodil psát. Takže všechny jeho spisy kolem toho 89. roku se odehrávaly tady v tom prostředí té původní oranžerie a padalo mu sklo na hlavu.
1: Právě tahle dáma stojí za vznikem oranžerie, která v Královské zahradě stojí dodnes. V 90. letech ji požádal Václav Havel, jestli by se stavby nového skleníku nechtěla ujmout. Konstrukce ze skla a oceli měla být moderní, ale zároveň respektovat historické místo.
2: Takže my jsme udělali tento návrh, hrad ho schválil, a bylo by všecko šlo jednoduše, ale tady v České republice nebyl nikdo, kdo to uměl postavit. Za tu dobu, co jsem bydlela v Anglii, za těch 22 let, tak jsem samozřejmě získala zkušenosti a pracovala jsem v různých částech světa. A když jsme pracovali v Kuala Lumpur, tak tam jsem pracovala s firmou ZEL, německá firma, která dělá kovové konstrukce a také sklo. Této firmě jsem já zatelefonovala, jestli oni by nechtěli postavit v Praze naproti Pražskému hradu demontovatelnou konstrukci oranžerie. On řekl, že ano.
1: Dnes je oranžerie nejmladší budovou Královské zahrady, která stále slouží svému původnímu účelu.
2: Havel tenkrát, že byl prezidentem té opravdu nejoptimističtější doby, kterou si člověk jako i mého věku pamatuje. Pro vás to jsou vzpomínky, že už jenom, ale tenkrát to opravdu byla taková nová kapitola. Já nemůžu říct, že jemu třeba high-tech se líbila, nebo jemu se líbilo všecko, co bylo, co mělo v sobě trošku jakéhosi humoru, že poněvadž to se na všecko díval tím svým havlovským humorem. Přesto myslím, že při otevření, takže opravdu byl rád.
1: Skleník je veřejnosti nepřístupný, ale já jsem se právě tady mohla s paní Jiřičnou osobně potkat. Video i fotky najdete na našem instagramovém profilu a taky na našem webu. Sabina Vosecká, Rádio Praha.

0: před námi opět aktuální dopravní informace. Foliciana Žilevského v Praze 3 u křižovatky s Biskupcovou. Dejte pozor. Probíhají práce na plynovém potrubí v tomto místě, kvůli tomu je neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to až do 28. září. Ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Po Černické ulici v Praze 10 probíhají stavební práce. Mezi křižovatkami ulic Chřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru ve zúžených jízdních pruzích. Práce tady potrvají do 10. října. A pozor si dejte i na D8 na 23. až 22. kilometru ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a křivd. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

10.45 je neděle, dnes 20. zářijový den, víkend ještě nekončí. No a jak už od nás na Rádiu Praha víte, tak Praha je plná zajímavých akcí, na některé vás teď pozvu. Třeba na Oktoberfest, který pokračuje v Pragovce. Karlínský Street Food Festival se dnes koná na Karlínském náměstí. Veggie náplavka zase na Rašínově nábřeží. A Pickles Prague Festival si zase můžete užít na výstavišti Praha. Prostě možností je spousta, je jenom na vás, co si vyberete. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: My zůstávají, respektive žijí i na silnicích, abych použil stejný termín. V Ruské ulici u křižovatky s ulicí Roháčových nebo u Roháčových kasáren, tak tam máme stále problém v podobě hromadné nehody 3 osobních aut. Projíždějte velmi opatrně. Opatrně také na dálnici D8 mezi 23. a 22. kilometrem ve směru do Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. D8, ještě jednou, 0,5. až 0,0. kilometr ve směru do Prahy. Tady probíhají práce na údržbě mostu, pravý jízdní pruh je uzavřený. D1, tady máme komplikace mezi 43.5. a 44.5. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Probíhají tady práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha 107,1 FM

0: Tohle byla Tate McRae na rádiu Praha. Vašek Miller ji má určitě rád, ale ještě radši má zprávy, které vám teď v 11 hodin nabídne.
1: Hezké dopoledne. Dopravců na příměstských linkách meziročně klesly po zavedení nástupu všemi dveřmi tržby, změna platí od loňského srpna. Silný vítr opět zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, dolní je v provozu. V Německu jsou dnes dvoje regionální volby, ovlivní osud kancléře Friedricha Merce. Bude převážně oblačno, zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Od zavedení nástupu všemi dveřmi v autobusech pražské integrované dopravy klesly dopravcům tržby zhruba o 35 milionů korun. Změna platí od srpna loňského roku na více než 170 regionálních a příměstských linkách. ROPI, která organizuje dopravu v Praze a středních Čechách, ztráty původně odhadovala v řádech 100 milionů korun, říká náměstek ředitele Martin Schubert.
3: Ta změna nastala nejprve na těch nejvytíženějších linkách, na kterých jezdí nejvíce cestujících. To znamená, pokud Středočeský kraj bude dále to rozšiřovat do toho regionu, tak tam už těch cestujících jede méně a tam ani při nějaké větší tarifní nekázni už není možné víceméně vygenerovat tu ztrátu tak vysokou.
1: Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dnes znovu zastavil silný vítr. Dolní část Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstává v provozu, informoval o tom vedoucí provozu lanové dráhy Jiří Špetla. Podle něj by mohl být horní úsek mimo provoz celý den. Turisté ale můžou z Růžové hory pokračovat na vrchol 2,5 kilometru pěšky. Vítr na Sněžce měl ráno v nárazech rychlost přes 90 km za hodinu. Teplota se pohybovala okolo 8 stupňů Celsia, pocitově ale jen kolem 3 stupňů. Roste počet případů lymské boreliozy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to bylo 5700, tedy zhruba o polovinu méně. Za prudký nárůst může jak prodlužující se klíšťová sezóna, tak především nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou teď zapojeni i praktičtí lékaři, vysvětluje Kateřina Kibicová ze státního zdravotního ústavu.
4: Důležité je to proto, že k praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
1: Státnímu zdravotnímu ústavu teď hlásí případy nákazy zhruba 50% praktických lékařů pro dospělé a asi 70% pediatrů. Čísla proto podle ní můžou v budoucnu ještě růst. Němci si dnes v Berlíně a taky ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko zvolí své poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
5: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenbursku předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťansko-demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AFD. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: V Montrealu odpoledne startuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Časovku jednotlivců pojede i největší hvězda české výpravy Matyáš Vacek. Na skoro 40 kilometrů dlouhou trasu vyrazí po 19. hodině českého času. Ženy mají závod na stejné trati na programu od 15 hodin. Česko v elitní ženské kategorii zastoupení nemá. V Praze bude oblačno a zataženo, odpoledne přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, mírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích buďte opatrní, v Ruské ulici v Praze máme stále problém u křižovatky s ulicí u Roháčových kasáren a varovala tady 3 osobní auta. Pozor i na dálnici D1 na 52. až 53. a půl kilometru ve směru z Prahy na Brno. Pohybuje se tady pomalu jedoucí vozidlo údržby a levý jízdní pruh je uzavřený. Připojím ještě komplikace v pražských ulicích týkajících se omezení či uzavírek. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 se u křižovatky s ulicí Navackově pracuje na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený a práce v místě potrvají do 11. října. A v Radlické ulici v Praze 5 se pracuje na silnici. Je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati. Práce potrvají do konce října. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nedělní dopoledne na Rádiu Praha pokračuje i teď 6 minut po 11. hodině. Krásný den. Lezení není jen sport pro zkušené horolezce. Na umělé stěně si ho mohou vyzkoušet děti i dospělí. Víc o lezení na stěně nám za pár minut řekne naše letající redaktorka Monika. A nechybí ani další hity. Je tady Sabrina Carpenter. The Chainsmokers, Coldplay. Nebo kapela Mirai. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám příjemný poslech.
6: Víkendová Praha.

to vidíte, letos to už bylo 17 let, co opustil tento svět Michael Jackson. Teď nám ale zaspíval na rádiu Praha. Je 11:15. Jak už od nás víte, další týden je téměř ve finále, to ale nemusíte vědět od nás, to je samozřejmě jasná věc. A plán na dnešní večer je taky jasný. Vždy v neděli pro vás totiž máme na rádiu Praha naši hitparádu. Do hitu týdne hlasujete v každém kole vždy do čtvrteční půlnoci. Vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A k hlasování vám skvěle slouží i náš web praha.rozhlas.cz. No a hit týdne vám na rádiu Praha tedy tradičně nabídneme už dnes v neděli hned po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí zítra po 22 hodině. A vaším DJem tentokrát bude Honza Chlaň.

0: stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a v okolí metropole. Začneme Prahou a konkrétně úsekem Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15. Tady se pracuje na silnici, probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy od Hostivaře na Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací a s omezením tady počítejte do 21. září. Ještě připomínám nehodu, která je stále v Ruské ulici v Praze. U křižovatky s ulicí U Roháčových kasáren havarovala 3 osobní vozidla. Stále tam máme hlášené problémy. V ulici Jana Žilivského v Praze 3 u křižovatky s Biskupcovou probíhají práce na plynovém potrubí, kvůli tomu je v místě neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to až do 28. září. No a ještě doplním problém v podobě D8, půltý až nultý kilometr ve směru do Prahy. Tady probíhají práce na údržbě mostu, levý jízdní pruh je uzavřený. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Takhle to zní, když to spolu na pódiu nebo ve studiu rozbalí Lady Gaga a Bruno Mars. S lezením na stěně se dá začít prakticky v každém věku a obtížnost si každý může přizpůsobit svým schopnostem, co všechno lezení na umělé stěně přináší a pro koho je vhodné a jak vlastně začít, zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Naučit se techniku je záležitost tak třeba 6 až 8 hodin, ale ta technika toho lezení, tu se učí člověk celý život. Učí se, jak si stoupnout, jak přenášet váhu, jak si pomoct, aby jeho váha nevisela jenom na rukou, protože málo kdo má tak silný, aby dokázal vyschybovat celou stěnu. Ale úplně nejtěžší je hlava.
2: Vysvětlila mi na úvod lektorka z lezecké stěny Ruzině Marie Číšková. Na stěnu můžete ve dvojici, ale i sám.
1: Je dobrý mít sebou parťáka, ale tady jsou takzvaný samonavijáky, že když do toho spadnete nebo si odsednete, tak vás to pomaloučku spustí na zem.
3: Takže člověk může tedy přijít líst sám.
1: Může člověk přijít líst sám, ale v každém případě bych doporučila, aby nejdřív přišel buď to s někým, kdo to hodně dobře umí, anebo doporučím alespoň základní lekci s instruktorem.
3: Když sem teda přijdu, co všechno sebou musím mít?
1: Lezečky si tady můžete půjčit, sedací úvazek, lano si tu můžete půjčit, ale potřebujete být dopředu domluvená s někým, s kým polezete. Na těch prvních krocích na té stěně vás odjistí, vysvětlí vám vlastně, jak se to dělá. No a potom už záleží na vás, jestli vás to fakt chytlo.
3: A je tady nějaká část jako pro začátečníky lezecká, jakože kde se člověk seznamuje s tou stěnou?
1: No, ano, je. Tamhle naproti je taková jedna stěna, kde je takzvaný top rope, což je už jako předpřipravený lano a jsou tam takový dřevěný zvířátka. Tam začínají ty nejmenší dětičky a přiznám se, že tam testuju psychickou odolnost svých klientů i u dospělých.
2: Stěna v Ruzině je ve výšce 15 metrů. Lidé často vylezou do 4 až 5 metrů a pak začnou bojovat se strachem. Lezení je ale vhodné už pro děti od 4 let.
1: Můžou začít zkusit lézt, tam samozřejmě lezou vždycky s lanem nahoru, jištěný instruktorem, opravdu jenom zkoušej lézt, je to taková hra. Je to výborný sport, který doporučují fyzioterapeuti, protože ty děti tím zaměstnávají úplně všechny svaly, i ty, o kterých ani maminka neví, že je mají.
2: Na lezecké stěně v Ruzini se konají kurzy pro děti i dospělé. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Maloší.
0: A připojíme ještě aktuální dopravní informace a začneme hromadnou nehodou v Ruské ulici v Praze. U křižovatky s ulicí U Roháčových kasáren dejte pozor, havarovala tady 3 osobní auta. Komplikace zůstávají také v ulici Olgy Havlové v Praze 3. U křižovatky s ulicí Navackově se pracuje na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený, práce na místě potrvají do 11. října. A v Radlické v Praze 5 se pracuje na silnici, je tady omezení, v místě se tak projíždí po tramvajové trati. Práce potrvají do konce října v tomto místě. Připojím taky D8, 10. kilometr ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Dejte pozor, je tady pneumatika na vozovce v pravém místním pruhu, tak velmi opatrně. A opatrně na D8 i mezi 5. a 0. kilometrem ve směru do Prahy. Probíhají tady práce na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: jsme si společně na Rádiu Praha vychutnali Edwina Collinse. Je krátce před 11:45. Hostem Kateřiny Kubalové v pořadu Až na dřeň dnes bude lékař a terapeut Pavel Špatenka, který se dlouhé roky věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání. Je také autorem mnoha knih. Co nejvíc ovlivnilo právě jeho a proč je dobré pochopit sebe sama. Vše uslyšíte na Rádiu Praha už za pár minut hned po zprávách v poledne. Nerušený poslech a dobrou chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A podíváme se ještě na silnice, tam máme komplikací hned několik, například v Ruské ulici v Praze u křižovatky s ulicí U Roháčových kasáren vyšetřují nehodu 3 osobních vozidel, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor také v Brusnickém tunelu, tady máme problém konkrétně ve směru k Barandovskému mostu v podobě nehody osobního auta. Projíždějte tady i tímto místem velmi opatrně. Komplikace ještě nějakou chvíli potrvají. Připomínám také problémy na D8, a to konkrétně na 10. kilometru ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Je tady pneumatika ležící v pravém jízdním pruhu. A ještě jednou D8, problémy tady máme mezi 0,5. a 0. kilometrem ve směru do Prahy. Probíhají tady práce na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
3: Zdravím všechny posluchače.
2: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
3: Je to nová doba ledová.
2: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
4: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Je před námi nedělní poledne na Rádiu Praha i se zprávami a taky s Vaškem Millerem za mikrofonem.
1: Hezké poledne. Pozemky pod fotbalovým hřištěm Meteoru v Libni odkoupilo vedení Prahy 8. Kabinet bude schvalovat nové statuty rad vlády. Ukrajinská armáda v době ruských parlamentních voleb zasáhla ropnou rafinérii u Moskvy. Útokům čelila taky Ukrajina. Bude převážně oblačno a zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vedení Prahy 8 koupilo více než 16 000 metrů čtverečních pozemků v Bedřichovské ulici v Libni. Velkou část z nich využívá tým FK Meteor jako fotbalové hřiště. Radnice za pozemky zaplatila zhruba 50 milionů korun. Mladí lidé v Praze 3 tráví nejraději volný čas v parcích a na náměstích. Městská část to zjistila v průzkumu s téměř 14 stěžáky a studenty. Radnice proto plánuje úpravy veřejného prostoru. Například v Táborické ulici chce vybudovat komunitní prostor pro mládež, říká mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
3: Městská část letošní noce navíc oživí okolí mezi Krynovkou a Cyklosteckou poblíž Příbědnické ulice, kde zřídí tzv. Pumptrack, což je uzavřený okruh pro jízdu na kole a na koloběžce. Ten by měl být zprovozněn už na přelomu září a října.
1: Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty. Ministři je budou schvalovat na svém pondělním zasedání. Nově se v nich objeví například věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Někteří odborníci v tom vidí další oslabení. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO je na vyhodnocení ještě brzy.
4: Nastavujeme si nějak to fungování a ten chod. Ta práce na těch různých tématech se určitě nijak nezastavila. Proběhly veřejné výzvy k doplnění členů rad, protože někteří rezignovali, některým skončili ty mandáty. Ty rady prostě budou dále funkční a věnovat se těm tématům, které jsou potřeba.
1: Po ruských úderech na ukrajinskou kyjevskou a chersonskou oblast zemřeli nejméně 4 lidé. V noci útočila taky Ukrajina. Drony a střelami dlouhého doletu zasáhla mimo jiné ropnou rafinérii na okraji Moskvy. Úřady v ruské metropoli a okolí hlásí 2 mrtvé a nejméně 20 zraněných.
5: Na předměstí Moskvy po ukrajinském úderu amatérské záběry zachycují několik sloupů hustého dýmu a plameny šlehající do vzduchu. Zásah rafinerie komentoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Potvrdil, že Ukrajina poprvé využila vlastní taktické balistické střely Pelikan. Od nich si Kyjev slibuje další zesílení útoků na ruskou infrastrukturu. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad ruským územím armáda sestřelila přes 1600 ukrajinských dronů. Označil to za pokus narušit poslední den ruských parlamentních voleb. Hlasování, které mezinárodní pozorovatelé označují za zmanipulované, se poprvé koná i na okupovaných ukrajinských územích. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje z prvního místa do velké ceny Rakouska. 24-letý český jezdec vyhrál včera v rekordu okruhu kvalifikaci třídy Moto 2 a po třetí v kariéře vybojoval seriálu mistrovství světa pole position. Závod ve Špilbergu odstartuje ve 12:15. Bude oblačné, zataženo, odpoledne přehánky a déšť, později večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů. Mírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na hromadnou nehodu, která se stala v Praze v Ruské ulici u křižovatky s ulicí U Roháčových kasáren. Havarovala tady 3 osobní auta, stále tady máme hlášené komplikace. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky v Brusnickém tunelu, tady máme nehodu osobního auta a to ve směru k Barandovskému mostu. Neprůjezdný je kvůli nehodě pravý jízdní pruh. Na pražském okruhu dejte pozor na 27. kilometru ve směru od Ruzyně k D7. Je tady odstavené porouchané auto, překáží na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A pražský okruh ještě jednou, a to 16,5 km ve směru k dálnici D1. I tady je odstavené porouchané vozidlo, očekávejte možné zdržení. A dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
7: Vystudoval medicínu na Karlově univerzitě, pracoval v klinické praxi, pak ve farmaceutické společnosti. Od roku 2000 se ale věnuje psychoterapii a zejména všímavému sebepoznání. Je také autorem mnoha publikací zaměřených na seberozvoj. Naším hostem bude už za chvíli Pavel Špatenka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň dnes lékař a terapeut Pavel Špatenka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy teď aktuálně rozjíždíte nový projekt, který se jmenuje Nejsi v tom sám. Co všechno obnáší, co se děje a bude dít?
2: Tak hlavně to budou besedy a za B by to mohl být podcast, na který se chystáme a smyslem je prostě úplně jednoduše objasnit, co je lidská mysl a co nám přináší a co nám bere a co nám dává, jak ji poznávat a ta forma toho sdělení by měla být jiná než přednášková, také pedagogická, ale do velké míry jako prožitková nebo zážitková, protože ten projekt děláme spolu s Marcelou Dvořák-Weningerovou, Mácou a ona tam využívá herecké schopnosti a zároveň svou životní zkušenost s tím, jak se vlastně léčila z těžké nemoci, takže chceme přinést nejen poznání, ale taky vlastně určitou formu prožitku a zároveň dát lidem možnost, aby se v rámci těch besed sami vlastně ptali a sami se o to téma zajímali. To první téma je mysl a oběť a je to věc, která teď je hodně protřásaná veřejností, takže proto jsme taky to téma zvolili, ale hlavně je to to místo, odkud vlastně začíná ta naše vnitřní cesta. Mm-hmm. Z toho stavu té oběti do toho stavu, kdy si člověk vlastně plně uvědomuje zodpovědnost za svůj vlastní prožívání a za své vlastní konání.
1: Mě k tomu ale napadlo ještě téma té samoty, protože ten projekt se jmenuje Nejsi v tom sám. A říkám si, že možná ta samota je v dnešní době hodně aktuální, protože byť máme pocit, že je kolem nás spousta lidí na těch sítích, máme ty sledující

0: Nedávno, když jsem studoval to téma oběti, že ta epidemie osamělosti, která vypukla někde v období covidu a trvala, já nevím, trvalo to 1-2 roky, bylo prokázáno, že ten stav té osamělosti měl výrazný podíl na tom, jakým způsobem se dneska radikalizuje společnost. To znamená, že ta osamělost je velké téma a je to velké téma, protože osamělost je něco, co vychází z našich raných traumat.
1: Vy hodně propagujete takzvané všímavé sebepoznání. Co to je?
0: Je potřeba si uvědomit, že sebepoznání je vlastně koncepční věc, že to není jenom psychoterapie, že to není jenom to, jak si ustelu postel, že to není jenom to, jak přemýšlím, ale blízko třeba tomuhle konceptu je něco, čemu se třeba ve starém antickém Řecku říkalo eudaimonia, takzvaný zdařilý život. To znamená, že eudaimonia byl výsledek určité prospěšné snahy ve vztahu k vlastnímu myšlení, ve vztahu poznávání, ve vztahu ke vzdělání, ve vztahu k tomu, jak se člověk choval ke svému tělu, jaké pěstoval vztahy se svými bližními a kultivoval prostředí. A všechno tohleto dohromady, celá tato snaha se nazývala eudaimonia. Vytvářela vlastně podmínky pro šťastný nebo zdařilý život. To znamená, že štěstí není pocit, na který bychom si měli dosáhnout, ale je výsledkem určité komplexní celoživotní snahy. A to obnáší sebepoznání. V buddhismu je třeba tento koncept označen jako osmidílná stezka Buddhou samotným. A všímavé? No, protože k tomu, abychom vůbec mohli pochopit sami sebe a své nitro, potřebujeme určitý stupeň koncentrace a vnitřní bdělosti, to znamená všímavé vědomí, aby jsme si všimli toho, co prožíváme. Protože mezi cítěním a jednáním je prostor, kde vznikají ty prožitkové reaktivní vzorce a ta všímavost ty prožitkové reaktivní vzorce dokáže vlastně rozpoznávat a to je místo, kde skutečný člověk dokáže ovlivňovat svůj vlastní životní příběh.

0: až na dřeň.
1: Asi každý, kdo se vydal na tu cestu sebepoznání, řekne, že ta cesta vůbec není jednoduchá, že na ní potkáte i nejen třeba své dávné bolesti, ale ty své stíny, ty čertíky, kteří tam číhají, aby vystrčili ty růžky a třeba se projevily jako nějaká ošklivá věc, kterou uděláme nebo cítíme. A leckdo si možná řekne, tak proč já bych si to dělal? Proč bych se sebe poznával? Proč je to důležité?
2: Já bych spíš použil slovo zdravé nebo prospěšné nebo přirozené. Ono vás to k tomu stejně přivede. Jo? Tento koncept je v podstatě v tom našem duševním životě už jaksi sám osobně přirozeně vložen. A ono, pokud se naučíme vnímat věci v určitých souvislostech a v určitém kontextu, tak si uvědomíme, že lidé

0: Lidé se vlastně bojí nejvíc bolesti. Bojí se té duševní bolesti, bojí se, že ji nezvládnou. Mají strach z toho, že budou díky tomu, že uvnitř prožívají něco těžkého, že budou celý život nešťastný. Žijou v podmínkách, kdy nemají na talíři před sebou, hele, tady jsou nástroje a možnosti, jak s tím zacházet. Jsou tady nástroje a možnosti, jak zapomenout. Jsou tady nástroje a možnosti, jak se z toho vyvlíknout, ale nemá to před sebou. A proto je tak skeptický samozřejmě. Jo? Je to jedna věc. A druhá věc přirozeně, že jo? O něčem jsme přesvědčeni, že k nám patří a o něčem jsme přesvědčeni, že k nám nepatří a že to popřípadě patří těm druhým. Mm-hmm. A skutečně, když jsme v té vnitřní oběti a když se prožíváme jako oběť, tak si říkáme, ježišmarja, tohle to ne, toho se nechci dotýkat, jenomže štěstí a utrpení spolu vždycky byly provázány. To znamená, že vlastně ten prožitek toho vnitřního utrpení a to zvědomění jeho příčin je vždycky podmínkou toho vnitřního štěstí. Jo, takže pochopení, že tyto dvě věci spolu souvisí, nám vlastně pomůže na tu cestu nastoupit. Jenomže ten počátek nikdy není takový, že by jsme byli motivovaní úspěchy třeba druhých lidí nebo vlastním výkonem, ale ten hlavní motiv jsou skutečně ty životní těžkosti. Ať už je ta těžkost vnitřní, anebo se bude ve vnějším životě, tak teprve to postaví člověka na cestu. Jiný motiv, skutečný motiv, který by dlouhodobě člověka udržel na tom, že by objevoval sám sebe a kultivoval svou vlastní mysl, tak jiný motiv dlouhodobě nefunguje.
1: Vy jste sám mockrát říkal, že vlastně ta nejtěžší věc na tom sebepoznání je to, že musíte přijmout i ty své stíny, i to, co je prostě ve vás špatné.
0: To je nepříjemné,
1: protože
0: přesně.
1: Každý tam něco takového máme. Je nějaká metoda, která by se dala teď ve stručnosti nastínit? Jak to udělat? Jak si zkrátka říct, dobře, mám v sobě tohle, ale fajn, patří to ke mně?
0: Já bych neřekl metoda, ale bych řekl spíš cesta. Nahlížel bych na to jako na proces. Protože těch nástrojů máme velké množství, ale ten proces vypadá tak, že ten proces zvědomování a ten proces přijímání a ten proces směřování se s tím, že věci se dějí tak, jak se dějí, je založen na změně přístupu. To znamená, že lidská bytost není schopna měnit procesy v mysli, ale je schopna některým procesům říkat ano a některým procesům říkat ne, ale ne v tom slova smyslu, že by je potlačovala, ale že by skrze ně nejednala. To znamená, že my máme volbu jednat podle motivů, které si můžeme uvnitř, pokud si je uvědomujeme, svobodně volit. A pokud skutečně to vědomí máme, tak máme i ten způsob té svobody. A to je zásadní věc, protože když některé věci říkáme ano, tak ona potom vytváří náš vlastní život. A když některé věci řekneme ne, tak ona pomaličku začne v té mysli zanikat, když to řekneme zjednodušeně, protože to, co živíme, skutečně roste a to, co neživíme, přestává fungovat. A buddhismus nám dal takový velmi jednoduchý návod, anebo vlastně jako princip, nebo popsal princip té mysli, že v té mysli se nachází prospěšné a neprospěšné stavy. A kultivací těch prospěšných stavů se člověk vlastně dostává blízko vlastně k těm stavům štěstí, kdybychom to takhle nazvali, nebo umí pracovat, učí se pracovat s těmi nepříjemnými stavy a učí se je kultivovat. A tím, že ty zlém nebo zlou vůlí motivované stavy nechává být, tak oni potom už nevytváří na něj takový vnitřní tlak. A tohle umění se učí vlastně člověk celý život. Jo, je potřeba si uvědomit, že na tu cestu poznání, jak eudaimonia nebo buddhismus vyčleňuje vlastně celý zbytek života a říká prostě, tady začínáš a tady začíná ta kultivace mysli. Učíš se unést napřed své prožitky. Není to o tom, že bychom si dneska na začátku řekli, hele, teď musíš prostě obejmout svůj stín a naučit se prostě radovat za života i přesto, že zjišťuješ, že v tobě v určitých situacích je hrozně silná nenávist. Jo, to nefunguje. Musíme jít pedagogicky do toho místa, k člověku, kde on v ten moment je, nestoupnout si na druhý břeh a říkat, hele, já už jsem tady nahoře, prostě to je tak snadný, prostě se sem dostat. To není pravda. Takže jsou tam fáze a jsou tam kroky a já jsem právě v tom všímavém sebepoznání vlastně tu cestu popsal, těch jednotlivých kroků, tak aby byla srozumitelná pro západního člověka, protože je to vlastně empirická zkušenost. Popsal jsem to, jak se to děje.
1: Říká Pavel Špatenka.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: na dřeň.
1: Když to úplně zjednoduším, tak jestli jsem to správně pochopila, tak vlastně základem toho úspěchu té naší cesty, která prostě je dlouhá, je to, že se třeba nějakou chvíli dokážu zastavit a říct si, ha, tak a teď ve mně roste strach, úzkost, vztek. A teď se na něj jakoby podívám z vrchu a vyčlením ho sama ze sebe a řeknu si, to nejsem já ten vztek a můžu s tebou něco udělat.
2: Výborně, a to už je velmi vyzrálý stav vědomí, když si člověk vlastně uvědomí, že tenhle strach nejsem já, jo, že už vlastně oddělí to já vlastně od toho stavu té mysli a začne vlastně vidět, že ten strach třeba existuje v určitém kontextu. Má určitý spouštěč, je tady určitá tělesná reakce, jsou tady určité třeba přesvědčení, následuje k němu nějaký další pocitový, jsou tam nějaké reaktivní stavy, nějaké obranné mechanismy a to začne vlastně v souvislosti s tím, že je schopen třeba pozorovat ten strach. Začne si uvědomovat ten kontext, v jakém vzniká. Začne vlastně vidět celou tu duševní aktivitu nebo tu aktivitu mysli v té struktuře, ve které se projevuje. A tam už potom ta šance na to oddělit, vlastně jako by to vědomé já, to vědomí sama sebe, od toho skutečného prožitku je veliká.
1: S lékařem a terapeutem Pavlem Špatenkou jsme si tady povídali o tom, jak si začít sebe sama všímat, jak rozpoznávat ty prožitky, které s námi třeba mohou v určitých chvílích lomcovat. A až teprve ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak to lomcování ustane. Vy jste také řekli jednu věc, že musí nastat nějaká krize, aby nás motivovala k tomu začít něco dělat. Musí to tak být, anebo k tomu člověk může dospět i bez nějakého toho propadu, aby si řekl tak a chci se poznat?
2: Já bych použil metaforu. Ta metafora je známá, je to vlastně Siddhartův příběh. Byl to princ, žil v království a v tom království bylo všechno uspůsobeno tak, aby on se nedotkl žádné své strasti, aby ho nic nebolo, aby nic netrápilo, aby byl spokojený. A to je přesně ten náš život, který žijeme, když se snažíme žít v té bublině, nebo když se snažíme žít vlastně, jak tomu říkáme, komfortní zóna. A on se jednoho dne rozhodl, že vlastně vystoupí za hradby města, za hranici té komfortní zóny, přečteno moderním jazykem, a vydal se dál. Potkal nemoc, stáří a smrt. Viděl nemocného, starého člověka a umírajícího. A dotklo se ho to. A on ten dotek prožil a uvědomil si, že vlastně to utrpení, které zažil v souvislosti s tím poznáním, by chtěl nějakým způsobem sobě zpracovat, tak aby ho to utrpení neovládalo třeba. Když se zjednodušeně. A to je příběh každého z nás. To znamená, že jednoho dne každý z nás se dostane přesně za tu hranici, kde už to utrpení nebude snášet tím způsobem, jak to dělal předtím, a vydá se na tu cestu, aby pochopil, jaké jsou příčiny toho, že se cítí a prožívá tak, jak se prožívá a že se mu děje to, co se mu děje.
1: A tím se dostávám k tomu, jak jste k tomu dospěl vy.
2: Já nemám rád takové ty nafouknuté příběhy a ten můj byl takový obyčejný. Jako dítě jsem si ty věci uvědomoval velmi rychle, co prožívám, jak se cítím. Zalízal jsem si jako malý dítě do peřiny dovnitř pod kapnu a tam jsem sledoval, jestli je první myšlenka nebo pocit a nějak jsem vždycky jsem jako věděl, že když jako poznám tohle, tak pochopím ty druhy, nějak jsem to jako dítě věděl. Ale ve 13 vlastně, když pubertou nebo tím prvním velikánským přechodem přišla velmi těžká proměna, já jsem se ocitl v podstatě takový kluk a raubíř, takový kápo ve třídě a ochránce slabých a takový silný kluk, tak najednou ze mě byla úplná troska. Já jsem skutečně, se mi do toho vědomí vlastně provalily procesy a obsahy, které jsem předtím neprožíval. A začal jsem se cítit méně ceně, nedostatečně, začal jsem se hrozně stydět a všechno se to vyvalilo prostě ven, ty zranění z toho dětství. A já jsem ve 13 nevěděl, co s tím mám dělat. Samozřejmě byl hluboký totáč, že jo, jako tyto věci vůbec nebyly jako nikde. Ale já jsem se tak nějak jako držel jsem to pořád sobě a vždycky jsem si říkal, zabiju se zítra, zabiju se zítra. A to si myslím, že byl vlastně jakoby ten první velikánský moment, kdy jste se vlastně naučila tu věc nést, ale nevěděla jste, co sní, ale hlavně si člověk připadal úplně hrozně, protože jsem byl plně stotožněný, že jo, s tím egem a s tím, co se mi děje, takže to mé ego bylo ponížený a ta životní pout byla velmi strastná. No a vyústilo to prostě na vysoké škole jako v obrovskou depresi. Takže já jsem skutečně byl jako silně depresivní člověk, sice jsem se dobře učil a ty výkony jsem podával a ten intelekt mě pořád nějakým způsobem držel nad hladinou, ale ten duševní život už byl opravdu poznamenaný jakoby velkou tísní. obrovským pocitem nedostatečnosti, osamělostí a takovým stažením se až jako do takové temnoty. No a tam to vlastně začalo. Jo? Tam jsem začal hledat postupně, že objevovat, že přišla revoluce, tak se to trošičku začalo otvírat, tak jsem hledal ty cesty, no a takový první jako reálný krok, který mi dával smysl, například jsem byl na psychiatrii, prášky, nefungovalo nic, nezabíralo, až teprve potom, když jsem byl na Modré Alfě, to byl takový seminář, že se vlastně šlo do nevědomí, nebo kdy se vlastně pracovalo s těmi nevědomými obsahy, tak tam poprvé mi vlastně světlo a říkám si, aha, tak vlastně teď jsem se s tím potkal a tam ta pouť začala, jo, a trvá do dneška v podstatě, jo, a postupně se to vyvíjelo, takže tak nějak už to jako bylo predikováno tím dětstvím, no.

0: Evou Kubalovou.
1: Já si říkám, že když člověk projde takovou cestou a teď sám sebe vědomně proměňuje, tak jak se mu potom funguje ve společnosti, která zdaleka takto proměněná a třeba, můžeme říct, osvícená není, která si žije tím svým konzumním životem, kde jsou hlavní hodnotou ty plné košíky. Jak to je těžké nebo lehké, nevím.
2: Tak má to fáze, samozřejmě. Podle toho, jak zrajete a v jakém odstupu se nacházíte k tomu, jak reagujete na ten vnější svět, protože pochopitelně všechny ty reakce, které má každý z nás, jsou v mém duševním světě také zastoupeny, ale samozřejmě dneska ten přístup jakým jiný než třeba před 20 nebo 30 lety. A já jsem vždycky prožíval jako velký prázdno ve vztahu k věcem zvenku. Ale to neznamená, že tam nebylo ve mně chtění, nebo že ve mně nebyla ta touha to mít, nebo to potřebovat. Ty potřeby tam byly a byly tam i ty touhy. Ale vždycky, když se mi naplnil, tak ta prázdnota prostě přišla jako ještě větší. Takže jsem se nějakým způsobem uvědomil, že to takhle funguje a že to naplnění nepřijde, že se vlastně nepoje dlouhodobě uspokojovat tímhle tím. Prostě to tak bylo, já jsem to věděl, že to tak je. Ale nevěděl jsem ale, co s tím. A tím, jak se člověk učí to zpracovávat a přijímat v sobě, tak zároveň to přijetí přichází samozřejmě i ke všem, i k lidem a k věcem kolem nám. A je potřeba si uvědomit, že to sebepoznání jako takový, nebo celý ten koncept, nebo celá ta sná pochopit, proč reaguju, jak reaguju a proč se ve mně odehrává to, co se ve mně odehrává, jde v ruku v ruce se snahou kultivovat tu vlastní mysl, kultivovat tu vlastní vědomí. To znamená, že se člověk učí neodporovat těm věcem, učí se je přijímat se soucitem. Soucit je takový vlastně univerzální slovo, který se používá, ale ve skutečnosti znamená vlastně stav neodporování. To znamená, že byste za mnou přišla a říkala byste, ale já jsem si koupila nový kabát, a teď budu šťastná, prostě už jsem pochopila, jako jak to je. A já bych neřekl jako, hele Katko, prostě jako až dostaneš zdravý rozum, tak přijď. Ale prostě přijal bych to, že to takhle máte. Jo, a pokud byste nestála o to, abych to s vámi nějakým způsobem rozporoval nebo probíral, nebo pokud byste nestála o můj pohled, tak abych vám ho rozhodně jako necpal. Jo, ale dřív jo, před těma 20 lety bych měl potřebu vám ukázat, že to vím, ale teď ta potřeba zmizela. To přijetí je něco, co vám zaručí soulad, ale neznamená to souhlas. Jo. To znamená, že někdo může dělat špatnou věc a já ho s tou špatnou věcí, kterou provedl, můžu nechat a nemusím ho napravovat, ale neznamená to, že s tím souhlasím.
1: Byl celý tenhle ten proces, kterým jste prošel, tím důvodem, proč jste odešel před lety z korporátu, z místa, které vám mohlo prostě zaručit bohatý, úžasný život a šel jste úplně jinou cestou?
2: Tak určitě to v tom hrálo nějakou roli, ale nemyslím si, že úplně jako vědomou. Já to teď řeknu úplně jako lidově, prostě jsem se cítil blbě. Jo? A já si pamatuju na takovou konkrétní situaci, kdy jsem jel evropskou, jak do dneška si to pamatuju, a někde tam zhruba na úrovni diplomatu mě zalil tak příšerný pocit, že jsem musel zastavit a měl jsem tenkrát na sobě oblek a kravatu a byl jsem hezky oblečen, že jsem úplně musel ze sebe prostě to sundávat. Já jsem myslel, že se zblázním prostě v tom. A tam jsem se najednou uvědomil, říkal jsem si tak a dost, jako tady, tak dlouho vlastně už to cítíš, ale vůbec si tomu prostě nevěnoval pozornost, nebyl si schopen se tím řídit a teď to úplně jako ve mně narostlo. A takových situací bylo víc a myslím si, že to byly takový ty hlavní hybný momenty, to, že jsem se v tom opravdu jako cítil blbě, že jsem se musel rozhodnout to opustit, ale samozřejmě zase člověk se jako vevnitř rozhodne a teď si to představujeme, Bůh, jak to nebylo prostě osvícený nebo něco takového. Ne. Ne, jo, bojoval jsem sám se sebou, prostě nechcete ztratit to pohodlí, ale tady je ta pravda. A teď prostě jako co s tím, tak ty ve vás velikánský konflikt, tak jsem si říkal, je třeba mě vyhodí a oni nakonec teda vyhodili. Takže zrušila se tam moje divize a prostě to skončilo a už jsem se tam nevrátil. Ale to přání od myšlenky skutečně v tomhle případě vyšlo. No a pak jsem nastoupil vlastně na tuhle tu cestu a viděl jsem, že se už nevrátím vlastně do tohle způsobu života. Bylo to náročný, jako ten konflikt byl velký.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
1: Snídani?
0: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
1: Oběd?
0: Divadlo Hibernia uvádí
2: romantický muzikál
0: Saturnin.
2: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
0: Od září 2026
2: v divadle Hibernia.
0: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
4: Pražákům je hej.
3: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
4: Pražákům je hej.
3: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Jak dlouho jste s ním bojoval?
2: Bojuju s ním do dneška vlastně celý život ve větší nebo menší míře, protože já to zase trošičku uvedu pedagogicky. Jung byl nesmírně moudrý, stejně jako Buddha v tom, že řekl to, jakým způsobem budete sami sebe prožívat v tomhletom světě, záleží na tom, jakým způsobem se naučíte přizpůsobovat. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý. Mm-hmm. A pokud ten moment přizpůsobení bude vycházet z vašeho vědomí a budete si uvědomovat, proč a jak se přizpůsobujete a čemu a z jakých důvodů a z jakých podmínek, tak ten váš život bude vypadat jinak, než když se budete přizpůsobovat jenom proto, že jste třeba zranění a neumíte říct ne a uvnitř budete prožívat ne, ale budete říkat ano, jenom když se budete přizpůsobovat nevědomně. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý, měnícím se podmínkám. Jo? A my se to pořád učíme. A je to celý o tom, že vlastně pořád se na vás něco jako vyvíjí tlak, pořád se ocitáte v konfliktu, jak reagovat, co dělat. Tam mysl je konfliktní, protože je polarizovaná. Je tam ano i ne. Jo? Často pravá chce něco a levá chce něco jiného. A člověk se musí rozhodovat. A teď hledá ten nástroj, hledá tu mapu, podle čeho se rozhodovat. Takže tenkrát to třeba bylo těžší, protože to rozhodnutí bylo třeba veliký a bylo náročný a měl jsem doma třeba jako malý dítě a musel jsem opustit prostě něco, co mi dávalo záruku jakoby do jisté míry iluze stability a bezpečí. Mm-hmm. Ale dneska ty konflikty jsou třeba podobný, nejsou třeba tak rozmanitý a nejsou třeba tak silný, ale tou povahou a tou podstatou jsou stejný.
1: Já bych se vrátila k tomu projektu, o kterém jsme mluvili na začátku, Nejsi v tom sám se jmenuje. Jedním z jeho témat je pozice té oběti v tom životě. Proč vlastně v té pozici spousta lidí pořád zůstává?
2: Zodpovědnost.
1: Nechceme jí mít?
2: No jistě. Pořád je jednodušší natáhnout ruku ven a říct, ty za to můžeš. Jako ty můžeš za to, že já se cítím blbě, ty můžeš za to, že já se cítím dobře. Ono to takhle zní jako kliše. Jo? Mm-hmm. Ale když sedíte, já nevím, 25 let v tváří v tvář lidem každý den a jedete s lidma ty jejich vnitřní stavy a osudy, tak už se vlastně nedivíte k tomu, proč třeba člověk, na kterým je pácháno násilí s tím agresorem, žije a nedokáže z té situace odejít a nedokáže se opustit, protože ta identita té oběti je hrozně silná, ten z toho stavu. A ten stav toho, že tu zodpovědnost nese ten druhý a on je tím vysvoboditelem a on je tím, kdo mě může přinést tu spásu, nebo on je tím, kdo mě může přinést to utrpení a já za to nesu žádnou zodpovědnost, to má obrovskou přitažlivost. A je to vlastně dětský stav. Dětský stav je zase stav velkého egoismu, protože dítě je egoista. Prostě a malinký dítě je úplně největší, že? Protože prostě pláče, když něco chce. Přesně tak. Takže vlastně je to svým způsobem určitý amorální stav. To znamená, že vlastně člověk tam není povinen se vlastně rozhodovat podle jako morálních hledisek, není tam povinen jakoby v uvozovkách sahat si na ty těžké věci, nést tu zodpovědnost za to, že je spoluviníkem a spolu vlastně stvořitelem těch podmínek, ve kterých se nachází a nenese tu vinu. A sama víte, jak je těžké nést vinu. A nejen tu, která vychází z těch zranění, která vychází z toho, že naše vývojová potřeba přijetí nebyla třeba správně naplněna, někdo nám říkal prostě ale jako víš co, až se to naučíš, tak přijeď, anebo až budou mluvit dospělí, tak šoupej nohama a nevyjadřují se tady a srazejí vám hodnotu a vy se cítíte vina a máte pocit, že nestojíte za nic, tak to je vina, která vychází ze zranění, ale potom, když cítíte pocit viny, nebo cítíte pocit morálního selhání, nebo dokonce morálního strachu, což jsou prospěšné stavy. A s tímhletím se vyrovnat, když se vám vrací situace a vy nahlížíte na ně jinak a říkáte si, aha, tak protože jsem se takhle choval, tak za to nesu tyhle ty důsledky, tak do toho se nikomu v uvozovkách moc nechce, když to řeknu zjednodušeně, protože to svědomí opravdu pálí a opravdu strašně bolí, ale obrovsky kultivuje. Jo? Takže ono to je propojené.

0: až na dřeň.
1: Já si říkám, jestli to vlastně není trošku paradox té dnešní doby, která na jednu stranu dává důraz na tu individualitu, na to, že jsme ty osobnosti a máme si jít za tím svým a sebe poznat se. A na druhou stranu je tady ten, z mého pohledu, stádní život na těch sociálních sítích, kde se tvoří ty bubliny, které jdou za tím jedním, co si mezi sebou tak jako hýčkají a vůbec třeba nedohlednou, že ta vedlejší bublina to vidí jinak třeba. Jak to vidíte vy z pohledu člověka, který se tou lidskou duší dlouhodobě zabývá? Co se nám to děje?
2: Tam je moc hezký Jungův koncept individuace, protože on říká, že vlastně individuovaná bytost neznamená vlastně akcentovaná individualita. Ale znamená to, že člověk vlastně nese zodpovědnost za svoji jedinečnost, kterou je schopen si uvědomit v průběhu svého života, ale zároveň tím, jak si uvědomí svou jedinečnost, si uvědomí i zodpovědnost vůči kolektivu, vůči společnosti. Když se zaměříme na vznik vlastně toho stavu oběti, tak on je vždycky spojený s vývojovými traumaty. Vždycky. Vývojová traumata jsou alfou, omegou osobní psychologie každého z nás. Už to pomaličku do toho světa jde, lidi se už o tom trošičku baví, psychologie už to pouští, už se stává angažovanou, tak aby o tom lidi věděli a uvědomili si, hele, já jsem traumatizovaný, teď ještě otázka, co to znamená a tak dále. Takže trauma v tom procesu té individuace hraje výraznou roli. To znamená, musíme se naučit zacházet se svými traumaty, aby jsme pochopili, kdo jsme a jaké jsou příčiny toho, že jsme se přizpůsobili až tak, že se z nás stál někdo, kým doopravdy nejsme. To znamená, že jsme vytěsnili to, co se nehodilo, to, co nebylo přijímáno, vytěsnili jsme to do nevědomí, to je automatický mechanismus, a stali jsme se tím, aby jsme byli přijati. Jo? Takovejhle, když jsem, tak jsem přijímán. Zabili jsme svý emoce.
1: To je to přizpůsobování, o které jsme
2: přesně. Hele, máš strach? Neměj. Hele, až se přestaneš rozčilovat, tady tě zavřem vedle do pokojíku, tak přijď. A člověk ztratí kontakt se svými emocemi, za svou autenticitu, ale vytvoří se tam ty malé adaptivní schémata, ty bolej. A to se člověk nechce dotýkat, tak se přizpůsobí způsobem, který neodpovídá jeho přirozenosti. A to je vlastně celý. Jo? Takhle to je hrozně jednoduše řečený, ale ta cesta, než vlastně člověk objeví tu jedinečnost a zároveň si uvědomí, že je součástí celku a že je fakt zodpovědný za ten celek, je hrozně náročná, protože napřed se stejně akcentuje to ego. Protože chcete všem ukázat, že to víte a že to znáte, jo, každý je chvilku hrozně pan chytrej, než toho zase spadne, než ho zase další utrpení posune dál a tak dále a tak dále. Takže zase říkám, je to prostě cesta každého kroku, na ní si u každého člověka hrozně vážím a cením, skutečně.
1: Udělat ten první krok asi není snadné. Jak se k tomu rozhoupat? Co udělat? Třeba nás teď někdo slyšel a řekl si, tak dobře, tak já teda něco zkusím, tak co udělat?
2: Já si myslím, že tak jako ty řešení jsou do dvou směrů. Jo, jedna věc je, když čtete moudrý východní mudrce, tak v dnešní době je to hodně učitelů, třeba meditace, tak vám řeknou, že když půjdete tou introspekcí dovnitř a začnete vlastně nahmatávat tu vlastní mysl a ty procesy, tak se po určitý době do toho začnete hodně zamotávat a začnete trpět, že nebudete se moc posunout dál a že budete potřebovat pomoc venku. To znamená zkušeného terapeuta, který vám pomůže se z toho prožívání zase jakoby vyplést a uvolnit to vědomí. A v tom je oboje. Je to cesta dovnitř, to znamená zaměřit svoji vědomou pozornost a koncentraci na své tělo a začít si uvědomovat přítomný okamžik, že jsem tady a začít pěstovat všímavost a na druhé straně si připravovat vlastně půdu pro to, že jsem schopen si skutečně říct o pomoc. Že jsem schopen překročit to stigma a uvědomit si, že to, co uvnitř prožívám, mě tak limituje, že už je na čase s tím něco udělat a dojít si nikoli pro pilulku, která mi pomůže zapomenout, ale pro pilulku, která mě postaví na tu cestu. No, ale to je jako, každý žijeme v nějakých podmínkách, někomu prostě pomůže tohle, někomu něco jiného. Jednoduše řečeno prostě jako dá Bůh, že to prostě člověka skutečně někam jako ťukne a že najednou se odhodlá a ten krok prostě udělá, ale je to těžký.
1: Říká Pavel Špatenka, který byl hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
2: Děkuji. Hodně štěstí. Naschle.
1: A já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Policie v Praze obvinila muže, který posílal desítky výhružných e-mailů. Soud ho poslal do vazby. Vláda má připravena opatření proti drahým palivům, oznámí je zítra. Slovenský prezident Pellegrini v reakci na premiéra Fica varoval před výroky o kolektivní obraně NATO. Bude převážně oblačno až zataženo s teplotami 20 až 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. V nich například anonymně vyhrožoval bombovými útoky, zabitím anebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhružek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
2: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy a hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
0: Muži hrozí za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za šíření poplašné zprávy 3 roky vězení. Letos v Praze zaznamenali kriminalisté 21 případů šíření poplašné zprávy, 9 z nich objasnili. Mladí lidé v Praze 3 tráví nejraději volný čas v parcích a na náměstích. Městská část to zjistila v průzkumu s téměř 1400 žáky a studenty. Radnice proto plánuje úpravy veřejného prostoru. Například v Táborické ulici chce vybudovat komunitní prostor pro mládež, říká mluvčí 3. městské části Petr Habáň.
3: Městská část letošním roce navíc oživí okolí mezi Krynovkou a Cyklosteckou poblíž Příběhnické ulice, kde zřídí takzvaný pumptrack, což je uzavřený okruh pro jízdu na kole a na koloběžce. Ten by měl být zprovozněn už na přelomu září a října.
0: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
4: Jestliže ostatní země začínají reagovat, my jsme řekli, nebudeme ani o den stát nikde déle. To znamená, máme připravené opatření, zítra je sdělíme.
0: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí zpochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. Slovenský prezident dnes se vyzval k opatrnosti při podobných výrocích a dodal, že členství v alianci zahrnuje výhody, ale také závazky. S Ficem prý o jeho slovech nemluvil. Fico, který udržuje dobré vztahy s Kremlem, tento týden vyjádřil obavy o vývoj ruské války na Ukrajině. Naznačil, že hrozí celoevropský vojenský konflikt. Mistra světa v půlmaratonu je Švéd Andreas Almgren. Závod v Kodani vyhrál v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund a ukončil po 30 letech nadvládu afrických běžců. Mezi ženami zvítězila Keňanka Agnes Ngetichová, která časem 1 hodina 5 minut a 15 sekund předčila o vteřinu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě. A bude oblačno až zataženo, odpoledne přehánky a déšť, později večer se vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů, mírný jihozápadní až západní vítr se večer změní na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách se vracíme na silnice na konci plzeňské D5 před Prahou, přesněji ve sjezdu na okruh. Dejte velký pozor, bourala tam 2 osobní auta, jedno skončilo mimo silnici v zelení a druhé o kousek dál blokuje levý jízdní pruh.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už máme 5 minut po 13. Je neděle 20. září a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová a je tu další muzika Damiano David. bude tu i zpěvačka LP. Nebo kapela Lucie. Marie, jako vítřík, teď už ale švédská zpěvačka Nea.

0: time. Krásné odpoledne, zpěvačka LP dospívala přesně ve 13:45 na Rádiu Praha. Do kin zamířil další časozběrný dokument Heleny Třeštíkové, tentokrát nabízí intimní portrét jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény, Báry Bazykové. A za chvíli vás na tenhle snímek pozveme. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Pojďme se podívat, jak to v tuhle chvíli vypadá na dálnici D5. Velmi opatrně před sjezdem na Cerhovice, pokud jdete z Prahy na Plzeň, u 39. a 5. kilometru leží na dálnici paleta.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie.

Velká novinka I Know Too Much, Gracie nebo Ellie. Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Krásné odpoledne, kapela Lucie a jejich Marie. Teď máme přesně 2:30 a stále pro vás mám slíbenou pozvánku 5 dekád života pěvecké ikony Báry Bazykové od jejich hudebních začátků až po současnost. Tak to nabízí nový dokument Heleny Třeštíkové. Pozvánku do kina pro vás má Štěpánka.
1: Legendární dokumentaristka začala s Bárou Bazykovou natáčet v roce 1996. Za 30 let zachytila doslova vše. Vrcholy, pády, lásky i zklamání, úspěchy i beznaději.
2: Každý příznivec mého hlasu má rád jiný období mý kariéry. Jsem totálně nezařaditelná. Tady je Bára Bazyková.
3: Bára Bazyková.
4: Bára Bazyková.
1: Autentický snímek mapuje nejen kariéru úspěšné zpěvačky, ale přináší i velmi blízký pohled do jejího soukromí. Odhaluje její boj s depresemi, samotou i její peripetie s láskou.
5: Jsme si prostě to dítě přáli.
6: A to vneslo do té rodiny takový slunce, takový štěstí.
1: Dokument ale zároveň nevynechává pestrou uměleckou cestu Báry Bazykové. Od rockových scén přes muzikálové role až po hity na předních příčkách hitparád.
2: Je to příběh o veliký lásce. O zradě, důvěře a tak jsem to žila a hrála zároveň.
1: Sama zpěvačka po zhlédnutí dokumentu prohlásila, že zpětně vidí, jak náročný a turbulentní její život byl. Dokument Heleny Třeštíkové vnímá jako potvrzení své vnitřní síly a schopnosti jít dál.
0: Pozvánku pro vás má Štěpánka Duchková a já jenom připomenu, že Bára Bazyková bude naším hostem už přesně za týden 26. září v pravé poledne ve 12 hodin.
7: Praha žije filmy.
8: Praha žije filmy.
9: Somewhere in space.
0: Stále opatrně na dálnici D5 před Prahou, přesněji ve sjezdu na okruh. Tady máme střet 2 osobních aut, jedno dokonce skončilo mimo silnici a projíždí se s opatrností bez zdržení.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.

0: odpoledne. Alex Veren dospíval přesně ve 3:15 na Rádiu Praha a my se vracíme na silnice. Komplikací je poměrně dost. Na dálnici D5 kousek za Plzní směrem do Prahy z Bystřete před sjezdem na Ejpovice v okolí 70. kilometru se v blízkosti dálnice pohybuje srnka. Na konci D5 před Prahou, přesněji ve sjezdu na okruh, máme stále střet dvou osobních aut a na dálnici D10 Turnova do Prahy trvá zdržení od sjezdu na Kosmonosy z 46. kilometru. 15 minut budete pojíždět k nehodě na kilometr 43.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Scrollujete? Jen si klidně

0: Krásné odpoledne, tohle byla Taylor Swift, stále posloucháte Rádio Praha, teď už právě na 14. a ve studiu je Denisa Žižková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Praha 5 rozšíří základní školu v Hlubočepech o nové učebny a tělocvičnu. Policie obvinila muže, který podle ní posílal výhružné e-maily, je ve vazbě. V Norsku po nehodě rybářské lodi zemřel jeden Čech, po dalších třech se pátrá. Dnes má být oblačno až zataženo, odpoledne přeháňky nebo déšť a teploty maximálně 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nový pavilon vznikne u základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepech. Kromě čtyř učeben v něm bude i tělocvična a šatny. Městská část na stavbu získala od hlavního města dotaci 60 milionů korun. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové mají práce začít příští rok.
3: Výstavba je nezbytná, protože ve škole se nachází pouze jedna tělocvična, jejíž kapacita už neodpovídá současným potřebám. Nový pavilon navíc lepší podmínky nejen pro výuku tělesné výchovy, ale také pro vzdělání.
0: Policie zadržela a obvinila 39-letého muže, který podle ní v zaslaných e-mailech opakovaně vyhrožoval usmrcením nebo závažným násilím. Oznamovatel například usmrcení celé třídy prvňáků vyhrožoval lékařům, zdravotnickému personálu. Současně v některých zprávách oznamoval plánované útoky na veřejná místa. Na konci srpna například hrozil výbuchem na staroměstském Orloji. Nyní je muž ve vazbě. V tiskové zprávě o tom dnes informoval policejní mluvčí Jan Daněk. Doplnil, že pražští policisté za letošní rok evidují 21 případů šíření poplašné zprávy, objasnili 43%. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem. Stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Nižší zásoba plynu kritizuje opozice. Podle bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL ideální čas na doplnění zásob nenastane. Nehodu na rybářské lodi v Norsku nepřežil jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averøy na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
4: Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
0: V Montrealu odpoledne odstartuje mistrovství světa v silniční cyklistice. Časovku jednotlivců pojede i největší hvězda české výpravy Matyáš Vacek. Na skoro 40 kilometrů dlouhou trasu vyrazí po 19. hodině českého času. Ženy mají závod na stejné trati na programu od 15 hodin. Česko v elitní ženské kategorii zastoupení nemá. Bude oblačno až zataženo, odpoledne a k večeru přehánky nebo občasný déšť, během večera pak ustávání srážek a postupné vyjasňování a teploty dnes v Praze 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D10 Turnova do Prahy narůstá zdržení u Mladé Boleslavy. Kolona vzniká u sjezdu na Kosmonosy na 46. kilometru a 15 až 20 minut se budete sunout k nehodě, která je u 43. a 5. kilometru. Ještě jednou, je to desítka z Turnova do Prahy.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A na Rádiu Praha pro vás máme další dobrou muziku. Patrik Malý a Sebastian. Eminem. Hodiny.
5: Zas mám strach, když ztrácíš cestu zpátky, já tak čmárám.
0: Nebo teď Loud Luxury a Brando. Krásné odpoledne.

0: Santana a Rob Thomas dozněli, dospívali přesně ve čtvrt na tři. Další školní týden za námi a tento byl ve znamení cesty do škol bez aut. Podrobnosti nejen na tohle téma už za chvíli, bude tu Štěpánka a týden v Praze.
1: Praha je nej. Kdysi tu stála největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se

0: Jedna v něm stále průjezdný pouze pravý pruh, v levém jedno z bouraných aut plus vozidla policie a druhé po střetu skončilo mimo silnici.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Souhvězdí a hodiny a teď už je tu slíbený týden v Praze se Štěpánkou.
1: Hezký den. A schválně, kolik z vás se zapojilo už do 10. ročníku akce Pěšky do školy? Začala v pondělí a trvala celý týden. Hlavní smysl? Ukázat dětem, že je dobré zlepšit pohyb a rodičům, že se dá omezit dovážení dětí autem. Do akce bylo přihlášených více než 500 škol. A konal se také Mezinárodní klimatický týden. Jeho součástí byly debaty, workshopy, výstavy a nebo setkání se na témata od energetiky, zemědělství, ekologie až třeba pozdraví. Mimochodem, naše metropole od roku 2020 investovala do adaptačních opatření na změnu klimatu přes 605 milionů korun. A jen letos město podpořilo projekty za více než 30 milionů. V týdnu také zaznělo, že rekonstrukce a přestavba budovy Smíchovského nádraží by mohla začít v roce 2029. Trvat má 2 roky. Ve středu začal na 23 místech 20. ročník literárního festivalu Noc literatury. Série veřejných čtení ze současné literatury v českých překladech má podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Slivenec a Lochkov konečně propojuje nová silnice, asi 2,3 kilometru, stalo skoro 30 milionů a vzniklo přestavbou stavnější komunikace, vybudované při výstavbě Pražského okruhu. Magistrát pracuje na revitalizaci a odbahnění Hornoměcholupské retenční nádrže. Bude odbahněná, její dno bude nově vytvarováno a břehy zpevněny. Práce potrvají do prosince a opětovné napuštění je v plánu příští rok. Vojenská policie zasahovala v ústřední vojenské nemocnici, a to kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek. Zadržela 3 lidi. Jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. V centru začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení sousedských sporů anebo konfliktů ve školách. Magistrát dokončil rekonstrukci domu v Korunovační ulici. Vzniklo tam 12 startovacích bytů pro lidi v obtížné sociální situaci. Nedaleko metra Zličín u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická začala stavba parkovacího domu. Jde o systém P+R. Jeho kapacita bude zhruba 600 aut a hotový má být do 18 měsíců. V ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově se bude testovat nová technologie pro čištění. Takzvané kvárterní čištění má odstranit z vody zbytky léčiv a další takzvané mikropolutanty. Dopravní podnik podepsal smlouvu na výstavbu tramvajové trati, která povede z Libuše na Nové Dvory, a výstavba má podle smlouvy trvat 2 roky. Pátek a sobota patřili v Krébovce vínu, konalo se tam tradiční vinobraní. A i přesto, že je úroda prý menší, víno je prý kvalitnější. A vínu patřila v sobotu taky Kampa. V zoo pak oznámila, že se tam vylíhlo mládě supa mrchožravého a mladý samec dostal jméno Kali. A to už je taková tečka za souhrnem hlavního dění v naší metropoli. Rubrika Týden v Praze končí a Štěpánka Martanová vám od mikrofonu přeje hezký den a úspěšný nový týden. Naslyšenou.
2: Co se děje v Praze?
0: Čerstvé komplikace jsou už na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy. Houstne provoz před Šmejkalkou. Kolona se tvoří za sjezdem na Chodce Rady na 28. kilometru. Do zúžení na 25. kilometr pojedete minimálně 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Freddie Mercury dospíval krátce po 3:45 na Rádiu Praha. Já už se teď dívám, co nás čeká večer. Dnes je neděle, takže v 21 hodin tu bude hit týdne. Samozřejmě si to nenechte ujít. A potom v týdnu hlasujte na praha.rozhlas.cz. Stačí, když kliknete na pořady hit týdne a tam už můžete vybírat muziku. Teď na silnice na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy. Houstne provoz před Šmejkalkou. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce Rady na 28. kilometru a zdržení je 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy zůstává před zdiby průjezdný pouze pravý pruh. V levém jsou silničáři. Fronta je teď z úrovně Klíčanské EMV a je to na 15 minut. A připomínám i dálnici D10 z Turnova do Prahy. Máme plné okolí Mladé Boleslavy. Před omezením zpomalíte u sjezdu na Kosmonosy na 46. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nej

0: policie obvinila muže, který měl rozeslat desítky výhružných e-mailů. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Oznámí je zítra. V Německu jsou dnes dvoje regionální volby, ovlivní osud kancléře Friedricha Merce. Dnes má být v Praze oblačno, zataženo, odpoledne přehánky, teploty maximálně 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Vyhrožoval v nich zabitím nebo vážným násilím konkrétním lidem i skupinám obyvatel. Jedna ze zpráv například hrozila útokem na žáky základní školy. Největší zásah vyvolalo podle policie oznámení z konce srpna o údajné bombě na Staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala zhruba 650 lidí. Muž skončil ve vazbě za šíření poplašné zprávy a další trestné činy mu hrozí až 3 roky vězení. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daně z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
2: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
0: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynů na zimu. Řekl to v televizi CNN Prima News. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Vláda by zítra měla schválit také návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek má být o jednotky miliard nižší než původně navržených 389 miliard korun. Koalice chce další peníze ušetřit změnami zákonů. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se to ale nedotkne výdajů na obranu. Třeba opoziční ODS kritizuje způsob, jakým koalice o rozpočtu rozhoduje. Návrh musí vláda do konce září poslat sněmovně. Němci si dnes v Berlíně a také ve spolkové zemi Mecklenburgsko-přední Pomořansko zvolí své poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
3: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenburgsku předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťanských demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AfD. Z Wismaru Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky v automobilových soutěžích získal podruhé v kariéře titul. Druhý skončil s odstupem 2,4 sekundy Filip Mareš, který je druhý i celkově třetí místo obsadil na západě Čech Jan Kopecký, který letos nerozšířil rekordní počet 11 mistrovských titulů. Dnes má být oblačno, odpoledne a k večeru přehánky nebo občasný déšť a teploty 20 až 22 stupňů.

0: D1 směrem z Brna do Prahy, houstne provoz před Šmejkalkou, kolona se tvoří za sjezdem na Chocerady na 28. kilometru, do Zúžení na 25. kilometr pojedete až 15 minut. Na D8 z Ústí do Prahy zůstává před zdiby průjezdný pouze pravý pruh, v levém pruhu máme stále nehodu, čekejte zdržení i tady. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy se sune kolona v okolí Mladé Boleslavy, před omezením zpomalíte u sjezdu na Kosmonosy na 46. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s dobrou muzikou. Bude tu třeba opět Radeček. Dokud Miley Cyrus. Maroon 5. Nebo teď Zoe Wee z Hezké odpoledne.

0: Dne čtvrt na čtyři na Pražském hradě si můžete opět prohlédnout korunovační klenoty. Podrobnosti pro vás budu mít už za pár minut. A na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení před Šmejkalkou. Klona se natáhla až před sjezd na Sázavu. První část nesouvislé fronty čekejte už na 37. kilometru. Odtud do zúžení je to minimálně na půl hodiny.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Krásné odpoledne, mám pro vás tip. České korunovační klenoty opět můžete vidět ve Vladislavském sále Pražského hradu. Nejprve se k ním dostali školáci a pak také nevidomí. Pro ně Pražský hrad dokonce připravil během pátku speciální hmatové prohlídky. Mohli při nich sáhnout například na věrnou repliku svatováclavské koruny.
1: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
2: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny, která před nimi leží na stole, cítit.
1: A tyhle ten křížek, který je nahoře, ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
2: Vedle repliky leží na stole také zvětšenina některých komponentů koruny. Je tady křížek, safír a lilie. Každý z těchto předmětů vyrobený na 3D tiskárně má zhruba 30 cm.
1: A na druhém konci toho stolu... Jo, aha, takže tam jsou ty kameny tak hladký, tak lesklý, tak studený, jako jsou ty kameny na té koruně, i když to nejsou safíry.
3: Je to mega hustý a zajímavý.
2: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
3: Z těch předmětů asi ty kameny.
2: Je to pro tebe první taková zkušenost s korunovačními klenoty? Věděl jsi o nich už něco dřív?
3: Jenom jakože něco z vyprávění, ale tady to je mega hustý, jakože si na něj šáhnu, takoby na ty modely.
1: Můžeš si dát na hlavu jenom, protože to je model. Kdyby to byla skutečná koruna, tak by to nešlo.
4: Paní Rybová.
2: Tak. Ty jsi teďka měl na hlavě tu kopii nebo věrnou repliku svatováclavské koruny. Jaký to je pocit mít na hlavě něco, co nosili čeští králové?
5: Je to velice těžký, takže hodně vznešený.
2: Připadal jsi vznešeně.
5: Jo.
2: Mezi návštěvníky výstavy je i pan Jiří Zluhačovic.
6: Jsem z nich vlastně očima nikdy nic neměl, takže jsem nechtěl ztrácet čas ve frontách pro to, abych měl jenom zážitek.
2: Takže teďka je to vlastně výjimečná příležitost pro vás.
6: Ano, určitě. A jsem za to opravdu rád.
2: U jednoho ze stolů je i paní Marcela z Prahy.
7: Je to super, když na to můžu šahat, protože já si to nepředstavím. Když mi to někdo popíše, tak si to neumím představit, ale když si na to šáhnu, tak je to úplně super a už si to pak umím představit, jak to vypadá.
2: A co vás na tom třeba překvapilo, na tom modelu? Je tam něco takového?
7: To, jak je to veliké, jak je to zdobené, hezky.
2: Doprovodný program pro nevidomé k výstavě korunovačních klenotů otevře Pražský hrad zase za rok. Jinak budou klenoty ale pro veřejnost k vidění ve Vladislavském sále až do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Praha je
0: kulturou. Pokud jedete po dálnici D1 z Brna do Prahy, čekejte zdržení v několika úsecích. Nedělní provoz sílí nejprve na Želivku nebo za Želivkou od nájezdu z Koborovic od 75. kilometru. Tam je to jen na pár minut k čerpací stanici EMV. Poté opět zrychlíte a nohu z plynu dáte zase až za sjezdem na Divišov v okolí 40. kilometru a pojedete až 40 minut do omezení na Šmejkalce. Další komplikace zůstávají na dálnici D10 Turnova do Prahy. Plná je mezi Kosmonosy a Bezděčínem. Nejvýraznější zdržení je mezi 48. a 44. kilometrem.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Dnes večer v České televizi.
10: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a křivd. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
9: Rádio.

0: Krásné odpoledne, kapela Red Hot Chili Peppers dozněla na rádiu Praha přesně ve 3:15. Výbuch orloje nebo vyvraždění prvňáků. Policie zadržela podezřelého ze zasílání výhružných e-mailů. Podrobnosti jsou na našem webu praha.rozhlas.cz a samozřejmě o tom uslyšíte i ve zprávách. A na rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Pokud jdete po dálnici D1 z Brna do Prahy, čekejte zdržení od 75. až po 25. kilometr. V nesouvislých kolonách pojedete až 40 minut a to výrazné nebo to nejvýraznější zdržení je mezi kilometrem 41 a 25.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: kapela Support Lesbians dozněla v 16 hodin. Teď už pro vás máme zprávy a ve studiu je Denisa Žižková. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Rusové v Praze chodí od rána k volbám. V poledne se začaly tvořit fronty. Případů nákazy lymskou boreliozou je oproti Lonsku skoro dvojnásobek. Statistiku ovlivňuje nový systém hlášení. Na Pálavě se šíří nepůvodní kaktus opuncie, ohrožuje místní rostliny. Dnes má být oblačno až zataženo, odpoledne a k večeru déšť nebo přeháňky, teploty 20 až 22 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Rusové žijící v Česku dnes od rána hlasují na ruském velvyslanectví v Praze 6 ve volbách do státní dumy. Několik desítek jich dorazilo před budovu už v ranních hodinách. Dopoledne pak chodili lidé volit jednotlivě nebo ve skupinkách. Fronta čítající zhruba 30 až 40 čekajících se před ambasádou utvořila v poledne. Po nějakou dobu pak zůstala stejně dlouhá. Do 13 hodin odvolilo v Praze podle zástupců ruského politického hnutí ve na zhruba 400 Rusů. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Heniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli i prodlužující se sezona klíšťat.
4: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
2: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejen v lese, ale také v městských parcích, na zahradách nebo na hřbitovech. V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus opuncí hnědoostnou. Ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů ale invazní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí zprávy CHKO Pálava Jiří Kmet.
5: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
2: Kanadští tenisté se po loňské absenci probojovali letos do finálového turnaje Davisova poháru. Vítězové týmové soutěže z roku 2022 porazili ve druhém kole kvalifikace doma v Quebecu Francii 3-1, a to zejména zásluhou pátého hráče světa Felixe Ogiera Alisiema, který vyhrál obě dvou hry. V Boloni nebude chybět ani Německo, pro které rozhodující třetí bod v souboji s Chorvatskem získal čerstvý šampion US Open Alexander Zverev, který také zvítězil v obou singlových duelech. Postoupila i Velká Británie, která porazila Ekvádor už po 4 hře hladce 3-0. Bude oblačno až zataženo, později odpoledne a k večeru od severozápadu přehaňky nebo občasný déšť, během večera pak ustávání srážek a postupné vyjasňování a teploty 20 až 22 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, 4 minuty po 16. Vracíme se na silnice, na dálnici D10 z Turnova do Prahy. Čekejte zdržení. Nejprve před Mladou Boleslaví kolona začíná na úrovni odpočívky u letadla na 51. kilometru. Na začátek omezení za sjezdem na Jičín na 44. kilometr pojedete 20 minut. A na dálnici D10 směrem do Prahy přibrzdíte po druhé za Brandýsem v okolí 9. kilometru. Za sjezdem na Radonice na druhém a pultém kilometru hlásíte nehodu a tady je zdržení 20 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále zdržení mezi 41. a 25. kilometrem, tady už je to na 40 minut. A na dálnici D11 z Hradce do Prahy se brzdí kousek za sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a s další dobrou muzikou. Budou tu třeba Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou, teď máme 16:45 a za chvíli taky s Jirkou Šteflem, protože ten pro vás pravidelně připravuje tipy a chybět nemohou ani dnes odpoledne. Počkejte si na ně, budou to už za chviličku. Ještě předtím pohled na silnice, na dálnici D10 z Turnova do Prahy. Čekejte zdržení nejprve před Mladou Boleslaví. Kolona začíná na úrovni odpočívky u letadla na 51. kilometru. Popojíždět budete na 44. kilometr. A další komplikace na dálnici D10 ve směru do Prahy jsou také v okolí 9. kilometru. Za sjezdem na Radonice na 2. a 5. kilometru totiž hlásíte v levém pruhu nehodu, takže mezi 9. a zhruba 3. kilometrem se zdržíte 20 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy máme stále zdržení mezi 41. a 25. kilometrem a tady je to na 40 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě.

0: Hezké odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha a teď už jsou tu slíbené tipy od Jirky Štefla. Jirko, kam nás zveš?
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Mariánském náměstí v centru Prahy bude koncert k poctě Václava Havla. Právě on by letos v říjnu oslavil 90. V pondělí tam vystoupí The Plastic People of the Universe, kapela Svatopluk, Leona Machálková a pěvecký sbor Českého rozhlasu. Závěr večera bude patřit zpěvačce Anetě Langerové. Její koncert začíná v 9 hodin večer. A startují tradiční srdíčkové dny. Sbírka pomáhá vážně nemocným dětem. Speciální program můžete v pondělí navštívit na náměstí Míru. Součástí akce jsou i preventivní programy. Třeba lékaři z fakultní nemocnice Královské Vinohrady zkontrolují návštěvníkům mateřská znaménka a pyhy. Specialisté taky vyšetří dětem zrak a nebo si můžete na místě změřit cukr v krvi. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Vracíme se na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stále výrazné zdržení mezi 41. a 25. kilometrem kvůli omezení na Šmejkalce, ale také kvůli odpolední špičce. To zdržení je na 40 minut. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy tak tady máme plnou D10 u Mladé Boleslavy. Popojíždět budete mezi 48. a 44. kilometrem. A další zdržení je také na příjezdu do Prahy u 2. a 5. kilometru zůstává blokovaný levý pruh. Fronta od Staré Boleslavy z 13. kilometru je na půl hodiny.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak odpoledne Billie Eilish dospívala na rádiu Praha přesně minutu po 4:45 a blíží se zprávy. Co se v nich dozvíte? Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům, dopravci chtějí stejné podmínky jako jejich konkurence v okolních zemích. Podrobnosti přesně v 17 hodin ve zprávách s Denisou Žižkovou. Pojďme na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se situace příliš nemění. Silný provoz vlivem nedělní špičky přetrvává od sjezdu na Divišov z 41. kilometru. Odtud se nesouvisle téměř 40 minut po pojíždí do zúžení na Šmejkalce. Kratší zdržení následně naberete i mezi Popovicemi a Pražským okruhem, tedy v úseku mezi 17. a 10. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, Olivia Rodrigo dospívala přesně v 17 hodin na Rádiu Praha. Čas na zprávy s Denisou, krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Praha 10 chce regulovat množství toulavých koček kastrací. Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. Dopravci chtějí stejné podmínky jako jejich konkurence v okolních zemích. Italská premiérka navrhne zákaz nošení burek a nikábů ve školách. Zítra bude jasno nebo polojasno a teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 10 zajistí kastraci toulavých a opuštěných koček. Vedení radnice už dříve zřídilo oficiální krmná místa. Podle mluvčího úřadu Jana Bruna Tropa tak chce zamezit množení opuštěných koťat.
3: Rada městské části schválila uzavření smlouvy se spolkem Pozor kočka, který bude odborně zajišťovat kastrační program toulavých a opuštěných koček. Program umožní spojit odchyt, veterinární ošetření, kastraci a následnou péči do jednoho uceleného postupu.
1: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
4: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
1: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. Lidé do 35 let ve Slaném na Kladensku můžou opět žádat o pronájem startovacího bytu. Jednotka o velikosti 76 metrů čtverečních je v panelovém domě v ulici Cyrila Boudy. Nájem je necelých 7,5 tisíce za měsíc. Zájemci se můžou hlásit do 2. října na webu města. Podmínkou je trvalý pobyt na území města. Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové také plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. Detaily navrhovaných opatření neupřesnila, dodala ale, že o nich chce s ministry brzy diskutovat. Fotbalisté Sparty vyhráli v 9. kole šance ligy v Olomouci 2-0. Poprvé bodoval poslední Zlín, který zvítězil v Jablonci 1-0. Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Zhruba za hodinu začne utkání vedoucí Slavie z Plzní. Zítra bude jasno nebo polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Hezké odpoledne, pojďme se podívat, jak to vypadá v tuhle chvíli na silnicích. Na dálnici D10 Turnova do Prahy zůstává plnější na obchvatu Mladé Boleslavy, a to mezi sjezdy na Kosmonosy a Jičín. A na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy v dalším úseku mezi Pečkami a Sackou, tedy mezi 35. a 25. kilometrem, pracují na opravách vozovky. Zdržení je i tady. A na dálnici D1 z Brna do Prahy máme zdržení mezi 41. a 10. kilometrem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 4 minuty po 17. Já mám pro vás další dobrou muziku. Bude tu Ital Damiano David. Taky Bruno Mars. Mark Ember. Nebo teď James Harris.

0: za chvíli pro vás budeme mít opět řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Jaká je teď situace na silnicích zdržení? Stále čekejte na dálnici D1, pokud jedete od Brna do Prahy, tak mezi 41. a 16. kilometrem je to až na 40 minut. A na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy v dalším úseku mezi Pečkami a Sadskou pracují na opravách vozovky. Omezení by mělo skončit až v první polovině října. Kolona aktuálně už od sjezdu na Jičín z 42. kilometru a na začátek zúžení budete popojíždět až 20 minut navíc.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
2: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
1: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
2: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
1: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
2: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
0: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky a zítra povíme něco o tom, jak správně používat blinkry. Jak to teď aktuálně vypadá na silnicích? Dobré zprávy. Máme z dálnice D10 ve směru z Turnova do Prahy. Následky nehody za Radonicemi na 2,5 kilometru už se podařilo odklidit. Opět se projíždí oběma pruhy. Dlouhá kolona od Staré Boleslavy se dává v celku rychle do pohybu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
5: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
4: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka. Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. V divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou. Teď máme krátce před 6:15. Pokud jste nestihli naše víkendové pořady sobotního hosta Lenky Vahalové nebo nedělní až na dřeň, tak kompletní archiv je na praha.rozhlas.cz. Plzeňská dálnice D5 na příjezdu do metropole je stále plná za Rudnou. Brzdí se v obou pruzích v pravotočivé zatáčce u nájezdu z odpočívky na 4. kilometru. Aktuální zdržení 15 minut. Další komplikace na dálnici D11 z Hradce do Prahy. Tady se zpomaluje před omezením mezi Pečkami a Sockou. Hustší provoz sledujeme od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. A na dálnici D1 z Brna do Prahy popojíždí stále kolona mezi 39. a 25. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Rusku končí hlasování v parlamentních volbách. Poslední den ovlivnily kybernetické útoky i ukrajinské nálety. V budoucí části Pražského okruhu z Rozině do Suchdola vykoupilo ředitelství silnic a dálnic zatím asi 70% pozemků. V úseku do Březiněvsi zhruba 20%. Šéf Škody Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Bude jasno nebo polojasno a teploty zítra maximálně 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hlasování v ruských parlamentních volbách poznamenalo údajně víc než 1000 pokusů o útok na online volební systém. Oznámila to předsedkyně volební komise Ela Pamfilová. Podle nezávislého webu Meduza kvůli výpadku elektřiny také načas přestali úřady vydávat hlasujícím v Moskvě volební lístky. Poslední den voleb tak výrazně poznamenaly ukrajinské útoky.
2: Rakety a drony zasáhly největší moskevskou ropnou rafinerii v Kapotni a lidé z okolních paneláků natočili plameny, které z ní šlehaly, i hustý kouř, který zahalil jihovýchodní část ruské metropole. Cílem útoku bylo také velké skladové centrum v Sofinu a tepelná elektrárna v Dzeržinsku u Moskvy. Její starosta Sergej Sobjanin přesto na sociálních sítích napsal, že protivzdušná obrana dosud největší útok na Moskvu odrazila a volební proces nebyl narušený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu znovu vyzval Rusko k deeskalaci a ukončení války. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve výkupech pozemků pod budoucí severozápadní částí Pražského okruhu. V úseku z Ruzině do Suchdola zatím získalo asi 70% parcel mimo městskou část Suchdol. V navazujícím úseku do Březiněvsi získalo zhruba 20% pozemků, říká Michal Hrdlička, vedoucí úseku výstavby dálnic D0 a D5 z ředitelství silnic a dálnic.
3: Na obou těchto stavbách už jsme vlastně za výkupy utratili více než 1 miliardu. Realizaci plánujeme zahájit ve čtvrtém kvartálu roku 2028 s provozněním té stavby do konce roku 2031.
0: Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Fotbalisté Sparty zvítězili v 9. kole první ligy v Olomouci 3-0. Ke 3 bodům je nasměroval už v první půli John Mercado. Pražané vyhráli 2. kolo po sobě a před reprezentační přestávkou se posunuli na 7. místo. Sigma, která prohrála v lize po 2 vítězstvích, je na tom o bod a 3 příčky lépe než její dnešní soupeř. Bude jasno nebo polojasno, převládat postupně, ale bude proměnlivá oblačnost a teploty zítra 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Hezký podvečer, vracíme se na silnice. Zdržení zůstává na dálnici D1 z Brna do Prahy a popojíždit teď budete mezi 38. a 24. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
5: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
4: Krásný podvečer, 4 minuty po 18. začíná na Rádiu Praha Pražský update. Bez dat o dopravě se velká města dnes neobejdou. Praha má už 8 let datovou platformu Golemio, která online sleduje například, jaká zpoždění mají tramvaje a autobusy. Podrobně už za chvíli.
5: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Pražský update. Téměř 200 linek a přes 2,5 tisíce kilometrů má městská hromadná doprava v Praze. Nejsložitější dopravní systém v České republice je proto neustále monitorován prostřednictvím datové platformy Golemio. A na základě těchto údajů se pak upravují linky a mění jízdní řád. Volně přístupné Golemio toho ale o Praze může prozradit daleko víc. Ví, kolik aut a cyklistů tady jezdí, jak jsou obsazená parkoviště, jaké je mikroklima v ulicích a třeba i to, kolik lidí prošlo přes Karlův most.
1: Teď se díváme do naší datové platformy pražské na Golemio BI.
2: Martin Lehr, konzultant zmíněné platformy, teď otevírá jednu ze zajímavých vizualizací a ta počítá chodce na turisticky atraktivních místech, konkrétně u staroměstské Mostecké věže.
1: Teď nastavuju počáteční datum, trefili jsme přesně 1.1.2026 a podle naší analýzy po Karlově mostě prošlo do dne, kdy nahráváme tuto reportáž, 4.031.397 chodců.
2: A to je dobré vědět třeba kvůli nastavení zelené na blízkém přechodu pro chodce, zvláště když Prahou křižuje téměř 200 linek městské hromadné dopravy a ty teď vidíme před sebou.
3: Jde vlastně o naší online mapu, na které můžou cestující vidět polohy všech prostředků veřejné dopravy.
2: Vysvětluje Zbyněk Jiráček z Ropidu. A já vidím, že mapa je plná koleček s číslem linky a většina z nich teď má zelenou barvu.
3: Ta barva udává zpoždění toho spoje. Zelené spoje jedou včas, oranžové jsou zpožděné o 3 až 6 minut a červené o 7 a více.
2: Takže pojďme si vybrat nějakou tu červenou linku a můžeme si ji třeba i rozkliknout.
3: Tady vlastně vidíme nějakou 22, co se zpozdila po cestě. Příčinou může být třeba prostě velká skupina cestujících. Jo. Nastupuje prostě hodně lidí na jedné zastávce, nějaký zájezd nebo školka. Tady si můžu vyfiltrovat linku 22. Tak vlastně všechny ostatní 22 jsou zelený, maximálně oranžový. To znamená, že na té lince evidentně problém není. Je to prostě jenom jeden spoj, který se z nějakého důvodu zdržel.
2: Takže v tomto případě nepomůže ani na křižovatkách nastavená preference tramvají a autobusů.
4: Přijíždí nám autobus od Žižkova, projíždí tím přihlašovacím bodem. Teď se přihlásil těsně předtím, než dojel do zastávky. Otvírá dveře a křižovatka připravuje změnu toho signálního plánu tak, aby mohla reagovat na jeho odjezd.
2: Vysvětlujeme na křižovatce u nádraží Libeň Jan Barchánek z pražského dopravního podniku.
4: Po odjezdu zastávky jsme dostali zelenou a můžeme teda projíždět. Tady vidíme, jak přijíždí z boku tramvaj a zase ta křižovatka může reagovat na příjezd tramvaje.
2: Data platformy Golemio se analyzují i zpětně a vedou třeba k úpravám jízdních řádů.
3: V těch datech je to vidět, že ty vozidla přijíždí třeba do té konečné vždycky o 3 a více minut opožděny, tak konstruktér toho jízdního řádu se podívá právě do těch dat, kde se ty autobusy zdržují a upraví ten jízdní řád, aby přizpůsobil to tomu reálnému průjezdu.
2: A nově teď můžeme přímo na zastávkových panelech pražské MHD vidět, za jak dlouho přijede naše tramvaj anebo autobus. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: Teď upozornění z dálnice D11 směrem z Hradce do Prahy. Před Chlumcem je zavřená dálnice na 63. kilometru. V omezení se srazila dvě osobní auta. Nedá se projet, kolona velmi rychle narůstá. Dojíždí se do ní okolo 67. kilometru.

www.navistavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: A reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Je výraznou stavbou Královské zahrady na Pražském hradě. Ocelová konstrukce vyplněná sklem dodnes slouží k pěstování a uchovávání rostlin. Právě s tímto místem je také spojovaný prezident Václav Havel a do oranžérie se vydala i naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
2: Na první pohled působí trochu jako stavba z budoucnosti. 90 metrů dlouhý skleněný tubus z nerezové oceli zvaný oranžérie v Královské zahradě má kořeny hluboko v minulosti. Na stejném místě totiž nechal už v 16. století Rudolf II. Pěstovat teplomilné rostliny, hlavně citrusy. Z historické stavby se dodnes dochovala část kamenné zdi. V 50. letech minulého století tu pak vznikl nový skleník. Prezident Václav Havel v něm mimo jiné trávil spoustu času. Proč, vysvětluje architektka současné oranžérie paní Eva Jiřičná.
3: Ten skleník v době, kdy sem přišel Václav Havel v 89. roce, tak už byl ve stavu rozkladu. Ale v tom skleníku byly pořád květiny, pořád se udržovaly a tady bylo vlhko. A protože Václav Havel tak trpěl se svými plicemi, tak on sem chodil psát. Takže všechny jeho spisy kolem toho 89. roku se odehrávaly tady v tom prostředí té původní oranžerie a padalo mu sklo na hlavu.
2: Právě tahle dáma stojí za vznikem oranžerie, která v Královské zahradě stojí dodnes. V 90. letech ji požádal Václav Havel, jestli by se stavby nového skleníku nechtěla ujmout. Konstrukce ze skla a oceli měla být moderní, ale zároveň respektovat historické místo.
3: Takže my jsme udělali tento návrh, hrad ho schválil, a bylo by všecko šlo jednoduše, ale tady v České republice nebyl nikdo, kdo to uměl postavit. Za tu dobu, co jsem bydlela v Anglii, za těch 22 let, tak jsem samozřejmě získala zkušenosti a pracovala jsem v různých částech světa. A když jsme pracovali v Kuala Lumpur, tak tam jsem pracovala s firmou Zell. Německá firma, která dělá kovové konstrukce a také sklo. Této firmě jsem já zatelefonovala, jestli oni by nechtěli postavit v Praze naproti Pražskému hradu demontovatelnou konstrukci oranžerie. On řekl, že ano.
2: Dnes je oranžerie nejmladší budovou Královské zahrady, která stále slouží svému původnímu účelu.
3: Havel tenkrát, že byl prezidentem té opravdu nejoptimističtější doby, kterou si člověk jako i mého věku pamatuje. Pro vás to jsou vzpomínky, že jo, už jenom, ale tenkrát to opravdu byla taková nová kapitola. Já nemůžu říct, že mu třeba high-tech se líbila, nebo jemu se líbilo všecko, co bylo, co mělo v sobě trošku jakéhosi humoru, že poněč on se na všecko díval tím svým havlovským humorem. Přesto myslím, že při otevření takže opravdu byl rád.
2: Skleník je veřejnosti nepřístupný, ale já jsem se právě tady mohla s paní Jiřičnou osobně potkat. Video i fotky najdete na našem instagramovém profilu a taky na našem webu. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Krásný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha, Pražský update a teď už je na řadě souhrn pražských zpráv s Denisou.
1: Hezký podvečer. Nový pavilon vznikne u základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepech. Kromě 4 učeben v něm bude i tělocvična a šatny. Městská část na stavbu získala od hlavního města dotaci 60 milionů korun. Práce mají začít příští rok. Vedení Prahy 8 koupilo víc než 16 000 metrů čtverečních pozemků v Bedřichovské ulici v Libni. Velkou část z nich využívá tým FK Meteor jako fotbalové hřiště. Radnice za pozemky zaplatila zhruba 50 milionů korun. Od zavedení nástupu všemi dveřmi v autobusech pražské integrované dopravy klesly dopravcům tržby zhruba o 35 milionů korun. Změna platí od srpna loňského roku na více než 170 regionálních a příměstských linkách. Policie zadržela a obvinila 39-letého muže, který podle ní v zaslaných e-mailech opakovaně vyhrožoval usmrcením či závažným násilím. Na konci srpna například hrozil výbuchem na staroměstském Orloji. Nyní je muž ve vazbě. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha dnes v Rudolfinu nabídne koncert v souboru 12 violončelistů berlínských filharmoniků. Pestrý program bude mimo jiné obsahovat filmové evergreeny i šanzon Edith Piaf. Festival potrvá do 23. září. Zítra bude zpočátku jasno nebo polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky a teploty zítra klesnou na 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Připomínáme zavřenou dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy u Chlumce na 63. kilometru je nehoda a poslední sjezd i u 68. kilometru. Na dálnici D10 Turnova do Prahy před Starou Boleslaví se projíždí nebo už se rozjíždí poslední zbytky kolony kvůli dřívější nehodě. Stále se ale zpomaluje za Hlavencem na 16. kilometru a zdržení 10 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: Otázka.
1: Yes, we can.
0: Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. Československá vláda odmítla v roce 1938 požadavek Velké Británie a Francie na odstoupení pohraničních oblastí českých zemí s více než 50% německého obyvatelstva Německu.
2: Německo tenkrát mělo 75 divizí, my jsme měli celkem jen 42 divize, což bylo směšně málo na více než 2000 kilometrů hranic.
0: Mnichovský diktát o několik dnů později byl nemilosrdný. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
3: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
0: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
4: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
0: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
5: Mami, ten hňuk mi dal do skřínky krysu.
6: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
7: Výborně, tak vy dva už se znáte.
0: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
8: Bojčík, Hlaváč, backhand, go!
0: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
9: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Pražský update. Krásný podvečer, Rádio Praha a Pražský update stále s vámi a teď už je tu Štěpánka a týden v Praze.
1: Hezký den. A schválně, kolik z vás se zapojilo už do 10. ročníku akce Pěšky do školy? Začala v pondělí a trvala celý týden. Hlavní smysl? Ukázat dětem, že je dobré zlepšit pohyb a rodičům, že se dá omezit dovážení dětí autem. Do akce bylo přihlášených více než 500 škol. A konal se také Mezinárodní klimatický týden. Jeho součástí byly debaty, workshopy, výstavy a nebo setkání se na témata od energetiky, zemědělství, ekologie až třeba po zdraví. Mimochodem, naše metropole od roku 2020 investovala do adaptačních opatření na změnu klimatu přes 605 milionů korun. A jen letos město podpořilo projekty za více než 30 milionů. V týdnu také zaznělo, že rekonstrukce a přestavba budovy Smíchovského nádraží by mohla začít v roce 2029. Trvat má 2 roky. Ve středu začal na 23 místech 20. ročník literárního festivalu Noc literatury. Série veřejných čtení ze současné literatury v českých překladech má podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Slivenec a Lochkov konečně propojuje nová silnice. Asi 2,3 kilometru, stalo skoro 30 milionů a vzniklo přestavbou stavniční komunikace vybudované při výstavbě Pražského okruhu. Magistrát pracuje na revitalizaci a odbahnění Hornoměcholupské retenční nádrže. Bude odbahněná, její dno bude nově vytvarováno a břehy zpevněny. Práce potrvají do prosince a opětovné napuštění je v plánu příští rok. Vojenská policie zasahovala v ústřední vojenské nemocnici, a to kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek. Zadržela 3 lidi. Jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. V centru začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení sousedských sporů anebo konfliktů ve školách. Magistrát dokončil rekonstrukci domu v Korunovační ulici. Vzniklo tam 12 startovacích bytů pro lidi v obtížné sociální situaci. Nedaleko metra Zličín u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická začala stavba parkovacího domu. Jde o systém P+R. Jeho kapacita bude zhruba 600 aut a hotový má být do 18 měsíců. V ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově se bude testovat nová technologie pro čištění, takzvané kvarterní čištění. Má odstranit z vody zbytky léčiv a další takzvané mikropolutanty. Dopravní podnik podepsal smlouvu na výstavbu tramvajové trati, která povede z Libuše na Nové Dvory, a výstavba má podle smlouvy trvat 2 roky. Pátek a sobota patřili v Krébovce vínu, konalo se tam tradiční vinobraní. A i přesto, že je úroda prý menší, víno je prý kvalitnější. A vínu patřila v sobotu taky Kampa. V zoo pak oznámila, že se tam vylíhlo mládě supa mrchožravého a mladý samec dostal jméno Kali. A to už je taková tečka za souhrnem hlavního dění v naší metropoli. Rubrika Týden v Praze končí a Štěpánka Martanová vám od mikrofonu přeje hezký den a úspěšný nový týden. Naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy u Chlumce na 63. kilometru už se po nehodě pomalu projíždí a v tuhle chvíli to vypadá, že ta kolona se dává do pohybu. A pojďme se podívat ještě na dálnici D10 Turnova do Prahy. Před Starou Boleslaví se rozjíždí poslední zbytky kolony kvůli dřívější nehodě. Zpomaluje se ale stále za Hlavencem na 16. kilometru. Aktuální zdržení 10 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na Lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much? Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: podvečer, stále posloucháte Rádio Praha a já už se dívám, jaké bude zítra počasí. Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přeháňky a teploty zítra 15 až 17 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Krásný večer, Adele dospívala na Rádiu Praha. Teď už pro vás máme zprávy na 19. hodinu a ve studiu Rádia Praha je Denisa Žižková. Hezký večer.
1: Dobrý večer přeju. Česko musí podle ministra Havlíčka posilovat kvůli hrozícím útokům vnitřní bezpečnost. Dny NATO navštívilo za víkend zhruba 150 tisíc lidí. Na akci se představily jednotky ze 14 zemí. Volby v Berlíně podle odhadů vyhrála strana Levice, v Mecklenburgsku před ním Pomořansku Alternativa pro Německo. Zítra má být jasno nebo polojasno, později oblačno a teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
3: Se potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a s hrozbou různých výpadků a útoku i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
1: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Před ruskými hybridními útoky v členských státech NATO varoval před několika dny polský premiér Donald Tusk. V reakci na to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky navštívilo za oba víkendové dny zhruba 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů tak na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako loni. Na akci se představily armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado. Zemské volby v německém Mecklenburgsku před ním Pomořansku vyhrála podle odhadů Alternativa pro Německo se ziskem 38% hlasů. Těsně na druhém místě skončila sociální demokracie. Vládní CDU na severu Německa zřejmě získá jen něco málo přes 5%. V souběžně konaných volbách v hlavním městě Berlíně skončila CDU druhá za levicí. Kancléř Friedrich Merz označil zejména výsledky z Mecklenburska předního Pomořanska za neúspěch. Zdůraznil ale, že ve funkci bude pokračovat a dál bude prosazovat naplánované reformy. Fotbalista Patrik Schick se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Český útočník pomohl Leverkusenu jedním gólem k vítězství 2-0 nad Lipskem. Madridské derby vyhrálo ve španělské lize Atletico nad Realem 2-1. Počátku bude jasno nebo polojasno, postupně oblačno, a místy se vyskytnou přehánky a teploty zítra v Praze 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat na silnice směrem z Hradce do Prahy. Máme stále komplikace na dálnici D11 u Chlumce. Přímo v omezení na 63. kilometru blokuje jeden pruh, nehoda dvou osobních aut. Kolona je od 67. a 5. kilometru a v tuhle chvíli je víc než na půl hodiny.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Finanční gramotnost u českých dětí se sice postupně zlepšuje stále, ale mají nedostatky v naprostých základech. Nedokážou třeba sami odhadnout ceny základních potravin ani sestavit rodinný rozpočet. Podrobnosti už za pár minut a z muziky třeba Poetika.
4: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud je...
0: Fastboy a Klok Klok.
4: Again, like
0: nebo teď Rozalin.

0: Krásný večer, 2 minuty nás dělí od 7:45, stále posloucháte Radio Praha a teď trošku finanční gramotnosti, co je to úvěr, úrok a jak sestavit domácí rozpočet. Děti mají v těchto pojmech pořád mezery, ukazují to data České bankovní asociace i zkušenosti některých učitelů. Školy se proto snaží výuku zpestřit a zvou do ní nejrůznější odborníky. Víc než 2000 dětí už ve finanční gramotnosti proškolili například lektorky projektu Mano Moneta.
1: Chceme vědět, jak byste hospodařili s těmi penězi, co vám rodiče na ten den měsíček.
2: Máte tam pracovní, školní dny a i víkendy.
3: Workshop trvá 2 vyučovací hodiny. Děti se nejdřív naučí teorii a pak si ve skupině sami vyzkouší sestavování rozpočtu.
1: Tuhle chvíli, my to necháváme jenom a jenom pouze na vás.
3: Zadání je jednoduché, musí se vejít do 9 000 korun. Taková je totiž průměrná částka, kterou rodiče zaplatí za dítě za měsíc. A brzy se ukazuje, že pro některé žáky je to těžší úkol než pro jiné. Aby si mohli dovolit zaplatit předplatné na streamovací platformě, snaží se

0: nějakou úsporou.
1: Žákům podle lektorek chybí základy. Špatně jsou na tom s takzvanou cenovou gramotností, takže nedokážou například odhadnout, kolik stojí základní potraviny, litr benzínu nebo nafty. Finanční gramotnost mezi lidmi pravidelně vyhodnocuje taky Česká bankovní asociace. V posledním průzkumu zaznamenala mladá generace největší zlepšení.
2: Nicméně, když se podíváme na to, jak je stále učena finanční gramotnost ve školách, tak tam vidíme dost výrazné rezervy, ale ono to souvisí vlastně i s tím, jak je u nás populární matematika, takže to vlastně jde ruku v ruce spolu.
1: Říká hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel. Největší mezery vidí v tom, že finanční témata často nevyučují pedagogové, kteří by se v tématu orientovali. Školy to ale často vnímají jinak. Příkladem je třeba základní škola Burešova na Praze 8, dodává zástupkyně ředitele Iveta Řezníková.
3: Máme vlastně zakomponovanou finanční gramotnost do mnoha předmětů, zejména v matematice, ale také v výchově k občanství na prvním stupni v předmětu já a my.
1: Další část tvoří právě workshopy, které škola do výuky domlouvá. Nabízí je i jednotlivé banky. Třeba Česká spořitelná má svůj projekt Skoala, Raiffeisen Bank zase vzdělává děti pomocí oblíbené hry Minecraft. Dominik Hron, Český rozhlas.
4: Radio Praha. Co se děje?
5: Co se děje?
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

a už za chvíli pro vás budu mít další tipy od Jirky Štefla, tentokrát pozve na koncert k poctě Václava Havla. Tipy už za pár minut. Teď počasí, zítra má být zpočátku jasno až polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost a zítřejší teploty 15 až 17 stupňů.

0: Krásný večer, 8:15, tohle byla kapela Linkin Park a na Rádiu Praha už je čas na tipy od Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Mariánském náměstí v centru Prahy bude koncert k poctě Václava Havla. Právě on by letos v říjnu oslavil 90. V pondělí tam vystoupí The Plastic People of the Universe, kapela Svatopluk, Leona Machálková a pěvecký sbor Českého rozhlasu. Závěr večera bude patřit zpěvačce Anetě Langerové. Její koncert začíná v 9 hodin večer. A startují tradiční srdíčkové dny. Sbírka pomáhá vážně nemocným dětem. Speciální program můžete v pondělí navštívit na náměstí Míru. Součástí akce jsou i preventivní programy. Třeba lékaři z fakultní nemocnice Královské Vinohrady zkontrolují návštěvníkům mateřská znaménka a pyhy. Specialisté taky vyšetří dětem zrak a nebo si můžete na místě změřit cukr v krvi. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha.
6: Pražákům je hej.
5: Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta.
6: Pražákům je hej.
5: Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: Policie obvinila muže, který podle ní posílal výhružné e-maily, je ve vazbě. Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. V Norsku po nehodě rybářské lodi zemřel jeden Čech, po dalších třech se pátrá. Bude jasno nebo polojasno a teploty zítra maximálně 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policie zadržela a obvinila 39-letého muže, který podle ní v zaslaných e-mailech opakovaně vyhrožoval usmrcením nebo závažným násilím. Oznamoval například usmrcení celé třídy prvňáků. Vyhrožoval lékařům, zdravotnickému personálu. Současně v některých zprávách oznamoval plánované útoky na veřejná místa. Na konci srpna například hrozil výbuchem na staroměstském Orloji. Nyní je muž ve vazbě. Mladí lidé v Praze 3 tráví nejraději volný čas v parcích a na náměstích. Městská část to zjistila v průzkumu s téměř 1400 žáky a studenty. Radnice proto plánuje úpravy veřejného prostoru, například v Táborické ulici chce vybudovat komunitní prostor pro mládež, říká mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
2: Městská část letošním roce navíc oživí okolí mezi Krynovkou a Cyklosteckou poblíž Příbynické ulice, kde zřídí tzv. Pumptrack, což je uzavřený okruh pro jízdu na kole a na koloběžce. Ten by měl být zprovozněn už na přelomu září a října.
0: Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard korun klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dříve zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje a o rozpočtu chaoticky.
3: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Po třech dalších pátrají záchranáři. Jejich člun se ztratil v pátek. V sobotu ho záchranáři objevili u ostrova Averøy na západě Norska bez posádky. Neštěstí Českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady i s rodinami Čechů, kteří byli na palubě.
4: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo. Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
0: Motocyklista Filip Salač skončil druhý v kategorii Moto2 ve Velké ceně Rakouska a získal tak čtvrté podiové umístění v sezóně mistrovství světa, vyhrál Španěl Guevara. Zítra bude v Praze jasno nebo polojasno, postupně oblačno, ojediněle přeháňky a teploty 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Teď na silnice zdržení čekejte na dálnici D1 z Brna do Prahy u Šmejkalky a také mezi 19. a 10. kilometrem. A komplikace jsou na dálnici D11 z Hradce do Prahy. Tady je dálnice opět zavřená u Chlumce na 63. kilometru. Sjíždějte na kilometru 68.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásný večer, Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi a za chvíli další reportáž. Lezení není jen sport pro zkušeného horolezce. Na umělé stěně si ho mohou vyzkoušet děti i dospělí. Podrobnosti už za pár minut. A z muziky Sienna Spyro. Michal Hrůza. Welshly Arms. Teď Panic at the Disco.

Krásný večer, 8:45 a je tu další reportáž. S lezením na stěně se dá začít prakticky v každém věku a obtížnost si každý může přizpůsobit svým schopnostem, co všechno lezení na umělé stěně

0: aby dokázal vyschybovat celou stěnu, ale úplně nejtěžší je hlava.
1: Vysvětlila mi na úvod lektorka z lezecké stěny Ruzyně Marie Číšková. Na stěnu můžete ve dvojici, ale i sám.
0: Je dobrý mít sebou parťáka, ale tady jsou takzvaný samonavijáky, že když do toho spadnete nebo si odsednete, tak vás to pomaloučku spustí na zem.
2: Takže člověk může tady přijít líst sám.
0: Může člověk přijít líst sám, ale v každém případě bych doporučila, aby nejdřív přišel buď to s někým, kdo to hodně dobře umí, anebo doporučím alespoň základní lekci s instruktorem.
2: Když sem teda přijdu, co všechno sebou musím mít?
0: Lezečky si tady můžete půjčit, sedací úvazek, lano si tu můžete půjčit, ale potřebujete být dopředu domluvená s někým, s kým polezete. Na těch prvních krocích na té stěně vás odjistí, vysvětlí vám vlastně, jak se to dělá. No a potom už záleží na vás, jestli vás to fakt chytlo.
2: Je tady nějaká část jako pro začátečníky lezecká, jakože kde se člověk seznamuje s tou stěnou?
0: No, ano, je. Tamhle naproti je taková jedna stěna, kde je takzvaný top rope, což je už jako předpřipravený lano a jsou tam takový dřevěný zvířátka. Tam začínají ty nejmenší dětičky a přiznám se, že tam testuju psychickou odolnost svých klientů i u dospělých.
1: Stěna v Ruzyni je ve výšce 15 metrů. Lidé často vylezou do 4 až 5 metrů a pak začnou bojovat se strachem. Lezení je ale vhodné už pro děti od 4 let.
0: Můžou začít zkusit lézt, tam samozřejmě lezou vždycky slanem nahoru, jištěný instruktorem, opravdu jenom zkoušej lézt, je to taková hra. Je to výborný sport, který doporučují fyzioterapeuti, protože ty děti tím zaměstnávají úplně všechny svaly, i ty, o kterých ani maminka neví, že je mají.
1: Na lezecké stěně v Ruzyni se konají kurzy pro děti i dospělé. Monika Doležalová, Rádio Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Hezký večer, máme minutu před 8:30 a posloucháte Rádio Praha, Červená a zelená Paříž, nezaměnitelná hudba Jana Tyrsena a Audrey Tautou s krátkou ofinou a šibalským úsměvem. Stačí pár vteřin a víte přesně, o kterém filmu je řeč. Amélie z Montmartru vstoupila do českých kin přesně před 25 lety. A právě tenhle snímek připomeneme v našem vysílání už za chvíli. A jaké bude zítra počasí? Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost, ojediněle přehánky a zítřejší pondělní teploty 15 až 17 stupňů.

0: Krásný večer, teď máme přesně 8:45, Rádio Praha stále s vámi a nezapomeňte, že dnes po 21. hodině hned po zprávách vás čeká hit týdne, tentokrát ho pro vás připravil Honza Chlaň a samozřejmě v týdnu potom můžete hlasovat na našem webu praha.rozhlas.cz. A teď připomeneme jeden snímek, v neděli uplynul, to znamená přesně dnes, neuvěřitelných 25 let od české premiéry filmu Amélie z Montmartru. Poetická romance s prvky magického realismu okouzlila diváky po celém světě. Drobná pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a potajmění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
1: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
2: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
1: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
2: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
1: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamón Tour de France v roce 59 a kombiné Tety George.
2: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
3: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
2: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Jeunetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Jeunet původně hledal jinou herečku. Nakonec jí dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
4: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje, pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vrací se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
2: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový glóbus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy. Somewhere in space.
5: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: pozemky pod fotbalovým hřištěm Meteoru v Libni odkoupilo vedení Prahy 8. Počet případů vloupání v Evropské unii za 10 let klesl o více než třetinu, vyplývá to z údajů Eurostatu. Podle předběžných výsledků zvítězila v ruských volbách vládnoucí strana Jednotné Rusko. Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno a teploty zítra maximálně 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení Prahy 8 vykoupilo víc než 16 000 metrů čtverečních pozemků v Bedřichovské ulici v Libni. Velkou část z nich využívá tým FK Meteor jako fotbalové hřiště. Radnice za pozemky zaplatila zhruba 50 milionů korun.
2: Radnice chce chránit fotbalový klub, aby nehrozilo, že by o hřiště v budoucnu přišel. Areál by se zároveň podle vedení městské části mohl stát moderním fotbalovým centrem. Ten by financovala a následně i využívala AC Sparta Praha, která s Prahou 8 a Meteorem podepsala minulý rok memorandum o spolupráci. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%, tedy o více než třetinu.
3: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimira Putina s víc než 57% hlasů. Zatím je sečtených 14% hlasů. Prezident Putin podle agentury Reuters řekl, že je letošní hlasování testem podpory války na Ukrajině. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické. Ruské soudy z voleb vyloučily opoziční stranu Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou. Mistrovská Plzeň vyhrála ve třetím kole extraligy házenkářů 27-24 ve Frýdku Místku a udržela kontakt s dosud 100% Karvinou a Novým Veselým. Talent tým v minulém kole zachránil remízu s Lovosicemi a na vedoucí duo ztrácí bod. Počátku bude zítra jasno nebo polojasno, postupně převládne proměnlivá oblačnost a ojediněle se vyskytnou přehánky. A teploty zítra v Praze 15 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne.
4: Startuje další vydání hitparády Rádia Praha. Hit týdne. Od mikrofonu vás zdraví Honza Chlaň. Tentokrát jste pořadím zase pořádně zamíchali. Máme tři novinky, velký skok z osmičky až na bronz a po minulém vítězství také střídání na samotném vrcholu. Tak jdeme na to.
1: Hit týdne.
5: Nasazená novinka.
4: Martin Garrix a Ed Sheeran už letos společně vydali skladbu Repeat It. Autorsky jsou pod ní podepsaní Ed Sheeran a Martin Garrix vlastním jménem Martin Garrison a také Amy Wedge, se kterou Sheeran spolupracuje už dlouhou řadu let. A Repeat It se teď vrací do boje o vaše body. Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It.

0: hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: Rolling Stones pokračují ve své neuvěřitelně dlouhé kariéře novou hudbou. Jealous Lover najdeme na jejich letošním albu Foreign Tongues, které vyšlo v červenci. Autorsky jsou pod skladbou podepsaní Mick Jagger a Keith Richards. The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Hit týdne.
1: Nasazená novinka.
2: A tohle je úplně čerstvá věc. Miley Cyrus právě 18. září vydala své 10. studiové album Buzz Pursuits. Stejně se jmenuje i titulní skladba, která album otevírá, a právě tu posíláme do hry o vaše hlasy. Miley Cyrus, Buzz Pursuits.
3: Let's go.

Česká zpěvačka autorka Michaela Charvátová, vystupující jako Myla, přichází se skladbou Crying to God. Píseň si napsala sama a pohybuje se na pomezí popu a elektroniky. Myla, Crying to God.

Pětici nasazených uzavírá Benson Boone. The Time of My Life vydal letos v červnu a na skladbě se autorsky podílel společně s Jackem LaFrancem, Jasonem Evanem a Tančem Barncem. Tady je Benson Boone, The Time of

0: Rádio.cz. Hit týdne.
1: V britském žebříčku tentokrát zůstaneme u příběhu, který jsme sledovali celé léto. Sam Fender a Olivia Dean se skladbou Rain Me In dokázali něco, co se v britském singlovém chartu nestalo přes 70 let. Nejprve vyrovnali 18 týdnů Frankieho Lanea na prvním místě a potom jeho rekord překonali. Jejich cesta navíc nebyla

souvislá. Rain Man se na vrchol několikrát vracelo a právě tím postupně přepisovalo historické tabu. Nasazené skladby jsme si představili, do britského chartu nakoukli, takže teď už jdeme na výsledky hitu týdne Rádia Praha, tak jak jste je sestavili svými hlasy. Desáté místo a první ze tří novinek tohoto kola, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Feeling.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku. Hit číslo 6.
2: A šestka? To je pád z minule druhého místa, tedy Swims Break Up in Reverse.

0: No a teď k první pětce hitu týdne na Rádiu Praha.
1: Číslo pět.
0: Páté místo a česká novinka. Eli, Ďábel a Prada.

Bronz znamená největší skok tohoto kola. Z osmičky rovnou na třetí místo šli Patrik Malý a Sebastian 2005.

0: minut.
1: Hit týdne
2: s Honzou Chlaně.
3: Honzou Chlaně.
0: Tři novinky pro nás znamenají také tři odchody. Ten první je povinný. Ella Langley má za sebou maximálních 8 týdnů v hitu týdne a Choose in Texas tak po minulém třetím místě končí. Ze sedmé příčky po jediném týdnu vypadávají Krištof a Sergej Barakuda Movie Stars. A z desátého místa, taky po jediném týdnu, odcházejí Karol G a Bruno Mars Still. Jsme na druhém místě hitu týdne. Minule vstoupil Shaboozey z Born to Die rovnou na samotný vrchol. Tentokrát o jednu příčku klesá, ale pořád zůstává těsně pod jedničkou. Shaboozey, Born to Die.

0: hit týdne. S Honzou Chlaněm.
1: Za chvíli si představíme z brusu nového vítěze hitu týdne Rádia Praha. Teď ale rekapitulace.

a druhý je Shaboozy, Born to Die. A vítěz 38. kola z pátého místa až na samotný vrchol. Calvin Harris a irská zpěvačka Jay-Z jsou v pořadí šestý týden a tentokrát se Satisfy dostává úplně nejvýš. Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy.

0: pro dnešek všechno. Díky, že posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha. Od mikrofonu se loučí Honza Chlaň. Hlasovat pro svoje favority můžete na praharozhlas.cz a za týden se bude těšit Petr Jungmann.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.

0: je 22 hodin.
1: Budoucí části Pražského okruhu z Ruzyně do Suchdola vykoupilo ředitelství silnic a dálnic zatím asi 70% pozemků. V úseku do Březiněvsi zhruba 20%. Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Německý kancléř Merz navzdory oslabení CDU v dalších dvou zemských volbách chce ve funkci pokračovat. Zítra bude jasno nebo polojasno, později oblačno a teploty maximálně 17 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve výkupech pozemků pod budoucí severozápadní částí Pražského okruhu. V úseku z Ruzyně do Suchdola zatím získalo asi 70% parcel mimo městskou část Suchdol. V navazujícím úseku do Březiněvsi získalo zhruba 20% pozemků, říká Michal Hrdlička, vedoucí úseku výstavby dálnic D0 a D5 z ředitelství silnic a dálnic.
3: Na obou těchto stavbách už jsme jasně za výkupy utratili více než 1 miliardu. Realizaci plánujeme zahájit ve čtvrtém kvartálu roku 2028 s provozněním té stavby do konce roku 2031.
1: Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Z daně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
4: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
5: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
4: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
6: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
4: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Německý kancléř Friedrich Merz slíbil, že jeho vláda bude pokračovat v reformách navzdory posledním volebním neúspěchům jeho CDU. Podle povolebních odhadů volby v Berlíně vyhrála strana Die Linke a v Mecklenburgsku před ním Pomořansku zvítězila Alternativa pro Německo. CDU v obou zemích oproti minulým volbám výrazně oslabila. Vítkovice podlehly ve třetím kole hokejové Tipsport Extraligy Litvínovu 2-3 a dál tak zůstávají bez bodu. V dalších zápasech Pardubice porazily Karlovy Vary 5-2, České Budějovice Olomouc 3-2, Brněnská Kometa zvítězila nad Hradcem Králové 3-1 a Liberec podlehl Kladnu 1-3. Fotbalisté vedoucí Slávie vyhráli v posledním zápase 9. kola šance ligy nad Plzní 2-1. V dalších utkáních Sparta zvítězila na hřišti Olomouce 3-0, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1. Zítra bude v Praze zpočátku jasno až polojasno, postupně ale převládne proměnlivá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky a teploty 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané

Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
1: Hit týdne.
0: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto. Jak ďábel a Prada. Na 5. místě novinka Ellie a Ďábel a Prada. Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na 3. místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na 2. příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z 5. místa Calvin Harris a Jay-Z. Sady.

0: na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudoval medicínu na Karlově univerzitě, pracoval v klinické praxi, pak ve farmaceutické společnosti. Od roku 2000 se ale věnuje psychoterapii a zejména všímavému sebepoznání. Je také autorem mnoha publikací zaměřených na seberozvoj. Naším hostem bude už za chvíli Pavel Špatenka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dreně dnes lékař a terapeut Pavel Špatenka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy teď aktuálně rozjíždíte nový projekt, který se jmenuje Nejsi v tom sám. Co všechno obnáší, co se děje a bude dít?
2: Tak hlavně to budou besedy a za B by to mohl být podcast, na který se chystáme a smyslem je prostě úplně jednoduše objasnit, co je lidská mysl a co nám přináší a co nám bere a co nám dává, jak ji poznávat a ta forma toho sdělení by měla být jiná než přednášková, také pedagogická, ale do velké míry jako prožitková nebo zážitková, protože ten projekt děláme spolu s Marcelou Dvořák-Weningerovou, Mácou a ona tam využívá herecké schopnosti a zároveň svou životní zkušenost s tím, jak se vlastně léčila z těžké nemoci, takže chceme přinést nejen poznání, ale taky vlastně určitou formu prožitku a zároveň dát lidem možnost, aby se v rámci těch besed sami vlastně ptali a sami se o to téma zajímali. To první téma je myslela oběť a je to věc, která teď je hodně protřásaná veřejností, takže proto jsme taky to téma zvolili, ale hlavně je to to místo, odkud vlastně začíná ta naše vnitřní cesta. Mm-hmm. Z toho stavu té oběti do toho stavu, kdy si člověk vlastně plně uvědomuje zodpovědnost za svůj vlastní prožívání a za své vlastní konání.
1: Mě k tomu ale napadlo ještě téma té samoty, protože ten projekt se jmenuje Nejsi v tom sám. A říkám si, že možná ta samota je v dnešní době hodně aktuální, protože byť máme pocit, že je kolem nás spousta lidí na těch sítích, máme ty sledující a tak dál, ale jsme sami.
2: Chtěli jsme tím dát najevo takový jako impuls tomu, ale pokud se ti děje něco uvnitř těžkého a těžce srozumitelného a je to tvoje určitá vnitřní strast, tak věř, že v tom nejseš sám, protože v momentě, kdy uvidíš, že i jiní trpí podobným způsobem, tak už to přináší úlevu, protože si uvědomí, že to, co se ti děje, lze považovat za něco přirozeného.
1: Nicméně ta samota, vnímáte to jako aktuální téma, nebo to tak není?
2: Je to určitě aktuální téma. Myslím si, že hraje výraznou roli v dnešním sociálním prostředí a shodou okolností jsem tohle téma studoval nedávno, když jsem studoval to téma oběti, že ta epidemie osamělosti, která vypukla někde v období covidu a trvala, já nevím, trvalo to 1-2 roky, bylo prokázáno, že ten stav té osamělosti měl výrazný podíl na tom, jakým způsobem se dneska radikalizuje společnost. To znamená, že ta osamělost je velké téma a je to velké téma, protože osamělost je něco, co vychází z našich raných traumat.
1: Vy hodně propagujete takzvané všímavé sebepoznání. Co to je?
2: Je potřeba si uvědomit, že sebepoznání je vlastně koncepční věc, že to není jenom psychoterapie, že to není jenom to, jak si ustalu postel, že to není jenom to, jak přemýšlím, ale blízko třeba tomuhle konceptu je něco, čemu se třeba ve starém antickém Řecku říkalo eudaimonia, takzvaný zdařilý život. To znamená, že eudaimonia byl výsledek určité prospěšné snahy ve vztahu k vlastnímu myšlení, ve vztahu poznávání, ve vztahu ke vzdělání, ve vztahu k tomu, jak se člověk choval ke svému tělu, jaké pěstoval vztahy se svými bližními a kultivoval prostředí. A všechno tohleto dohromady, celá tato snaha se nazývala eudaimonia. Vytvářela vlastně podmínky pro šťastný nebo zdařilý život. To znamená, že štěstí není pocit, na který bychom si měli dosáhnout, ale je výsledkem určité komplexní celoživotní snahy. A to obnáší sebepoznání. V buddhismu je třeba tento koncept označen jako osmidílná stezka Buddhou samotným. A všímavé? No, protože k tomu, aby jsme vůbec mohli pochopit sami sebe a své nitro, potřebujeme určitý stupeň koncentrace a vnitřní dělosti, to znamená všímavé vědomí, aby jsme si všimli toho, co prožíváme, protože mezi cítěním a jednáním je prostor, kde vznikají ty prožitkové reaktivní vzorce a ta všímavost ty prožitkové reaktivní vzorce dokáže vlastně rozpoznávat a to je místo, kde skutečný člověk dokáže ovlivňovat svůj vlastní životní příběh.

0: až na dřeň.
1: Asi každý, kdo se vydal na tu cestu sebepoznání, řekne, že ta cesta vůbec není jednoduchá, že na ní potkáte i nejen třeba své dávné bolesti, ale ty své stíny, ty čertíky, kteří tam číhají, aby vystrčili ty růžky a třeba se projevily jako nějaká ošklivá věc, kterou uděláme nebo cítíme. A leckdo si možná řekne, tak proč já bych si to dělal? Proč bych se sebe poznával? Proč je to důležité?
2: Já bych spíš použil slovo zdravé nebo prospěšné, nebo přirozené. Ono vás to k tomu stejně přivede. Jo? Tento koncept je v podstatě v tom našem duševním životě už jaksi sám osobně přirozeně vložen. A ono, pokud se naučíme vnímat věci v určitých souvislostech a v určitém kontextu, tak si uvědomíme, že lidé se vlastně bojí nejvíc bolesti. Bojí se té duševní bolesti, bojí se, že ji nezvládnou. Mají strach z toho, že budou díky tomu, že uvnitř prožívají něco těžkého, že budou celý život nešťastný. Žijou v podmínkách, kdy nemají na talíři před sebou, hele, tady jsou nástroje a možnosti, jak s tím zacházet. Jsou tady nástroje a možnosti, jak zapomenout. Jsou tady nástroje a možnosti, jak se z toho vyvlíknout, ale nemá to před sebou. A proto je tak skeptický samozřejmě. Jo? Je to jedna věc. A druhá věc přirozeně, že jo? O něčem jsme přesvědčeni, že k nám patří a o něčem jsme přesvědčeni, že k nám nepatří a že to popřípadě patří těm druhým. Mm-hmm. A skutečně, když jsme v té vnitřní obětě a když se prožíváme jako oběť, tak si říkáme, ježišmarja, tohle to ne, toho se nechci dotýkat, jenomže štěstí a utrpení spolu vždycky byly provázány. To znamená, že vlastně ten prožitek toho vnitřního utrpení a to zvědomění jeho příčin je vždycky podmínkou toho vnitřního štěstí. Jo? Takže pochopení, že tyto dvě věci spolu souvisí, nám vlastně pomůže na tu cestu nastoupit. Jenomže ten počátek nikdy není takový, že bychom byli motivovaní úspěchy třeba druhých lidí nebo vlastním výkonem, ale ten hlavní motiv jsou skutečně ty životní těžkosti. Ať už je ta těžkost vnitřní, anebo se bude ve vnějším životě, tak teprve to postaví člověka na cestu. Jiný motiv, skutečný motiv, který by dlouhodobě člověka udržel na tom, že by objevoval sám sebe a kultivoval svou vlastní mysl, tak jiný motiv dlouhodobě nefunguje.
1: Vy jste sám mockrát říkal, že vlastně ta nejtěžší věc na tom sebepoznání je to, že musíte přijmout i ty své stíny, i to, co je prostě ve vás špatné.
2: Nepříjemné,
1: protože
2: přesně.
1: Každý tam něco takového máme. Je nějaká metoda, která by se dala teď ve stručnosti nastínit? Jak to udělat? Jak si zkrátka říct, dobře, mám v sobě tohle, ale fajn, patří to ke mně?
2: Já bych neřekl metoda, ale bych řekl spíš cesta. Nahlížel bych na to jako na proces. Protože těch nástrojů máme velké množství, ale ten proces vypadá tak, že ten proces zvědomování a ten proces přijímání a ten proces směřování se s tím, že věci se dějí tak, jak se dějí, je založen na změně přístupu. To znamená, že lidská bytost není schopna měnit procesy v mysli, ale je schopna některým procesům říkat ano a některým procesům říkat ne, ale ne v tom slova smyslu, že by je potlačovala, ale že by skrze ně nejednala. To znamená, že my máme volbu jednat podle motivů, které si můžeme uvnitř, pokud si je uvědomujeme, svobodně volit. A pokud skutečně to vědomí máme, tak máme i ten způsob té svobody. A to je zásadní věc, protože když některé věci říkáme ano, tak ona potom vytváří náš vlastní život. A když některé věci řekneme ne, tak ona pomaličku začne v té mysli zanikat, když to řekneme zjednodušeně, protože to, co živíme, skutečně roste a to, co neživíme, přestává fungovat. A buddhismus nám dal takový velmi jednoduchý návod, anebo vlastně jako princip, nebo popsal princip té mysli, že v té mysli se nachází prospěšné a neprospěšné stavy. A kultivací těch prospěšných stavů se člověk vlastně dostává blízko vlastně k těm stavům štěstí, kdybychom to takhle nazvali, nebo umí pracovat, učí se pracovat s těmi nepříjemnými stavy a učí se je kultivovat. A tím, že ty zlém nebo zlou vůlí motivované stavy nechává být, tak oni potom už nevytváří na něj takový vnitřní tlak. A tohle umění se učí vlastně člověk celý život. Jo, je potřeba si uvědomit, že na tu cestu poznání, jak eudaimonia nebo buddhismus, vyčleňuje vlastně celý zbytek života. říká prostě, tady začínáš a tady začíná ta kultivace mysli. Učíš se unést napřed své prožitky. Není to o tom, že bychom si dneska na začátku řekli, hele, teď musíš prostě obejmout svůj stín a naučit se prostě radovat za života i přesto, že zjišťuješ, že v tobě v určitých situacích je hrozně silná nenávist. Jo? To nefunguje. Musíme jít pedagogicky do toho místa k člověku, kde on v ten moment je, nestoupnout si na druhý břeh a říkat, hele, já už jsem tady nahoře, prostě to je tak snadný prostě se sem dostat. To není pravda. Takže jsou tam fáze a jsou tam kroky a já jsem právě v tom všímavém sebepoznání vlastně tu cestu popsal, těch jednotlivých kroků, tak, aby byla srozumitelná pro západního člověka, protože je to vlastně empirická zkušenost. Popsal jsem to, jak se to děje.
1: Říká Pavel Špatenka.

0: na dřeň.
1: A když to úplně zjednoduším, tak jestli jsem to správně pochopila, tak vlastně základem toho úspěchu té naší cesty, která prostě je dlouhá, je to, že se třeba nějakou chvíli dokážu zastavit a říct si, ha, tak a teď ve mně roste strach, úzkost, vztek. A teď se na něj jakoby podívám z vrchu a vyčlením ho sama ze sebe a řeknu si, to nejsem já ten vztek a můžu s tebou něco udělat.
2: Výborně, a to už je velmi vyzrálý stav vědomí, když si člověk vlastně uvědomí, že tenhle strach nejsem já, jo? Že už vlastně oddělí to já vlastně od toho stavu té mysli a začne vlastně vidět, že ten strach třeba existuje v určitém kontextu. Má určitý spouštěč, je tady určitá tělesná reakce, jsou tady určité třeba přesvědčení, následuje k němu nějaký další pocitový, jsou tam nějaké reaktivní stavy, nějaké obranné mechanismy a to začne vlastně v souvislosti s tím, že je schopen třeba pozorovat ten strach, začne si uvědomovat ten kontext, v jakém vzniká. Začne vlastně vidět celou tu duševní aktivitu nebo tu aktivitu mysli v té struktuře, ve které se projevuje. A tam už potom ta šance na to oddělit, vlastně jako by to vědomé já, to vědomí sama sebe, od toho skutečného prožitku je veliká.
1: S lékařem a terapeutem Pavlem Špatenkou jsme si tady povídali o tom, jak si začít sebe sama všímat, jak rozpoznávat ty prožitky, které s námi třeba mohou v určitých chvílích lomcovat. A až teprve ve chvíli, kdy si to uvědomíme, tak to lomcování ustane. Vy jste také řekl,

0: Jednu věc, že musí nastat nějaká krize, aby nás motivovala k tomu začít něco dělat. Musí to tak být, anebo k tomu člověk může dospět i bez nějakého toho propadu, aby si řekl tak a chci se poznat?
1: Já bych použil metaforu. Ta metafora je známá, je to vlastně Siddhartův příběh. Byl to princ, žil v království a v tom království bylo všechno uspůsobeno tak, aby on se nedotkl žádné své strasti, aby ho nic nebolo, aby nic netrápilo, aby byl spokojený. A to je přesně ten náš život, který žijeme, když se snažíme žít v té bublině, nebo když se snažíme žít vlastně, jak tomu říkáme, komfortní zóna. A on se jednoho dne rozhodl, že vlastně vystoupí za hradby města, za hranici té komfortní zóny, přečteno moderním jazykem, a vydal se dál. Potkal nemoc, stáří a smrt. Viděl nemocného, starého člověka a umírajícího. A dotklo se ho to. A on ten dotek prožil a uvědomil si, že vlastně to utrpení, které zažil v souvislosti s tím poznáním, by chtěl nějakým způsobem sobě zpracovat tak, aby ho to utrpení neovládalo třeba. Když se takhle zjednodušeně. A to je příběh každého z nás. To znamená, že jednoho dne každý z nás se dostane přesně za tu hranici, kde už to utrpení nebude snášet tím způsobem, jak to dělal předtím, a vydá se na tu cestu, aby pochopil, jaké jsou příčiny toho, že se cítí a prožívá tak, jak se prožívá, a že se mu děje to, co se mu děje.
0: A tím se dostávám k tomu, jak jste k tomu dospěl vy.
1: Já nemám rád takové ty nafouknuté příběhy a ten můj byl takový obyčejný. Jako dítě jsem si ty věci uvědomoval velmi rychle, co prožívám, jak se cítím. Zalízal jsem si jako malý dítě do peřiny dovnitř pod kapnu a tam jsem sledoval, jestli je první myšlenka nebo pocit, a nějak jsem vždycky jsem jako věděl, že když jako poznám tohle, tak pochopím ty druhý, nějak jsem to jako dítě věděl. Ale ve 13 vlastně, když s pubertou nebo tím prvním velikánským přechodem přišla velmi těžká proměna, já jsem se ocitl v podstatě takový kluk, raubíř, takový kápo ve třídě a ochránce slabých a takový silný kluk, tak najednou ze mě byla úplná troska. Já jsem skutečně, se mi do toho vědomí vlastně provalily procesy a obsahy, které jsem předtím neprožíval. A začal jsem se cítit méně ceně, nedostatečně, začal jsem se hrozně stydět a všechno se to vyvalilo prostě ven, ty zranění z toho dětství. A já jsem ve 13 nevěděl, co s tím mám dělat. Samozřejmě byl hluboký totál, že jo, jako tyto věci vůbec nebyly jako nikde. Ale já jsem se tak nějak jako držel jsem to pořád sobě a vždycky jsem si říkal, zabiju se až zítra, zabiju se až zítra. A to si myslím, že byl vlastně jakoby ten první velikánský moment, kdy jste se vlastně naučila tu věc nést, ale nevěděla jste, co s ní, ale hlavně si člověk připadal úplně hrozně, protože jsem byl plně stotožněný, že jo, s tím egem a s tím, co se mi děje, takže to mé ego bylo ponížený a ta životní pout byla velmi strastná. No a vyústilo to prostě na vysoké škole jako v obrovskou depresi. Takže já jsem skutečně byl jako silně depresivní člověk, sice jsem se dobře učil a ty výkony jsem podával a ten intelekt mě pořád nějakým způsobem držel nad hladinou, ale ten duševní život už byl opravdu poznamenaný jakoby velkou tísní, obrovským pocitem nedostatečnosti, osamělostí a takovým stažením se až jako do takové temnoty. No a tam to vlastně začalo. Jo? Tam jsem začal hledat postupně, že objevovat, že přišla revoluce, tak se to trošičku začalo otvírat, tak jsem hledal ty cesty. No a takový první jako reálný krok, který mi dával smysl, například jsem byl na psychiatrii, prášky nefungovalo, nic nezabíralo. Až teprve potom, když jsem byl na Modré Alfě, to byl takový seminář, kde se vlastně šlo do nevědomí, nebo kdy se vlastně pracovalo s těmi nevědomými obsahy, tak tam poprvé mi vlastně světlo a říkám si, aha, tak vlastně teď jsem se s tím potkal a tam ta pouť začala. Jo, a trvá do dneška v podstatě. Jo, a postupně se to vyvíjelo, takže tak nějak už to jako bylo predikováno tím dětstvím. No.

0: až na dřeň.
1: Já si říkám, že když člověk projde takovou cestou a teď sám sebe vědomně proměňuje, tak jak se mu potom funguje ve společnosti, která zdaleka takto proměněná a třeba, můžeme říct, osvícená není, která si žije tím svým konzumním životem, kde jsou hlavní hodnotou ty plné košíky. Jak to je těžké nebo lehké, nevím.
2: Tak má to fáze, samozřejmě. Hmm. Podle toho, jak zrajete a v jakém odstupu se nacházíte k tomu, jak reagujete na ten vnější svět, protože pochopitelně všechny ty reakce, které má každý z nás, jsou v mém duševním světě také zastoupeny, ale samozřejmě dneska ten přístup jakým jiný než třeba před 20 nebo 30 lety. A já jsem vždycky prožíval jako velký prázdno ve vztahu k věcem zvenku. Hmm. Ale to neznamená, že tam nebylo ve mně chtění, nebo že ve mně nebyla ta touha to mít, nebo to potřebovat. Ty potřeby tam byly a byly tam i ty touhy. Ale vždycky, když se mi naplnil, tak ta prázdnota prostě přišla jako ještě větší. Takže jsem se nějakým způsobem uvědomil, že to takhle funguje a že to naplnění nepřijde, že se vlastně nepoje dlouhodobě uspokojovat tímhle tím. Prostě to tak bylo, já jsem to věděl, že to tak je. Hmm. Ale nevěděl jsem, ale co s tím? A tím, jak se člověk učí to zpracovávat a přijímat v sobě, tak zároveň to přijetí přichází samozřejmě i ke všem, i k lidem a k věcem kolem nám. A je potřeba si uvědomit, že to sebepoznání jako takový, nebo celý ten koncept, nebo celá ta sná pochopit, proč reaguju, jak reaguju a proč se ve mně odehrává to, co se ve mně odehrává, jde v ruku v ruce se snahou kultivovat tu vlastní mysl, kultivovat tu vlastní vědomí. To znamená, že se člověk učí neodporovat těm věcem, učí se je přijímat se soucitem. Soucit je takový vlastně univerzální slovo, který se používá, ale ve skutečnosti znamená vlastně stav neodporování. To znamená, že byste za mnou přišla a říkala byste, hele, já jsem si koupila nový kabát a teď budu šťastná, prostě už jsem pochopila, jako jak to je. A já bych neřekl, jako hele, Katko, prostě jako až dostaneš zdravý rozum, tak přijď. Ale prostě přijal bych to, že to takhle máte. Jo, a pokud byste nestála o to, abych to s vámi nějakým způsobem rozporoval nebo probíral, nebo pokud byste nestála o můj pohled, tak já bych vám ho rozhodně jako necpal. Jo, ale dřív jo, před těma 20 lety bych měl potřebu vám ukázat, že to vím, ale teď ta potřeba zmizela. To přijetí je něco, co vám zaručí soulad, ale neznamená to souhlas. Jo. To znamená, že někdo může dělat špatnou věc a já ho s tou špatnou věcí, kterou provedl, můžu nechat a nemusím ho napravovat, ale neznamená to, že s tím souhlasím.
1: Byl celý tenhle ten proces, kterým jste prošel, tím důvodem, proč jste odešel před lety z korporátu, z místa, které vám mohlo prostě zaručit bohatý, úžasný život a šel jste úplně jinou cestou?
2: Tak určitě to v tom hrálo nějakou roli, ale nemyslím si, že úplně jako vědomou. Já to teď řeknu úplně jako lidově, prostě jsem se cítil blbě. Mm-hmm. Jo? A já si pamatuju na takovou konkrétní situaci, kdy jsem jel evropskou, jak do dneška si to pamatuju, a někde tam zhruba na úrovni diplomatu mě zalil tak příšerný pocit, že jsem musel zastavit a měl jsem tenkrát na sobě oblek a kravatu a byl jsem hezky oblečen, že jsem úplně musel ze sebe prostě to sundávat. Já jsem myslel, že se zblázním prostě v tom. A tam jsem se najednou uvědomil, říkal jsem si tak a dost, jako tady tak dlouho vlastně už to cítíš, ale vůbec si tomu prostě nevěnoval pozornost, nebyl si schopen se tím řídit a teď to úplně jako ve mně narostlo. A takových situací bylo víc a myslím si, že to byly takový ty hlavní hybný momenty, to, že jsem se v tom opravdu jako cítil blbě, že jsem se musel rozhodnout to opustit, ale samozřejmě zase člověk se jako vevnitř rozhodne a teď si to představujeme, Bůh, jak to nebylo prostě osvícený nebo něco takového. Ne, jo, bojoval jsem sám se sebou, prostě nechcete ztratit to pohodlí, ale tady je ta pravda. A teď prostě jako co s tím, tak ty ve vás velikánský konflikt, tak jsem si říkal, je třeba mě vyhodí a oni nakonec teda vyhodili. Takže zrušila se ta moje divize a prostě to skončilo a už jsem se tam nevrátil. Ale to přání od myšlenky skutečně v tomhle případě vyšlo. No a pak jsem nastoupil vlastně na tuhle tu cestu a viděl jsem, že se už nevrátím vlastně do tohle způsobu života. Jo. Bylo to náročný, jako ten konflikt byl velký.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: na dřeň.
1: Jak dlouho jste s ním bojoval?
2: Bojuji s ním do dneška vlastně celý život ve větší nebo menší míře, protože já to zase trošičku uvedu pedagogicky. Jung byl nesmírně moudrý, stejně jako Buddha v tom, že řekl to, jakým způsobem budete sami sebe prožívat v tomhletom světě, záleží na tom, jakým způsobem se naučíte přizpůsobovat. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý. A pokud ten moment přizpůsobení bude vycházet z vašeho vědomí a budete si uvědomovat, proč a jak se přizpůsobujete a čemu, a z jakých důvodů a z jakých podmínek, tak ten váš život bude vypadat jinak, než když se budete přizpůsobovat jenom proto, že jste třeba zranění a neumíte říct ne a uvnitř budete prožívat ne, ale budete říkat ano, jenom když se budete přizpůsobovat nevědomně. Ten moment přizpůsobení je strašně důležitý, měnícím se podmínkám. Jo? A my se to pořád učíme. A je to celý o tom, že vlastně pořád se na vás něco jako vyvíjí tlak, pořád se ocitáte v konfliktu, jak reagovat, co dělat. Tam mysl je konfliktní, protože je polarizovaná. Je tam ano i ne. Jo? Často pravá chce něco a levá chce něco jiného. A člověk se musí rozhodovat. A teď hledá ten nástroj, hledá tu mapu, podle čeho se rozhodovat. Takže tenkrát to třeba bylo těžší, protože to rozhodnutí bylo třeba veliký a bylo náročný a měl jsem doma třeba jako malý dítě a musel jsem opustit prostě něco, co mi dávalo záruku jakoby do jisté míry iluze stability a bezpečí, ale dneska ty konflikty jsou třeba podobný, nejsou třeba tak rozmanitý a nejsou třeba tak silný, ale tou povahou a tou podstatou jsou stejný.
1: Já bych se vrátila k tomu projektu, o kterém jsme mluvili na začátku, Nejsi v tom sám se jmenuje. Jedním z jeho témat je pozice té oběti v tom životě. Proč vlastně v té pozici spousta lidí pořád zůstává?
2: Zodpovědnost.
1: Nechceme jí mít?
2: No jistě. Pořád je jednodušší natáhnout ruku ven a říct, ty za to můžeš. Jako ty můžeš za to, že já se cítím blbě, ty můžeš za to, že já se cítím dobře. Ono to takhle zní jako kliše. Jo? Ale když sedíte, já nevím, 25 let v tváří v tvář lidem každý den a jedete s lidma ty jejich vnitřní stavy a osudy, tak už se vlastně nedivíte k tomu, proč třeba člověk, na kterým je pácháno násilí s tím agresorem, žije a nedokáže z té situace odejít a nedokáže se opustit, protože ta identita té oběti je hrozně silná, ten z toho stavu. A ten stav toho, že tu zodpovědnost nese ten druhej a on je tím vysvoboditelem a on je tím, kdo mě může přinést tu spásu, nebo on je tím, kdo mě může přinést to utrpení a já za to nesu žádnou zodpovědnost, to má obrovskou přitažlivost a je to vlastně dětský stav. Dětský stav je zase stav velkého egoismu, protože dítě je egoista. Prostě a malinký dítě je úplně největší, že? Protože prostě pláče, když něco chce. Přesně tak. Takže vlastně je to svým způsobem určitý amorální stav. To znamená, že vlastně člověk tam není povinen se vlastně rozhodovat podle jako morálních hledisek, není tam povinen jakoby v uvozovkách sahat si na ty těžké věci, nést tu zodpovědnost za to, že je spoluviníkem a spolu vlastně stvořitelem těch podmínek, ve kterých se nachází a nenese tu vinu. A sama víte, jak je těžké nést vinu. A nejen tu, která vychází z těch zranění, která vychází z toho, že naše vývojová potřeba přijetí nebyla třeba správně naplněna, někdo nám říkal prostě hele, jako víš co, až se to naučíš, tak přijeď, anebo až budou mluvit dospělí, tak šoupej nohama a nevyjadřují se tady a srazej vám hodnotu a vy se cítíte vina a máte pocit, že nestojíte za nic, tak to je vina, která vychází ze zranění, ale potom, když cítíte pocit viny, nebo cítíte pocit morálního selhání, nebo dokonce morálního strachu, což jsou prospěšné stavy. A s tímhletím se vyrovnat, když se vám vrací situace a vy nahlížíte na ně jinak a říkáte si, aha, tak protože jsem se takhle choval, tak za to nesu tyhle ty důsledky, tak do toho se nikomu v uvozovkách moc nechce, když to řeknu zjednodušeně, protože to svědomí opravdu pálí a opravdu strašně bolí, ale obrovsky kultivuje. Jo? Takže ono to je propojené.
0: Rádio Praha 107,2.

0: až na dřeň.
1: Já si říkám, jestli to vlastně není trošku paradox té dnešní doby, která na jednu stranu dává důraz na tu individualitu, na to, že jsme ty osobnosti a máme si jít za tím svým a sebe poznat se. A na druhou stranu je tady ten, z mého pohledu, stádní život na těch sociálních sítích, kde se tvoří ty bubliny, které jdou za tím jedním, co si mezi sebou tak jako hýčkají a vůbec třeba nedohlednou, že ta vedlejší bublina to vidí jinak třeba. Jak to vidíte vy z pohledu člověka, který se tou lidskou duší dlouhodobě zabývá? Co se nám to děje?
2: Tam je moc hezký Jungův koncept individuace, protože on říká, že vlastně individuovaná bytost neznamená vlastně akcentovaná individualita. Ale znamená to, že člověk vlastně nese zodpovědnost za svoji jedinečnost, kterou je schopen si uvědomit v průběhu svého života, ale zároveň tím, jak si uvědomí svou jedinečnost, si uvědomí i zodpovědnost vůči kolektivu, vůči společnosti. Když se zaměříme na vznik vlastně toho stavu oběti, tak on je vždycky spojený s vývojovými traumaty. Vždycky. Vývojová traumata jsou alfou, omegou osobní psychologie každého z nás. Už to pomaličku do toho světa jde, lidi se už o tom trošičku baví, psychologie už to pouští, už se stává angažovanou, tak aby o tom lidi věděli a uvědomili si, hele, já jsem traumatizovaný, teď je ještě otázka, co to znamená a tak dále. Takže trauma v tom procesu té individuace hraje výraznou roli. To znamená, musíme se naučit zacházet se svými traumaty, aby jsme pochopili, kdo jsme a jaké jsou příčiny toho, že jsme se přizpůsobili až tak, že se z nás stál někdo, kým doopravdy nejsme. To znamená, že jsme vytěsnili to, co se nehodilo, to, co nebylo přijímáno, vytěsnili jsme to do nevědomí, to je automatický mechanismus, a stali jsme se tím, aby jsme byli přijati. Jo? Takovejhle, když jsem, tak jsem přijímán. Zabili jsme svý emoce.
1: To je to přizpůsobování, o které jsme
2: přesně. Hele, máš strach? Neměj. Hele, až se přestaneš rozčilovat, tady tě zavřem vedle do pokojíku, tak přijď. A člověk ztratí kontakt se svými emocemi, za svou autenticitu, ale vytvoří se tam ty maladaptivní schémata, ty bolej. A to se člověk nechce dotýkat, tak se přizpůsobí způsobem, který neodpovídá jeho přirozenosti. A to je vlastně celý. Jo? Takhle to je hrozně jednoduše řečený, ale ta cesta, než vlastně člověk objeví tu jedinečnost a zároveň si uvědomí, že součástí celku a že je fakt zodpovědný za ten celek, je hrozně náročná, protože napřed se stejně akcentuje to ego. Protože chcete si mu ukázat, že to víte a že to znáte, jo, a každý je chvilku hrozně pan chytrej, než toho zase spadne, než ho zase další utrpení posune dál a tak dále a tak dále. Takže zase říkám, je to prostě cesta každého kroku, na ní si u každého člověka hrozně vážím a cením, skutečně.
1: Udělat ten první krok asi není snadné. Jak se k tomu rozhoupat? Co udělat? Třeba nás teď někdo slyšel a řekl si, tak dobře, tak já teda něco zkusím, tak co udělat?
2: Já si myslím, že tak jako ty řešení jsou do dvou směrů. Jo, jedna věc je, když čtete moudrý východní mudrce, tak v dnešní době je to hodně učitelů, třeba meditace, tak vám řeknou, že když půjdete tou introspekcí dovnitř a začnete vlastně nahmatávat tu vlastní mysl a ty procesy, tak se po určitý době do toho začnete hodně zamotávat a začnete trpět, že nebudete se moc posunout dál a že budete potřebovat pomoc venku. To znamená zkušeného terapeuta, který vám pomůže se z toho prožívání zase jakoby vyplést a uvolnit to vědomí. A v tom je oboje. Je to cesta dovnitř, to znamená zaměřit svoji vědomou pozornost a koncentraci na své tělo a začít si uvědomovat přítomný okamžik, že jsem tady, a začít pěstovat všímavost a na druhé straně si připravovat vlastně půdu pro to, že jsem schopen si skutečně říct o pomoc. Že jsem schopen překročit to stigma a uvědomit si, že to, co uvnitř prožívám, mě tak limituje, že už je na čase s tím něco udělat a dojít si nikoli pro pilulku, která mi pomůže zapomenout, ale pro pilulku, která mě postaví na tu cestu. No, ale to jako každý žijeme v nějakých podmínkách, někomu prostě pomůže tohle, někomu něco jiného. Jednoduše řečeno prostě jako dá Bůh, že to prostě člověka skutečně někam jako ťukne a že najednou se odhodlá a ten krok prostě udělá, ale je to těžký.
1: Říká Pavel Špatenka, který byl hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se moc krásně.
2: Děkuji. Hodně štěstí. Naschle.
1: A já už jen doplním, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Příjemný poslech všem, kteří máte rádi kilometry Jiřího Ježka. Příjemný poslech všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Od mikrofonu přeje Karel Janů. Vítám v našem studiu znovu šestinásobného paralympijského vítěze. Jirko, přeju krásný pátek.
2: Krásný den.
1: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
3: Hezký den.
1: Já jdu, Jirko, začít přímou otázkou na tebe, protože já jsem nedávno byl dotázán od jednoho kamaráda, dokonce jednoho našeho společného kamaráda, jestli vůbec ještě jezdíš na kole, protože tě pořád vidí někde běhat. A já jsem se chtěl právě odrazit od toho minulého víkendu, kde si myslím, že ty si dal teda docela ráznou odpověď.
2: No, jezdím na kole, jezdím hrozně málo. Fakt jezdím třeba hodinku a půl a většinou hrozně pomalu. Občas to vyjde, že jedu s nějakou skupinkou, to pak třeba z toho padne i stovka. Ale teď jsme se Zdeňkem Štybarem přijali pozvání vlastně, chci říct možná hlavně německé akce, ale stává se z toho taková mezinárodní, jmenuje se to Evropská jízda míru. Mluvili jsme tady o tom i s Radkem Šimunkem, který vlastně za českou stranu to pomáhá spolu organizovat. A je to taková akce, kdy vlastně se jede po stopách závodu míru. Míjí to ty ikonická místa jak v Polsku, tak na českém území, hlavně v Německu. Letos se startovalo, je to třídenní akce, letos se startovalo z Žitavy přes Polsko do Liberce, to byla první etapa zhruba na 100 kilometrů a v Liberce my jsme se právě se Zdeňkem Štybarem připojili k tomu pelotonu. Bylo tam jako pro mě neskutečných 200 lidí, stejně oblečených, akce jako nádherně organizovaná, motorky před, za pelotonu, tonem, doprovodná auta, dvě občerstvovačky v té etapě a ty občerstvovačky, to není jako občerstvovačka jako tady na nějakým běžným závodě, ale to byla fakt jako honosná žranice, protože to město, kde ta občerstvovačka vždycky byla, tak jako samozřejmě kapela, dechovka, starosta, najedli jsme se a pokračovali jsme dál. Nebylo to nějak jako rychlý, bylo to tak zhruba, já nevím, 26-27 kilometrů za hodinu.
3: Jo, to bych mohl.
2: Ale jo, vážně, jako polovina toho pelotonu byly dívky, dámy, slečny, takže fakt jako super, ale co je na tom hrozně hezký, zaprvé je tam takový ten nádech toho závodu míru, je tam ta klasická znělka, občas se někde vypustí holubice, všude takové ty klasické vlajky s tou bílou holubicí. Bylo to jako hrozně pro mě takový návrat do dětství, ale samozřejmě i pro ty lidi, kteří si to zaplatí, že chtějí být součástí téhle výšky, tak je fajn, že se můžou ve stejném pelotonu potkat s Janem Ulrichem, s Markusem Burgartem, za polskou stranu tam byl Přemyslav Němec, výborný profík, který skončil nedávno, za tu českou stranu, my dva se Zdeňkem Štybarem a Radek Šimůnek. Jako strašně fajn akce, bylo to hrozně hezký, ale my, jak jsme se připojili v tu sobotu, nebo v ten pátek večer, tak sobotu a v neděli se jelo dvakrát 175 kilometrů a to jako na to fakt nejsem zvyklý už. Takže mě to docela jako zaskočilo. Tu první etapu jsme zvládli hezky, vlastně celou dobu jsme jeli se Zdeňkem Štybarem jako tu první dvojičku, takže jsme se snažili jako dávat docela rozumný tempo, což myslím si, že oba umí. Ale ten druhý den jako to bylo peklo, protože z prvních, já nevím, 3,5 hodiny lilo jak z konve, bylo asi 8 stupňů a to jsem si říkal, jestli tohle to mám zapotřebí. S tou vidinou, že tam je 175 kilometrů přede mnou a vyráželi jsme z Drážďan do Chemnicu vlastně
1: oklikou.
2: Oklikou, nebylo to jednoduchý, protože se ten peloton potřeboval dostat na tu ikonickou Méranskou stěnu, což je takový rovný stoupání ve městě v Mérané, který je vydlážděný kostkama a je to takový rovný Kopenberg, nebo prostě něco šílenýho. Ale byla tam úžasná atmosféra. Jako kdyby tam měl ten závod míru. Já si pamatuju ty černobílý obrázky a fakt jako troj zástupy po stranách a fakt krásná atmosféra. Ale jako ty první kilometry, když jsem jel v tom dešti a už jsem byl tak zmrzlej, že jsem nebyl schopný si vyndat bidon z košíku, protože jsem se bál, že mi vypadne z ruky a smotám za sebou těch, já nevím, 198 lidí, kteří jeli za náma. Tak to jsem říkal, že fakt jako. Pak jsme vymysleli se Zdeňkem Štybarem takovou mentální pomůcku,
3: no,
2: že jsme si říkali, že vlastně je neděle ráno a že třeba někdo jiný, nějaký průměrný padesátník, jako jsem já, tak třeba se zbudil po šílený kocovině, je mu hrozně zlé, má doma neurotickou manželku a dvě ukřičené děti a manželka na něj tlačí, že už měli dávno vyrazit na oběd k tchýni. Jedou tím autem, děti křičí, pes štěká, manželka jako mu nadává, že se včera opil. A pak přijedou k té tchýni a zjistí, že mají píchlý kolo, odtahovka nefunguje, přijede naštvaný kamarád, který zjistí, že nemá lano, nebo ani hever, ani nic. Takže jsme si říkali, že jsme na tom vlastně dobře. A tohle nám pomáhalo vždycky, když jsme propadali trudomyslnosti, tak jsme se tomuhle začali smát. Že vlastně to, že jedeme na kole, děláme to, co milujeme, jedeme, povídáme si s Janem Ulrichem jeho zážitky z Tour de France, tak to bylo vlastně hrozně hezký.
3: Občerstvovačky po cestě si říkal. Staví 200 lidí někde, to muselo být skoro až vyhrazené, skoro kolem nějaké restaurace, kolem nějakého třeba hotelu, jak bývají například nedaleko Andory, poblíž Fort Romeu, tam také lidé zastaví takhle, ano. Tak to muselo vypadat podobně.
2: Ne, tohle bylo opravdu na náměstí většího města. Jedna ta zastávka byla v takovém saském městečku, kde je vlastně největší centrum hodinářské výroby. Jsou tam fakt jako ty exkluzivní značky. A tam jsme zastavili, hrála tam prostě kapela. V každém tom městě vždycky, když byla ta zastávka, tak jako kapela, starosta. A fakt na půl hodiny se tam zastaví. A bylo to tak zorganizovaný, že tam bylo všechno, teplý čaj, já nevím, studený nápoje, jídlo, sportovní výživa, gely, tyčinky, ale pak taky třeba, já nevím, pomazánka na chlebu s tuňákem a takovýhle věci, guláš, polívka, prostě jako hrozně fajn akce. Hrozně se mi to líbilo, i ty zastávky, i vlastně ta trasa, třeba já jsem jel poprvé v životě stoupání z Děčína na Sněžník a tam, když jsem viděl tuhletu část těch Krušných hor, kde jsem vlastně nikdy nebyl, já jsem byl vždycky až tak od těch Flájí dál, ale tady hned za tím Děčínem, to nádherné místo, kam jsem říkal, že se musím vrátit. Fakt jako ty to budeš znát, Karle. Ty.
1: Je to tam krásné, myslím, že Petr Fiala tam dokonce svoji snoubenku požádal o ruku. Mm-hmm. Takhle krásné to tam je, určitě doporučujeme. Je to tam nádherné, tak Martin Charvát říkal, že 26-27 kilometrů hodně, to je pro něj snesitelné. Já jsem se díval včera na ty stránky, už je tam připravený ročník 2027, tak Martin, jestli tou dobou budeš mít kolo, tak Jirka ti tam určitě moc rád uvidí na 2x170 kilometrů. Jede se někam směrem Vídeň, viděl jsem to správně.
2: Mělo by se jet vlastně z Polska přes Čechy od severu na jih, bude zastávka v Praze, což si myslím, že bude rozhodně jako velkolepý, a potom přes Budějice do Vídně, ta etapa vlastně, která povede přes Čechy. Takže já už se těším teď. Určitě si o tom budem povídat, protože Radka Šimunka budu chtít zpovídat, jak se takováhle akce vlastně připravuje, protože jsem byl opravdu mile překvapený i z toho servisu, že prostě lidem se převezou ty zavazadla z jednoho hotelu do druhého. Ty hotely jsou poměrně jako pěkný, bydleli jsme třeba v Drážďanech přímo na tom náměstí. Takže hrozně fajn akce, ale pro mě zase třeba jako popovídat si s Janem Ulrichem, jak jsme oba vyhráli, on olympiádu, já paralympiádu v Sydney, a jak jsem mu říkal, že mě inspiroval vlastně, tak to bylo jako hrozně fajn. Mimochodem Jan Ulrich vypadá jako na to, co má za sebou, neměl to jednoduchý po konci kariéry, tak vypadá skvěle, byl jako perfektně naladěnej, vtipnej. Samozřejmě na vrchu těla má trošku víc kilo, ale to on měl jako ty problémy s tím i při tom, když závodil na Tour de France. Ale já nevím, zadek, nohy, pořád stejný styl šlapání, jako neskutečný, jako opravdu zážitek.
1: My si spolu povídáme v pátek 18. září, dnes slaví 55. narozeniny jeden Texasan, o kterém jsme tady ráno mluvili podrobněji. My, co máme rádi cyklistiku, zase tak nemáme rádi Lance Armstronga, ale jestli mu něco můžeme přičíst k dobru, tak je to rozhodně to, že to byl zrovna on, kdo tedy dokázal Jana Ulricha tak nějak z toho nejhoršího dostat ven.
2: Vrátit do hry,
1: tak jo, tohle mu určitě dáváme k plusu.
2: Bavili jsme se o tom, i vlastně Jan sám říkal, v jaký neskutečný pořád formě a jak je pořád neskutečně motivovaný Lance Armstrong, jak cvičí, a kdo ho sleduje na Instagramu, tak občas tam zabrousím a podívám se, a je to motivace i pro mě, že prostě i v tomhle věku člověk může žít ten sportovní životní styl, což mimochodem jsme se bavili, těch 7 hodin každý den se Zdeňkem Štybarem, jak nás to vlastně pořád baví. Jak nás baví i to, jako upírat si jako ty požitky, já nevím, nepřehánět to s jídlem, nepřehánět to s večírkama, což je samozřejmě při tom našem životním stylu těžký, protože ještě než jsme jeli vlastně do toho Liberce na tu druhou a třetí etapu toho týhle akce, tak jsme byli na vernisáži fotek Tomáše Třeštíka, který vlastně fotil na Tour de France v letošním roce a dělal ty fotky trošku jiný než takový ty reportážní fotky z toho závodu. A je z toho krásná výstava v Praze na výstavišti na střeše jednoho z těch křižíkových pavilonů a myslím si, že je volně přístupná, tak kdo chcete vidět trošku něco jiného z té Tour de France, tak se tam běžte podívat.
3: To zdýše Lance Armstronga, tak vy jste vysekaní zhruba stejně pořád.
2: No, já si myslím, že on je na tom ještě daleko víc, protože podle mě se tomu sportu věnuje snad ještě víc než já, což jako si ani nedokážu představit, protože mně přijde, že nedělám jako oproti té kariéře toho moc jinak, akorát, že mám trošku víc jiných povinností, nebo ani ne povinností, ale spíš, že mě to baví, jako třeba dneska sedět tady s vámi.
1: To jsme moc rádi, a když dáme trošku stranou sedminásobného vítěze Tour de France, anebo nulanásobného vítěze, respektive šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa, tak ten průměrný uživatel téhle akce, ty už si říkal, že tam třeba půl na půl byli muži, ženy, což je skvělé teda. Tak jak to, Jirko, zvládali v tom pelotonu? Nebyl tam někdo, kdo by trpěl?
2: Hele, neskutečně, jako samozřejmě i v tom pelotonu, kromě doprovodných motocyklů policie a takových těch zkušených, kteří doprovází závody, tak tam byli i podle mě velice zkušení hobíci, kteří měli na ramenou takovou pásku jako organizátor a pomáhali, když třeba v kopci někdo jako nestíhal, tak ho chvilku tlačili nebo ho dohodili zpátky na rovině do toho pelotonu. My jsme se samozřejmě snažili se Zdeníkem Štybarem dávat takový tempo, aby to všichni jako zvládli pohromadě. A vlastně se skoro nečekalo. Bylo to jako strašně zajímavý, že ty lidi, ono to není levná akce, protože tam je to ubytování, ten servis.
1: Ty drezy k tomu jsou.
2: Ty drezy samozřejmě. Ale je to prostě zážitek a když jsem se bavil s takovými úplně průměrnými hobíky, který jsem tam viděl a u některých lidí, jako co se týče třeba postavy nebo i toho, jak jsou vybaveni, jaký mají kolo, nebo jak, už to člověk pozná podle helmy, brýlí, že jako tomu tý cyklistice člověk tolik nedává, tak když jsem se jich ptal, tak oni říkají, jo, my jsme věděli, že to bude takhle náročný, dlouhý. Bylo to i jako kopcovitý, třeba ta jedna 175-kilometrová etapa měla třeba 2,5, 2,8 převýšení.
3: Takže a to nebylo, jsme k tomu průměru neříkal.
2: Že to nebylo, opravdu to bylo nahoru dolů, jo. Až jsme říkali se Zdeňkem Štybarem, že opravdu nechápem, jako že to někdo zvládnul a ty lidi prostě přijedou do cíle, dají si ještě v tom dresu, v to odpolední, tak si dají tu pasta party, kde pro ně v tom cíli připraveném na obrovském prostoru prostě špagety, pivo, kola, kdo chce co. A oni tam sedí ještě další 2 hodiny v tom drezu, po těch 7 hodinách ještě další 2, povídají si, pak se jdou vyspat do toho hotelu a ráno na těšení stojí na tom startu. Tam je vidět, jak ta cyklistika táhne. No.
1: Tak není to podél Berounky, Martin Charvát stahuje svoji přihlášku pro rok 2027.
2: No pozor, já jsem taky tu první etapu, když jsme hned v Liberci jako odstartovali a říkali, no tak přejedeme vlastně ještě a já říkám, počkej tady jako na studenou nohu, jako hned od hotelu, tak jsme jeli na ještě a říkám, no tak jestli to bude takhle dál. Přijeli jsme do Děčína a já říkám, a super, do Drážďan tady uhneme za mostem na tu cyklostezku a pojedeme do Drážďan po rovině. Ne, nahoru na ten Sněžník a pak už to bylo na té saský straně, když jsme překročili hranice někde za těma Petrovicema, tak už to bylo jenom nahoru dolů. Ale jako, hele, zase člověk poznal nový silnice, nový kraj a já jsem z toho nadšenej, hlavně v tom Německu, kde už ta akce má tradici, myslím, že od roku 2020, už to byl 6. ročník, nebo já nevím, tak tam bylo vidět, že opravdu v každém větším městě fakt stáli lidi jako podél trati a jako to je prostě hezký, to jako to si myslím, že každýho, kdo třeba nezávodil, ale je to pro něj jako nějaká výzva, tak ta atmosféra musela vtáhnout. A i v tom dešti ty lidi prostě stáli podél té trati. A já jsem říkal, jako fakt obdivuju, jako že tohle to někdo zvládá. A my jako bývalí závodníci, bývalí profíci, tak jsme si říkali, jak je to obdivuhodný, jak ta cyklistika prostě spojuje ty lidi, bylo to hrozně fajn, byli tam samozřejmě z české strany letos, protože hodně lidí prý onemocnělo, přestože si to zaplatili, tak prostě nepřišli na ten

0: co vyhrál Vueltu. Tak pojďme ztratit pár slov o té, která je teď za námi. Jirko, Enric Mas, vítěz v červeném.
1: Já myslím, že to byl naprosto jako krásný závod, celá ta Vuelta. Bohužel díky tomu, že vypadl tady Pogačar kvůli zranění, ale o to víc si myslím, že to zase třeba jako fanšmekry vtáhlo do toho závodu, že za prvé, byla to taková klasická Vuelta, o které já vždycky říkám, že to je taková poslední záchrana stanice pro ty, kterým se nepovedlo Giro a Tour de France, a že to je taková poslední jako šance nějakým způsobem tu sezónu zvrátit, nebo pro ty, kteří byli nemocní a tak dále. Takže to se ukázalo, protože spousta těch závodníků, kteří tam uspěli, jako třeba Miguel Landa v té poslední vrcharské etapě, tak jako to jsou emotivní momenty pro někoho, kdo se fakt několik sezon trápí, kdo třeba byl obrovský talent, o kterém se mluvilo, že bude zvedat laťku cyklistiky, pak najednou kvůli takovýmhle neštěstím jako a smůle se mu nedařilo a pak najednou vyhraje takhle emotivní závod na domácí půdě, jako krásný. Takže Miguel Landa pro mě velký zážitek. To celý se dá říct o Enricu Masovi, protože Enric Mas jako strašně dlouho čekal na to vyhrát aspoň jednu Grand Tour a povedlo se mu to na španělský Vueltě. Bavili jsme se o tom se Zdeňkem Štybarem a on říkal, že jako je neskutečný, že ten Enric Mas vždycky na té Vueltě byl jako nejlepší jako ze svých výsledků, ale vždycky to bylo jako, myslím, že byl maximálně druhej,
2: třikrát
1: druhej, no, tak teď mu to prostě najednou dalo. V ročníku, kde vlastně nikdo nepředpokládal, že to bude jinak, než že vyhraje tady Pogačar, podle mě obrovský překvapení, ale jako nebylo to tím, že tam nebyl ten Tadej. Podle mě ten Enric Mas by mu to minimálně udělal těžký, protože bylo to vidět ještě v momentě, kdy tam Tadej byl, tak Enric Mas s ním byl schopný držet krok. A hned jak Tadej vypadl, tak ten Enric Mas si proto fakt šel nejvíc z těch lidí, kteří vlastně najednou dostali šanci ten závod vyhrát, jako třeba Primož Roglič, který by, kdyby vyhrál, tak by byl vlastně jediný na světě v historii, kdo vyhrál tu Vueltu pětkrát, jo.
0: Je to tak. Pro mě úplný souhlas, jenom krátce doplním Jiřího Ješka, největší přidaná hodnota, jestli se to takhle dá říct, prostě toho, že se Vuelta dojela bez Tadeje Pogačara, bylo, že vyhráli etapu ti, kteří by ji třeba nevyhráli a prostě to přineslo ty krásné příběhy. Miguel Landa, úplně dokonalý příklad. Ale, Martine, že by z toho byl nějaký boj o vítězství, o pódium, že by se to přelévalo. To, co se občas říkalo, pojďme si užít bez Jonase Vingegaarda, bez Tadeje Pogačara, by ty Grand Tour vlastně byly jako atraktivnější, víš, jak to myslím, v takovém tom smyslu, chvilku to bude vypadat, že ten je silnější, chvilku ten, tak to se vlastně ale nakonec nestalo.
2: No to se nestalo a když se podíváme jenom na tu jednu etapu, která vypadala, že by taková být mohla, tak tam ten, kdo bojoval, tak byl zase tady čtvrtý Richard Carapaz, který jediný tam s tím nějak hýbal a jinak se můžeme vlastně z té Vuelty v uvozovkách, když odečteme časovku, kde se potom změnily rozestupy, podívat na pár dojezdů a to je celé. No a jinak to tam vlastně úplně není přesně tak, jak si naznačoval, ale k tomu, co si Jirko říkal, tak já si vlastně říkám, že ty jakoby před tu závorku nemůžeš vytknout Tadeje Pogačara, protože on by velmi pravděpodobně ten Mas vlastně byl v úplně jiné situaci, úplně jinak by jel, kdyby tam ten Pogačar byl. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že přestože jsme to před startem Vuelty netypovali, tak on by byl velmi pravděpodobně naprosto s přehledem druhý, pokud by se minimálně přiblížil tomu výkonu, který tady předvedl s Tadejem Pogačarem uvnitř závorky.
1: Měl by další druhý místo do sbírky. No
2: právě.
0: Čtvrté. No,
2: to by byl rekord, tuším, že?
0: To by určitě byl rekord. Nikdo nebyl tolikrát druhý na španělské Vueltě jako Enric Mas. Tak asi ještě bych chtěl zmínit Jirko Vismu, protože těm se vlastně vůbec nepovedla Tour. Vyhráli tam tu týmovou časovku, ale pak nic a celé to teda vyvrcholilo bohužel tím nešťastným pádem Jonase Vingegaarda, ale tady vlastně co nebylo do kopce, tak to zdrtili úplně neuvěřitelně.
1: Krásná spolupráce dvojice Matthew Brennan a Wout van Aert. Pro mě tihle dva, když pominu vlastně ty borce, kteří bojovali o ten červený trikot, tak tihle dva pro mě jako nejhezčí zážitek z té letošní Vuelty. opět samozřejmě návrat na absolutní výsluní a skvělou formu pro Wouta van Aerta.

0: A zase další nová hvězdička vystupující z té cyklistiky je Matthew Brennan, který podle mě je trošku takový typ něco mezi Petrem Saganem a Woutem van Aertem, že bude schopný vyhrávat jak klasikářské etapy, tak ty čistě sprinterský, a tahle ta dvojice byla jako smrtelnou kombinací, to bylo vidět, že vlastně nikdo jiný neměl šanci. Kdo se mi líbil taky, ještě když od tohohle odbočím, Richard Carapaz, který vlastně tak, jak jel Tour de France, tak úplně ve stejném stylu, o pár týdnů později jel Vueltu. Ale když vlastně, já nevím, jestli ještě máte něco k té Vueltě, ale ten Wout van Aert, pro mě nádherný zase oslý můstek k blížícímu se mistrovství světa.
1: No, pojďme na něj. Martine, ty jsi chtěl začít mluvit.
2: Když říkáš Wout van Aert a mistrovství světa, bereš to tak, jakože v uvozovkách se připravuje právě na ten závod, protože takových pár příprav v uvozovkách na další závod už jsme v téhle sezóně měli a ne vždy to úplně dopadlo. Ať už budeme mířit na celkové pořadí Giro Tour de France anebo i jiné příklady.
0: No, když teda už se vlastně z té Vuelty přesunem do Montrealu na blížící se mistrovství světa, který začíná vlastně teď neděli časovkou, tak mně ten Wout van Aert přišel, že to má neskutečně pod kontrolou, právě že to jede jako přípravu, že pracoval v momentech, kdy to nebylo úplně nutné a bylo to vidět, že to je z tréninkových důvodů, že prostě on to potřebuje. A když už jako má trénovat, tak proč by teda jako netrénoval v tom závodě? Je to trošku jiný přístup, je to takový ten old school přístup, připravovat se v závodech. Remco Evenepoel jako podle mě jako s Woutem van Aertem asi dva největší favoriti toho mistrovského závodu, ale budeme se bavit o dalších. Tak Remco Evenepoel...
2: Tam dneska máme tolik, že můžeme vyjmenovat téměř všechny.
0: Tak. Tak Remco Evenepoel, ten jede tu svoji letošní ten letošní model přípravy, kdy skoro celý jaro nezávodil, pak jel Tour de France, teď zase odletěl do Kanady už, já nevím, asi dva týdny zpátky, trénuje si tam sám, trénuje v dešti, trénuje v horku, jezdí prostě jenom s doprovodným autem a je na něm vidět, jako, že mu tohle to jako strašně vyhovuje. Pro mě Remco největší favorit časovky, i když tam bude Ghana, i když tam budou ostatní, Stefan King, který vyhrál časovku na Vueltě a potom skončil tak, aby se mohl přesunout do té Kanady, tak i když tam bude Ghana s Kingem, klasický, úplně čistokrevný časovkáři, tak stejně si myslím, že ten Remco vyhraje.
1: Zůstávám u časovky, taky jsem si skoro jistý, že Remco Evenepoel vyhraje časovku, prostě tam si myslím, že na něj nikdo nemá. Matyáš Vacek, Jirko, tohle si myslím, že je pro něj asi ještě větší cíl než ten silniční závod. Tam si myslím, že on má ty ambice opravdu jako hodně, hodně vysoké.
0: No, takhle, já to vemu ze svýho hlediska, já jsem vždycky tu časovku bral, jakože to je... opravdu čistá disciplína v tom, jak se člověk cítí, jaký má nohy a co má natrénováno, jestli byl v té sezóně zdravý, tak je to taková téměř jistota, že když je na tom člověk dobře, tak z toho musí být dobrý výsledek. Samozřejmě promluví do toho stejná forma soupeřů, ale je to takový jistější. V tom silničním závodě se může stát cokoliv, ale když vemu Matyáše Vacka, tak on má neskutečnou formu pro tu časovku. Letošní sezóna zase prostě o level vejš než kdy jindy, já nevím, já už nechápu, kam to bude růst a strašně mu to přeju, mám z toho hroznou radost. Ale to, jak je schopný vyhrávat i závody, který třeba jako úplně profilově jako nepatřejí k jeho dominanci, tak podle mě tu časovku zajede skvěle, tam podle mě může jet klidně na pódium, nevím, jestli to je na vítězství asi ne, to zase buďme nohama na zemi, nebo aspoň já jednou nohou na zemi, ale Matyáš Vacek podle mě má šanci být jako na bednu. A s tímhle tím, kdyby se mu to podařilo v časovce, tak mu to dá neskutečný křídla i do toho mixu toho náročního a fakt jako nabitýho závodu, protože tam těch favoritů, tyjo, tam bude neskutečný množství.
2: Když budeme u časovky, já se v Montrealu trochu vyznám, protože jsem tam nějakou dobu bydlel, takže přesně ty místa, kde se bude končit a podobně, tak ty třídy tam jako znám velmi dobře. A když jsem viděl, kudy se jede časovka, tak bych byl spíše pro Evenpoola než pro Ganu, kvůli Ganově výšce, protože ono je to tam...
0: Je to nějaký tunel, jo? se jede do obchodňáku, je tam taková ta traverza.
1: 80, je tam traverza a bohužel Filipo neprojede.
2: No a Remko si jenom břinkne o takové ty žluto-černé, které tam naznačují, že pozor, pozor. Ne, spíš kvůli větru, protože tam od řeky svatého Vavřince může foukat poměrně hodně a oni vlastně jedou přes most na tu řeku, která je v uvozovkách třeba 800 metrů široká, úplně prostě nesmyslně široká řeka. A jedou přes most, tam ještě jedou po takové jako nekryté části a přes most se zase vrací zpátky. A je to jako nesmírně náchylné na vítr a když bude foukat, tak si myslím, že v úzovkách ten, co se nejvíc zmenší, tak má jako největší šanci tady, což jako samozřejmě logicky jako pro časovku základ, ale tady to podle mě může být o to důležitější.
0: A to dle Remko umí nejlíp na světě.
1: Já bych jenom snad to doplnil, že vlastně já nevím, jak vypadá profil, ve kterém favorizuju kohokoliv jiného před Remkem Evenpoolem, pokud se nejede čistě horská časovka a tam prostě ho asi porazí tady Pogačar s Jonasem Vingegorem, ale prostě vlastně cokoliv jiného si myslím, že aktuálně je jasné. Já chci jenom k tomu říct ještě jednu věc, Martine. Ta časovka se jede na 39 kilometrů a nějaké drobné. A myslím si, že se nepletu, když říkám, že je poprvé, kdy ta trať je stejná pro muže i ženy. A protože 39 kilometrů pro muže jako taky vlastně začíná v roce 2026 být spíše delší, ale na mistrovství světa standard, tak těch 39 jako pro holky je docela slušná porce.
2: Myslel jsem to tak, že kdybys to namotal v úzovkách po těch hlavních třídách po ostrově mezi baráky, tak tam vlastně ti to ten vítr rozbije a není to zase takové hledisko, ale speciálně tady bych to viděl jako jedno z těch zrníček, které nasypeš na hromádku Remco Evenpool.
0: Je pravda, že já jsem tam jezdil na světový pohár, který jsme tam měli a bylo to na té trati F1 v Grand Prix Montreal na tom ostrově jednom a tam foukalo neskutečně právě, jak je ta řeka široká.
2: Tam právě jedou.
0: Tam jedou.
2: Tam jedou právě.
0: No, tak vydá. Tak bacha na bobry. Já jsem tam poprvé jsem viděl na závodní trati běhat bobry normálně přes to a on ten bobr docela utíká, ale myslím si, že jako před formulí by neutek, jo.
2: Je to možná proto kámen.
0: Možná proto mají ty placatý ocasy, že jako, že ta formula, jako tam, ty ocasy prostě to nestihly, no.
1: Tak snad i tahle informace se včas dostane k Matyasi Vatkovi předtím, než ho čeká nejdřív časovka a o týden později individuální silniční závod. Moc budeme Matyase vydržet palce, já si myslím, top 5 by byla fantastická, na cokoliv víš, já to nechci ani říkat nahlas. Můžeme k tomu silničnímu závodu aspoň ho trošku nakousnout. Já jsem pořád ještě strašně smutný, že tam nebude tady Pogačár a zároveň, jak se to blíží, tak se začínám strašně těšit, protože vůbec nevím, jak ten závod bude vypadat a to prostě z té cyklistiky posledních let neznám. A přiznám se, že je to pocit jako pro mě vlastně nový a že je to vzrušující a díval jsem se už prostě na ten profil, těch kopců je tam prostě víc, je tam ten krátký u Univerzity Prudší a pak je tam ten delší, který my jsme teď viděli na závodě kolem Montrealu. Oni ho pojedou samozřejmě, protože se bude jezdit po nádherném okruhu, který je prostě krásný kolem parku. Martin to může popsat, když to tam zná z vlastní zkušenosti. A já jsem na ten kopec koukal, on má prostě asi 1600-1700 metrů, nějakých 8%. Mně to vychází 3,5-4 minuty a prostě přesně jsem na té hraně, že já nevím a myslím si, že ani Matěj van der Poel a Wout van Aert neví.
2: Délky stoupání si myslel, ne nad mořem, 1600-1700 metrů.
1: Ne, 1600-1700 metrů délka, nějakých 8% má průměr to stoupání, takže to jim vychází těm cyklistům, když tam budou jezdit do kolečka, říkám na nějaké ty 3,5 minuty, 4 minuty. A to už prostě si říkám, jestli je přesně na té hraně pro závodníky typu Matějeho van der Poela a Wouta van Aerta a jestli už to teda nebude mistrovství světa pro vrchaře, protože, Jirko, teď jsme tam viděli takovou generálku, a první dva, tedy mládí vpřed.
0: No, mládí vpřed a vrchaři.
1: A vrchaři.
0: Isaac Del Toro, Paul Sexas. Jako podle mě, takhle, já začnu tím, že podle mě ten silniční závod v té mužské kategorii, to budou hvězdní války. Ale opravdu, tam prostě každý, kdo v té cyklistice dneska něco znamená, ať jsou to přesně klasikáři, Wout van Aert, Matthew van der Poel, Remco Evenepoel, který tam bude chtít určitě, pokud vyhraje časovku, vyhrát ten double, což se vlastně, já nevím, jestli se to vůbec někomu někdy podařilo.
1: Jsem si skoro jistý, že ne.
0: Já taky ne, protože vím, že Miguel Indurain a Abraham Olano v době, kdy oni dominovali cyklistice, tak se vystřídali, že jeden vyhrál silniční závod a druhý časovku a obráceně, takže mají vlastně z jednoho mistrovství světa mají stříbro a zlato, oba dva na přeskáčku, kdežto podle mě jako dva duhový trikoty se nikomu nepodařilo a ten Remco jako má velikou šanci. Fakt má velikou šanci, tak jak jsme ho viděli závodit v Paříži na olympiádě, tak stejný double, vlastně dvě zlatý medaile v Paříži, časovka, silniční závod, tak tohle to si myslím, že je v jeho silách, ale bude to mít strašně těžký, protože přesně vrchaři, typ Paul Sexas, opravdu čistokrevný vrchař, Isaac Del Toro téměř taky, mládí vpřed, jak si říkal, a proti ním právě ti klasikáři a samozřejmě Matthew van der Poel a Wout van Aert, věk nezastavíš, tíkají jim hodiny a říkat si, jakože ještě třeba počkám rok, dva na možná trošku příznivější trať, už je risk. Oni podle mě to budou chtít zvládnout a přesně jak říkáš, Karle, ten 3-4 minutový kopec, to je ta hrana, kdy oni jsou schopní to vydržet. Kdyby jim někdo jel tu špici do půlky, tak pak jako tu kratší část toho kopce jsou schopni vyspurtovat. Mají neskutečnou vytrvalost za tu kariéru. To si myslím, že bude zase mluvit proti Isaacovi Del Toro a Paulu Sexasovi, že přece jenom ten závod bude dlouhý a bude náročný.
1: Jenom mě napadá, Martin, jestli tě můžu poprosit o vysvětlení posluchačům, kteří třeba tuhle informaci nemají. Tenhle závod na olympiádě a na mistrovství světa je třeba odlišný od všech ostatních v tom, že jsou tam ty týmy různě silné, což je prostě unikum a je to samozřejmě z našeho českého pohledu velikánská nevýhoda pro Matyase Vacka, třeba.
2: Česko bude ve třech závodnících. Teďku přesně nedokážu z hlavy říct jednotlivá kritéria pro to, aby se někdo kvalifikoval v určitém množství závodníků, ale není to rozdělené tak, že každý tam pojede se stejným počtem lidí, ale s tím, že ty nejsilnější země tam mají
1: 8 a Slovenci 9.
2: Protože mají mistra světa, který tam tedy není, ale je to samozřejmě pro některé ty silné země zvýhodňující, ale právě přesně nad tím jsem uvažoval, jak Jirka mluvil, protože ty vlastně vůbec nedokážeš předvídat, do jaké fáze se ten závod vyvine a kdo vůbec ve chvíli, kdy tam nemáš naprosto jednoznačného favorita, se ti bude v úzovkách starat o tempo a koho necháš odjet, protože někoho určitě necháš odjet. Jestli necháš v úzovkách odjet jenom tady kluky z Eritreje v úzovkách, nebo jestli tam necháš i někoho silného, kdo je silný, kde je hrana. Tohle podle mě bude jako dost důležité pro vývoj toho závodu. Trochu jsem ti utekl z té otázky, ale vlastně tohle to podle mě bude jako důležité, jak se ty týmy s těmi maximálními počty závodníků jako dohodnou a domluví, jestli se domluví.
1: Na druhou stranu ty okruhy, to je vlastně věc, kterou tady v posledních letech máme. Nevím, jako všechny poslední šampionáty, které si vybavuju, ať už Glasgow 23, kde ty jsi byl, ať už o rok později v Curychu, tam jsem byl zase já, v Africe jsme nebyli nikdo, ale i když se tam jezdilo do kolečka, tak vlastně to stejně nakonec jakoby byla taková eliminačka, kterou Jiří Ježek moc dobře znal z dráhy, prostě stejně to nakonec bylo, že vlastně ten závod samotný dojela hrstka lidí a opravdu, když Martin řekl, že tam Češi jedou ve třech, tak vlastně úkolem Jakuba Otruby, respektive Pavla Nováka, je Matyasi Vackovi pomáhat. Prostě nechci říct, než se dojede na okruhy. Ono by bylo super, ať tam jsou co nejdýl, ať tam jsou třeba celých 272 kilometrů. Ale prostě realistické to bohužel není. A právě, že jak Martin naznačil, tak pozice někoho, jako je Matyas Vacek, nebo Isaac Del Toro, který tam sice těch pomocníků bude mít víc, ale jejich kvalita asi nedosahuje prostě kvalit 8 Francouzů nebo Holanďanů, tak v tomhle tom to mají vyloženě těžké.
0: No, já si dovedu představit ideální scénář pro Matyase Vacka, by bylo to poslat Jakuba Otrubu do úniku přesně s těmi, já nevím, Rumuny, Bulhary, Eritrea.
2: Nikoho nepodceňujeme, ale
0: jako, no, prostě většinou tyhle ty národy jsou v tom prvotním úniku, mají, dostanou 5, 7, možná 8 minut. Jakub Otruba tohle skvěle umí, ukázal to na Tour de France a kdyby v tom úniku byl, šetřil síly a potom v momentě, kdy se to začne vzadu tříbit, takže už tam zbydou jenom ti nejlepší, tak on by z toho úniku tam mohl vlastně jakoby přijít na pomoc, odcouvat a přijít na pomoc Matyasu Vackovi, o kterého se do té doby může starat Pavel Novák. Díky jeho mládí já si nemyslím, že by byl schopný tam nějakým způsobem být v posledních kolech, nechci ho podceňovat. Samozřejmě z Itálie má obrovské zkušenosti, protože tam se závodí vždycky od liney až do cíle, zvlášť v těch mladších kategoriích. Takže Pavel Novák rozhodně by byl skvělou pomocí Matyasu Vackovi a nebo to může být obráceně, že Pavel Novák si naskočí do toho úniku a ten druhý jako Potruba se o Matyase bude starat až do té doby, než začne hřmít, jak se říká. Protože jak se to začne tříbit, tak tam zbydou prostě fakt jenom ti borci, o kterých jsme mluvili. Napadá mě ještě Mats Pedersen, jestli ten kopec na něj nebude příliš náročný, tak on taky jako má skvělou formu, zase zelený trikot na Tour de France mu dal křídla, takže i tohle to bude jméno, na který se můžeme ještě těšit, ale těch jmen tam bude asi víc a bude to strašně náročný, ale věřím, že právě díky tomu, jak to vypadá vždycky na tým, na tom závodě Grand Prix Montreal, která ta trasa je asi velmi podobná, tak tam se dojíždí po jednom.
2: Co se týče jenom toho množství, kolik jich dojede, tak myslím si, že vlastně to, že tam není tady Pogačar, ti zvýší množství lidí, kteří jako v cíli budou, a to hlavně kvůli tomu, že ty okruhy jsou poměrně dost krátké, takže oni by museli stahovat závodníky a ve chvíli, kdyby si Pogačar udělal jako větší náskok, tak by ti to teoreticky hrozilo, že budeš mít cíli kolik, 15 lidí.
1: No, ono jich stejně nedojede o moc víc. Ono to opravdu stejně nakonec je, protože těch 273 km prostě vlastně tam se to pak i jako často se to řešilo, ono když ty z toho odpadneš a vlastně tvůj cíl nebo tvoje role byla stejně někomu jinému pomáhat, tak oni ti závodníci prostě ani moc nemají jako nějakou motivaci jet dál, tím spíš, že vědí, že vepředu zbylo prostě 15 těch nejrychlejších lidí, kteří by je třeba stejně za půl hodiny dojeli, takže ono opravdu tohle se děje a dít Jirko určitě bude, ne, že prostě jakmile potom na tom stoupání odpadnou, tak jdou prostě do autobusu.
0: Tam není vůbec důvod ten závod dojíždět. I když já jsem vždycky byl ten, který říkal, že pokud to jde, ať ty závodníci do toho cíle dojedou, protože vždycky to je minimálně zkušenost, vždycky je to jak jenom zadarmo trénink, nebo i pro ty profíky dobře placený trénink, proč to vzdávat, když odpadnu z první skupiny, ale zrovna mistrovství světa na krátkých okruzích, tam prostě i stejně by rozhodčí toho závodníka, který by měl už třeba 5, 7, 10 minut ztrátu, tak by ho začali jako nějakým způsobem upozorňovat, že ještě nabere dalších 5 a jde. Jo. A je to z toho důvodu, aby se samozřejmě neovlivňovali to dění, aby se nedojížděli okolo a pak už to stejně nikoho nezajímá. I ta televizní technika prostě snímá jenom tu přední skupinu a když je někdo od 20. místa dál, tak jako není důvod, aby ten závod dojížděl.
2: Jenom technicky v tom Glasgow tehdy jich dojelo výrazně víc a to díky tomu, že tam se ti šílenci přilepili k silnici, takže závodníci měli více než hodinu si odpočinout. To je ten závod, jak tam odešel Matěj van der Poel do jednoho z baráčků poprosit, jestli tam může na toaletu, tak tím pádem si tam závodníci odpočinuli a ostatně, jak říkal i český tým, protože tehdy byl v úniku Petr Kelemen, tak to byl vlastně ten důvod, proč Petr Kelemen tam dojel někde na začátku třetí desítky, těsně vlastně před Remkem Evenpoolem, protože on si prostě mohl odpočinout. No.
1: To bylo to mistrovství, které v Glasgow vyhrál Matěj van der Poel. Následující dva šampionáty patřily tady Pogačarovi, který tedy v Montrealu startovat nebude. Ještě mě napadá jedna věc, Jirko, zase třeba pro člověka, který není v tom světě tak úplně ponořený jako my, když by si český fanoušek cyklistiky klikl startovní listinu ženského závodu, toho elitního, tak tam nenajde žádnou českou cyklistku. Prosím tě, můžeš mi to vysvětlit?
0: No, jde o to, že my máme v tom profesionálním ženském pelotonu, máme samozřejmě profesionálky, kteří startují v těch zahraničních týmech, ale jde o to, zaprvé, každá ta země dostane nějaký počet startujících.
2: Česko má jednu.
0: Česko má jednu a může to tak být, že já nevím, Nikola Nosková, který by ten okruh možná jakoby ladil, tak nevím, z jakého důvodu ona nestartuje, ty to víš, Karle?
1: Nevím.
0: No a pak, já nevím, Kristýna Burlová je spíš jako fakt klasikářka a spíš spurterka opravdu na ty rovinatější závody, takže ona by tam asi neměla šanci. A pak samozřejmě je to v Kanadě, Montrealu, stojí to peníze a posílat tam někoho jenom na zkušenou mi přijde asi jako zbytečný, no.
1: A Julia Kopecký jede 23, což ale zase chci tak ještě taky říct, protože to taky si myslím, že spousta lidí o tomhle institutu tak nějak vlastně pořád neví, protože juniorský závod se mi vysvětluje velmi snadno, kromě toho klasického elitního, ale to, že na mistrovství světa pořád ještě je ta mezikategorie, že tam jsou tedy závodníci do 23 let a vlastně v tomhle závodě můžou odstartovat právě i jako vlastně elitní závodníci. Mně to trošku přijde a zase asi mi nepřísluší to hodnotit, ale trošku se mi zdá, že tahle kategorie je prostě přežitá, a nebo že by ta pravidla měla být nějaká jiná, protože Julia Kopecký tam samozřejmě spadá věkově, má plné právo tam startovat, nicméně je to prostě elitní světová cyklistka, která přestoupila z jedné skvělé vlturové stáje do druhé skvělé vlturové stáje. A já si prostě jenom jako říkám, proč tam vlastně tenhle ten závod jako mezi tím navíc je, no.
0: Na druhou stranu mít dluhový trest, jako z 23, ten skok v těch 18 najednou mezi třeba v té mužské kategorii, mezi borce typu Wouta van Aerta, tak když tam přijde někdo prostě v 17-18 letech, skončí v juniorech a najednou by měl prostě jet závod na 275 kilometrů s těma nejlepšíma, tak tam vlastně jede zbytečně a čekal by, já nevím, další 4 roky, nečekal by další 4 roky, než jako dozraje na to, aby tam jako mohl být, proto ta kategorie tam je a pro tu Julču Kopecky, jo, jako boží, jako budeme mít závodnici, na kterou se můžeme koukat, budeme fandit a je to závod, jako mně se to líbí, je to podle mě něco jako juniorský hokej, jo, na který hrozně rád koukám, protože to nemá jako takový ty svázaný pravidla. A ta 23, jak v tom klučičím podání, tak mezi holkama, mě ten závod baví, jo. Další věc je, když teda jsme v té ženské kategorii, tak já budu strašně zvědavej, jestli se Demi Vollering podaří jako udělat takový ten triple, který třeba zvládl, myslím si, že to byl... Kdo to byl? Steven Roach, Giro, Tour a mistrovství světa v jednom roce, tak Demi Vollering má jako...
1: Bo tady Pogačar to zvládl.
0: A tady Pogačar taky, jo. No, je to pravda. Tak Demi Vollering, tyjo, jako to by bylo jako velký představení a už z tohohle důvodu, jako si myslím, že ten ženský závod bude taky jako důvod sledování, i když tam nemáme třeba zástupky.
1: Tam, jestli když jsme probírali Vueltu, tak se vždycky dělali vtipy na Movistar, Tactically We Are Perfect a Movistar teď vyhrál, tak myslím, že v té ženské cyklistice hodně podobně se na těchto šampionátech vždycky mluvilo o holandské reprezentaci, protože holanděnky tam velmi často přijeli prostě s neuvěřitelně silným výběrem, ale právě jako stalo se, že jim někdo ujel, nebo oni se pak na sebe koukali a nebyli ochotné jet jedna pro druhou, tak uvidíme, jestli to takhle se domluvili, že jedou všechno na Demi.
0: Tohle je obrovský riziko i v té mužské kategorii, protože vy vlastně celý rok závodíte v profi týmu, který vás královsky platí, který vám přihraje prostě vaše parťáky, se kterými máte vztahy, a teď to nechci přehánět, to vždycky říkám, bohužel jako ty války pořád probíhají na světě, ale je to jako stejný pocit, jako když jste v zákopu měsíc prostě s vojákem, který je vedle vás a jako víte o sobě všecko, jste ochotný jeden za druhého položit život, tak tohle je prostě ta atmosféra v tom profi týmu. Vy jste celý rok s ním na pokoji a teď najednou máte závodit proti sobě a pomáhat někomu úplně jinému, který vás celý rok otravuje v tom závodě, protože je z jiného týmu a dělá vám peklo a teď najednou máte být parťáci a máte si pomoct na jeden jediný závod, jo. Málo kdy to, ta atmosféra funguje. Teď jsem se o tom bavil se Zdeňkem Štybarem, že třeba Belgie bude neskutečně jako silná, ale budou tam dva kohouti, Wout van Aert a Remco Evenepoel, a s tou zkušeností Štybyho z té belgické cyklistiky, on mi říkal, že se dohodnou, že tomu věří, že prostě ta doba, kdy proti sobě závodili, tak už je pryč a že se fakt jako jsou schopni domluvit, tak já jsem i na tohle strašně zvědavý.
1: Když to říká Zdeněk Štybar, tak mu věříme, ale v belgické reprezentaci se tohle řešilo po Curychu, protože tam ujel Tadej Pogačar a opravdu seriózně se tam řešilo, že Tim Wellens padl na tu špic pro Remka Evenpoola, ale padl tam tak jako na chviličku. A Tim Wellens je stájový kolega Tadeje Pogačara z UAE Emirates a je to přesně to, co ty si říkal. To je závodník, který Tadejovi pomáhá na tour. Je to závodník, který mu rozjíždí ty monumenty. Jo? Je to jeho kamarád a on vlastně na jeden den z 365 měl teď svého krajana pomoct dotáhnout za jako svým lídrem, za člověkem, pro kterého on jezdí těch zbývajících 364. A Tim Wellens letos není v nominaci, zase to bylo velké téma, nebyl, protože Belgičané tu nominaci oznámili předtím, než se tady Pogačar zranil, načež tedy poté, co tady odstoupil z Vuelty a oznámil, že na mistrovství nejde, tak se řešilo, jestli by tam Tim Wellens nakonec neměl jet, protože teď se mu najednou teda věří. Ale samozřejmě ta nominace se jako určitě už měnit nebude a on tam v Montrealu startovat nebude, i když je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A hodně zajímavé byly taky reakce třeba na tu americkou nominaci, která je taky nesmírně silná. Ale je to přesně ten problém, který ty si řekl. Jako pak tam jsou lidé, kteří můžou zajet opravdu dobrý výsledek, dokonce můžou útočit na top ten, ale já nevím, jestli Quinn Simmons pojede na Brenda McNultyho. Upřímně si to jako neumím představit.
0: A bude sjíždět Mace Pedersena nebo Matyase Vatska.
1: A to se ještě ozval třeba Riley Sheehan, že prostě by tam podle něj měli jet lidi, kteří vyhrávají, tím myslel sám sebe, a ne někdo, kdo jenom pomáhá, jako třeba Larry Warbas. No jo, ale když tam nikdo nebude, kdo bude jezdit pro ty bidony a bude tam 7 lidí, kteří jedou jako na výsledek, tak tu pak nemusí mít stejný dres, jo?
2: Přece to bude dělat Matteo Jorgensen, který nechce dotáhnout Wouta van Aerta.
0: Ne, tak tohle je přesně ono a je to jako emočně jako strašně náročný a já jsem to taky jako zažil několikrát a je to fakt jako, já vlastně ani bych se nechtěl dostat do té role, jako sjíždět svýho týmového parťáka, který má šanci vyhrát duhovej trikot a i pro ten profesionální tým je potom jako obrovský marketingový tahák mít ve svých řadách celý rok člověka, který jezdí v duhovém trikotu a je to i otázka bonusů i v tom profi týmu a teď já najednou vlastně tomu svýmu lídrovi ten závod zkazím, protože tam musím dotáhnout někoho ze svýho národa, jo. A je to fakt jako těžký.
2: No a potom tedy můžeš teoreticky uvažovat takhle přeshraničně, když spolu pak vpředu pojedou Quinn Simmons a Matyas Vatsek.
0: No.
2: Jo. A můžeš potom uvažovat vlastně ve dvou rovinách. Vlastně to nevidíš jakoby na stejném drezu, ale vidíš to v druhé rovině, když někdo pojede vpředu. A já netuším, jak velké hledisko to v tom závodě může být a jak moc opravdu se v těch týmech potom touží, že ten tým by naznačil, hele, kdybys nemohl ty, ale mohl XY, který tady s náma jezdí, tak to je přece super, ne? Oba dva máte smlouvu na 3 roky, bude se vám to hodit, pánové.
0: No, bavili jsme se třeba o tom, o té olympiádě v Sydney, kdy prostě první 3 byli z T-Mobile nebo z tehdejšího Telekomu a byli to prostě borci z jiných národů, nebo byl tam teda Kléden, Jan Ulrich a myslím, že tam s nima byl, tyjo, teď nevím, jestli to byl Vinokurov.
1: Vinokurov se mi zdá, tak
0: jo, já si jaký myslím. A jako to pak dává smysl, jako když to ujede sice v jiných drezech jako trojička, ale vlastně celý rok jako je pojí jako jedna smlouva v jednom týmu, tak tam to pak může dávat smysl a přesně kdyby odjel potom ke konci někde Quinn Simmons s Matyasem Vatskem, tak jako super a pak a ještě Pedersen, tak ať si to pak rozdají a je to vlastně potom už na férovku, nebo jestli by se byli schopni domluvit, tak jako možná, ale myslím si, že tohle to bude taky jako závod, který i z tohohle hlediska může lákat pozornost.
1: Určitě, těšíme se na něj, ostatně si myslím, že ještě po těch prvních počasovkách vlastně a po těch juniorských závodech a 23kářů se k tomu možná dostaneme i za týden, kdy bude opravdu těsně před tím a už budeme moc říct, že Remco Evenpool je mistr světa znovu v časovce a jak moc mu to může pomoct nebo nepomoct před tím silničním závodem. Jen Jenom vlastně mě ještě jedno téma napadlo, Jirko, protože se jezdí v závěru na tom zhruba 10-kilometrovém okruhu po Montrealu, který teď jsme měli možnost teda vidět při té klasice, která byla přece jenom o něco kratší. Vypadá to tam nádherně, všude nový asfalt, krása, všude lidi kolem trati. Vlastně je to prototyp možná toho, kam silniční cyklistika směřuje, protože se to zdá být velmi bezpečné, velmi napínavé, divácky vděčné, vidíte ty nejlepší závodníky kolem sebe projet několikrát. Takhle, když se to všechno sečte, tak se mi zdá, že to má samé plusy. A já teď udělám možná hloupý oslí můstek zpátky, ale chci se tě zeptat na to, jak skončila Vuelta, víš, protože tam vlastně ta myšlenka byla strašně podobná. Tak nějak organizátoři se snaží z těch posledních etap na Grand Tour místo toho, aby už se jenom ťukalo šampaňským, udělat, když představují tu trasu, udělat ještě, tady by to mohlo být zajímavé, tady by se to celé mohlo ještě jako překopat, vis Montmartre, což je nepopiratelný úspěch. A pak, když se do té Granady pojede, tak to vlastně úplně na poslední chvíli dopadne nějak jinak a ještě se mi zdá, že je to strašně špatně odkomunikované, že vlastně já jsem do poslední chvíle nevěděl, jak to bude.
3: No, jako zneutralizovat vlastně to nejzajímavější v té poslední etapě, kde by ještě se mohlo změnit i třeba to celkový pořadí. Tak běžný fanoušek sportu, nejenom cyklistiky, tak si říká, jako proč to dělají, to je jako kdyby, já nevím, ve fotbalovém zápase se řeklo, že už posledních 20 minut nemůžou padat góly, nebo když budou padat gól, jak se nebudou počítat, jo, tak je to vlastně jako zbytečný to dohrávat. To samý v tom závodě. Ale když se na to podívám z toho závodnického hlediska nebo z hlediska týmu, který veze ten trikot, tak samozřejmě jako chceš mít jistotu, že už ho dovezeš a chceš mít jistotu, že třeba na nějakém posledním okruhu, který může být jako rizikovej, protože třeba jsou tam nějaký záludnosti, tak nechceš přijít o 21-denní etapák tím, že budou nějaký ambiciozní borci, který vlastně celý ten závod se jim nic nepovedlo a chtějí to dohnat v té poslední etapě a půjdu do toho hlava nehlava, což bohužel v té dnešní cyklistice tak trošku je, tak ty tím ohrozíš toho lídra. A tím, že vedl Španěl na španělské Vueltě, zástupce jako nejslavnějšího španělského týmu Movistar, tak si myslím, že ta komunikace s těma pořadatelama byla trošku jako jednodušší, jo. A že jim tak trošku šli na ruku. Ale já jsem proti tomu. Já to chápu, ale já bych prostě, ať je ta cyklistika atraktivní, ať se o tom mluví, a přesně tohle to jako ukazuje, že pořád ty struktury jako organizátorský, takový ten lobbying, tak pořád jako je hodně silnej a mně to přijde jako škoda.
2: Ty sice tu poslední etapu jako v úzovkách nechceš mít zabitou dojezdovou, ale na druhou stranu taky bys toho jako nechtěl mít jenom prostě to defilé, no. Jako potřebuješ, aby se ti tam jezdilo, závodilo, a to, co Karel naznačuje, okruhy samozřejmě ano, pro diváky na místě určitě, ale zase, když to vezmu z pohledu toho, že většina je těch, kteří to vidí nějak zprostředkovaně, z pravidla v televizi, tak si nejsem úplně jistý, jestli to tu záživnost má takovou, než cestování po francouzských hradech. No,
3: no tak zase samozřejmě má to něco do sebe, musíme oddělit přesně ty fanoušky, kteří se na to koukají jako cestopis, a ty, kteří zajímají prostě ty 100% výkony, pak máme zase lidi, kteří koukají na tu cyklistiku z důvodu, že sami jezdí na kole a jenom si tak jako přes tu obrazovku porovnávají s těma největšíma profíkama a pak závodí na nějakých velkých akcích. Já ještě využiju oslý můstek, Karle, ty máš před sebou velkou výzvu, tak jak seš připraven?
1: Já jsem snad připraven dobře, já se těším, na ještě počasí má být krásné, tak doufám, že si to užiju, tak jako si to užiju vždycky, když sednu na kolo, a teď si mě úplně zaskočil. No, já se tam vždycky těším, protože je to tam v těch kopcích, Martine, tak já vždycky jezdím v té hezké krajině, kopcovité, horské, dobře, no. Teď jsme natrénovali tam, když ty si jezdil závod míru nebo tuhle tu trasu, tak já jsem byl v Krkonoších třetí, den jsme taky hodně zmokli, zkoušeli jsme jet směr Zlaté návrší, tam se to teď opravuje, což znamená, že se tam jet nedá, ale taky to zároveň samozřejmě znamená, že až se tam ta cesta udělá, tak tam konečně po letech bude krásný asfalt až nahoru a na to se těším moc a moc.
3: Martine, u tebe jsem zaznamenal, že už si opustil zednické práce na svém bytě a že si občas vyjel na kole, takže blízká se na lepší časy.
2: Jo, teďko párkrát pojedu, ale nevidím to, až příští léto. To bude dobré.
1: 18. září, říká Martin Charvát, až příští léto. Jsme moc rádi, že jste poslouchali Radiožurnál Sport, jsme moc rádi, že jste poslouchali Kilometry Jiřího Ješka. Poslouchejte nás dál. Martine, moc děkuju, že jsi tu byl s námi a přeju krásný den.
2: Díky, hezký den.
1: Jirko, i tobě krásný den a těšíme se samozřejmě znovu naslyšenou.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a my už pro vás máme dalšího hosta. Tentokrát to bude youtuber Jiří Bulíšek. Založil kanál Jirka vysvětluje věci a věnuje se tématům do hloubky. Probírá vesmír, fungování lidského těla nebo mozku a dokonce i dezinformacím. Proč často naletíme podvodníkům? Jaké jsou současné trendy v podvodech? A jaké téma by ještě chtěl zpracovat? Tak nejen o tom budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Jirka Bulíšek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak vás správně označit? YouTuber? Influencer? Co máte rád?
1: Já sám nevím. Já vím, že spadám trošku do nějaké té influencerské kolonky, ale vlastně točím videa. No.
0: Každopádně vysvětlujete věci prostě.
1: Je to tak.
0: Takže budete chytrej.
1: To nevím, jestli tak se úplně dá říct stoprocentně, spíš si myslím, že to je schopnost zjišťovat věci.
0: Pro naše posluchače taková drobnost. Natáčíme v červnu, rozhovor pojede v září. To znamená videa, která vzniknou přes léto, pokud si nevezmete úplně volno, tak ještě o nich úplně nemůžeme mluvit. Ale já jsem vyhodila na Instagram to otázkové okno a přibylo tam pár dotazů. Jeden si rovnou odbudeme, protože ten jste zmínil několikrát, ale prostě tam přistál, tak asi ho ještě posluchači přesně neznají odpověď. Proč Jirka vysvětluje věci? Proč se ten YouTube takhle jmenuje?
1: Ten celý příběh toho, proč existuje název Jirka vysvětluje věci, je ten, že já jsem na začátku hledal název kanálu. Nebyl jsem si úplně jistý, jak ho pojmenovat. Já myslím, že první název, co jsem k tomu kanálu dal, tak bylo v kontextu, což ještě stále jde dohledat vlastně úplně u prvních videí, tak je tam takové jako kratičké intro. A bavil jsem se o tom se svým kamarádem Jankem Rubešem, kterýho diváci znají z Honest Guy nebo z Kluků z Prahy. A ten mi řekl větu, jako to je hrozně blbej název, řekl to nějak možná trošku ostřej a prostě to pojmenuje Jirka vysvětluje věci, protože tak budeš tam vysvětlovat věci. A mi se to zalíbilo, tak jsem to udělal a od té doby se to tak jmenuje.
0: A tenhle název mu přišel dobrý.
1: Jo, už. Jo. Ono to dává smysl, že jo, protože jejich kanál se jmenuje Kluci z Prahy a oni jsou to vlastně jako dva kluci a jsou z Prahy. A když vlastně člověk aplikuje ten stejný proces na můj kanál, tak to vlastně dává smysl, že se to jmenuje Jirka vysvětluje věci. Mě trošku mrzí, že jsem to nevymyslel já, ale za nás jako má to pěkný takový origin.
0: A Václav Moravec, který si vytvořil teď vlastní platformu, tak tam má pořád kontexty.
1: Tak to je dobře, že jsem to v tom případě
0: takhle
1: nepojmenoval.
0: Takže dobře, že jste si dal Jirka vysvětluje věci. Další otázka tam padla na téma, na čem teď momentálně pracujete, protože já předpokládám, ta témata jsou velmi výživná a že to zřejmě není vždycky jako v ten daný okamžik, že se věnujete té jedné věci, ale že tak jako paralelně řešíte několik věcí zároveň, protože trvá, než si to nastudujete.
1: Je to tak?
0: Tak v kolika tématech teď ležíte?
1: Asi ve třech. Vzhledem k tomu, že teda vysíláme v září, tak to znamená, že teď už musí být venku video o podvodech, které dělám teď, ale bude vycházet za chvíli.
0: Nechal jste se opět napálit? Nebo
1: tentokrát ne. Tentokrát jsem trochu napálil ty podvodníky. A vlastně s partou dalších tvůrců, mých kamarádů, známých, tak jsme si vzali vlastně jeden den, vytvořili jsme si takové vlastní call centrum, ve kterém jsme se nechali navolávat těmi podvodníky a pak jsme, tak řekněme, ztráceli jejich čas. Čistě jenom proto, že jsme si řekli, že to je dobrý oddychovej den, jak ušetřit nějakým lidem možná nějaký peníze a udělat si z toho trošku srandu a ty podvodníky tak jako mírně napálit.
0: A spolupracujete někdy s policií, že některá data předáte?
1: V minulosti s bankami hlavně jsme předávali třeba ty transferní účty bankám. S policií vlastně spolupracuju primárně na bázi těch informací, protože já třeba od policie můžu dostat informaci, že nějaký podvod je v tuto chvíli rozšířenější. Teď jsem se zrovna bavil s policií právě o tom, jakým způsobem teď funguje ten podvod falešný bankéř. A vlastně bylo to kvůli tomu, že jsem ho chtěl zase, a budu to dělat, je to možná teď ta věc, na které teď v září pracuju. A to třeba pro mě byla novinka, že on už vlastně funguje trochu jinak než dřív. A teď to dávám teprve dohromady, snažím se to trošku zmapovat znova, protože po 2-3 letech od té doby, co jsem o tom točil, tak se to zase změnilo.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a mám úplně jednoduchou otázku, ale jak je možné, když je taková osvěta, že se necháme stále napalit? A jsme v tom všichni, nejenom seniori.
2: To je skvělá otázka, protože těch důvodů je strašně moc. Jeden z nich je, ten úplně nejjednodušší, je ten, že ti podvodníci jsou většinu času prostě o krok napřed. Tam to nejde dělat moc jinak, než reagovat na to, jak se ten podvod vyvine a pak o tom informovat, ale zase taky se to nedostane ke všem. A vlastně spousta posluchačů, možná i teď vašich, kteří nás poslouchají, tak některé ty podvody prostě nezná. Jo? Je to jenom čistě o tom, že když něco znám, tak na to nenaletím, ale když to neznám, tak ta šance je mnohem vyšší. Takový ten stereotyp, že nejčastější oběť online podvodu je třeba osamělý senior, který jako se nevyzná tolik na internetu a jak se říká, jako klikne na všechno a je to takový ten člověk, který prostě není na internetu doma. Tak to už taky úplně neplatí. Spousta těch dat ukazuje, že mezi oběťmi je víc a víc lidí okolo 30 let v produktivním věku. Můžou to být manažeři, šéfové velkých firem, lidé, u kterých by člověk řekl, že jsou opatrní nebo že na to nenaletí, ale prostě to tak není. Ten trik je v tom, že jakýkoliv podvod, když vás zastihne v nějakou chvíli, kdy je člověk nepřipravený, ve spěchu, je nějak roztržitý, stane se, že prostě si toho nevšimne něčeho, čeho by si všimnout měl a stane se obětí podvodu.
1: Ale je pravda, že ty podvody jsou sofistikované v současné době, že si pamatujeme tu dobu, kdy nám chodili maily se špatnou češtinou, ale to už je úplný pravěk. To je úplně někde jinde.
2: Je to tak.
1: Jaký je třeba teď takový trend těch podvodníků?
2: Důležité je třeba taková maličkost, že začali používat umělou inteligenci, což samozřejmě asi jsme trochu všichni čekali, že se stane, že to začnou využívat i právě podvodníci. Nicméně tam jde o to, že vlastně každý ten podvod, který my dnes vidíme, tak je vlastně finální verze několik let vyvíjející se legendy. Vlastně ten podvod začal na nějaké prvotní úrovni, kdy ho třeba lidé odhalovali hned ze začátku. A prostě tam úplně stejně jako probíhá biologická evoluce, tak proběhla evoluce toho podvodu, že v momentě, kdy ti podvodníci narazili na překážku, tak ji vyřešili. A vlastně tohle může být třeba 200. iterace toho podvodu. To znamená, každý ten člověk, který na ten podvod narazí, tak vlastně je proti němu taková přesila, kdy ti podvodníci mají historii 200 různých momentů, kdy to mohlo ztroskotat a už je napravili. A proto je ten podvod vlastně tak sofistikovaný.
1: Zajímá mě, jestli ještě existují ty podvody, které se takzvaně navlíknou na nějaké ty vojáky, ty šarmantní pány, protože tam mám pocit, že ta osvěta je obrovská a že už se přeci nikdo nemůže nechat napálit.
2: Je to vlastně, ano, je to vlastně ta stejná věc jako u všech ostatních. Tam jde o to, a teď dobré je zmínit, tohle jsou vlastně ty typy romantického podvodu, který cílí na emoce. Známe ho úplně z minulosti, jako takový ten podvod. Já mám pocit, že chodil možná do e-mailu dřív, dneska je to víc na sociálních sítích, může se stát i na takových těch dating aplikacích, jako je
1: třeba Tinder. A dřív to byli i námořníci, teď jsou
2: to vojáci. Ano, je to tak. Námořníci to vlastně stále můžou být.
1: Můžou.
2: Píše vám člověk, který se s vámi chce seznámit, a vlastně na začátku po vás nic nechce, je to takový jako, může to být šarmantní člověk, nemusí, to už je otázka, jestli to každý vlastně sám interpretuje, ale on vždy cílí na primárně na osamělé ženy ve věku od třeba 50 let dál. Myslím si, že ty data to takhle zhruba ukazují. A vlastně ten podvod cílí na to, že nejdřív vypěstuje ten nějaký jako romantický vztah, který skutečně jde jako postupně, není to tak, že by hnedka jako úplně jako na sílu tam šel, většinou teda do těch zpráv, jakože hnedka psal, jestli si ho nechce vzít ta žena, ale prostě vypěstuje ten vztah a pak přijde moment, kdy se tam stane nějaký zlom vlastně a on řekne, třeba je to voják, to bylo ještě důležité říct, já jsem teď byl na misi a jsem v nemocnici a teď potřebuje nějakou pomoc, jo, potřebuje odeslat svoje doklady nebo něco takového a vlastně v ten moment, tak vlastně tam ta investice, ta citová investice do toho vztahu a ty doklady, tak jak jsou na cestě, tak se samozřejmě někde zdrží, je potřeba zaplatit nějaký poplatek, nějaké proslení, něco takového a to se takhle může vlastně vyšplhat do astronomických částek. A nebo to může být ještě v jiných případech nějaké jako v uvozovkách bohatství, které třeba na té misi ti vojáci našli a řeknou, stejně by to propadlo, stejně by se to zavřelo někde ve skladu, my jsme se s klukama dohodli, že si to necháme a pošleme to domů. Mm. A taky, vlastně stejný princip, najednou se to musí proclít a tak dále.
1: A skončí to někdy dobře, že třeba se ta podvedená žena zpět dostane k těm svým penězům, které naposílala? Dokážou v určitém ohledu ty banky pomoct nějakým způsobem?
2: Nejsem si úplně 100% jistý, jestli na to dokážu odpovědět. A možná se to v jednotkách případů stalo, ale většinou bych s tím nepočítal.

0: týdne.
1: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na desátém místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
0: Hit týdne.
1: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto. Jak

Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z. Satisfied.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a na Instagram padla další docela zajímavá otázka. Jestli si Jirka dokáže vydělat, když vydá jedno video za měsíc?
1: Jo, jde to. Já mám velkou výhodu v tom, že i když vydám jedno video za měsíc, takže vlastně moji diváci tak jsou asi srdcaři, protože se na něj přijdou vždycky podívat a má to jako dostatečné vlastně dosahy, aby ten můj výdělek byl prostě dostatečný na to. Nemám za sebou úplně jako tým lidí, který bych si mohl dovolit, ale to bych třeba taky někdy v budoucnu chtěl.
0: A ten kanál stále roste. Teď máte přes 550 tisíc vlastně odběratelů na tom YouTubeovém kanále a vymýšlíte i další způsoby, jak zmonetizovat tu vaší práci, že byste třeba vytvořil další placené platformy?
1: Vymýšlím. Je vlastně ta možnost té placené platformy, jako dávat obsah za paywall, tak to k tomu jsem se úplně neodhodlal. Zatím přišlo mi, že vlastně nějak mi to jako nedávalo úplně smysl v té tvorbě, kterou dělám, protože nedává smysl vytvořit edukativní video a pak ho jako schovat vlastně.
0: A tu pointu třeba ano. Dát na Hero Hero.
1: Tak jsem přemýšlel, jestli nedat za paywall, tak jak to dělá vlastně řada tvůrců, třeba rozhovory nebo tak, ale vlastně spíš funguju na principu, že mám spolupráce s různými partnery, jako je třeba Česká spořitelna, která vlastně mi teď pomáhá s těmi videí o podvodech a vlastně tohle partnerství je placené a díky tomu to můžu vlastně tvořit ty videa, nemusíme dávat nikam za paywall.
0: Ale je dobré, že edukativní videa, která nejsou často ve vašem případě úplně jednoduchá, na pochopení, jsou to často i složitá témata, tak člověk by si dneska řekl, že lidé scrollují jednoduchý konzumní obsah, ale opak je pravdou ve vašem případě, že o tu edukaci je zájem ve společnosti a zřejmě nemáte ani velkou konkurenci.
1: To nevím, ale jako já si to sám vysvětluju tím, že jsou to vlastně ty jako rozevřené nůžky, že čím víc je toho jako rychlého, krátkého obsahu, tak tím víc lidé vlastně vyhledávají i ten opak a snaží se občas trávit ten čas u toho jako delšího, pomalejšího obsahu. Protože já sám to tak trochu mám taky. Mm-hmm. Já vím, že když jako strávím půl dne scrollováním, protože jsem ve vlaku nebo někam jedu, nebo prostě mám nějakou příležitost se zrovna jako v úzovkách nudit a vytáhnu telefon, tak mě to začne vlastně štvát po chvíli a už si říkám, no já bych ale asi měl, vyloženě mám ten pocit, že bych měl jít a pustit si něco, u čeho jako nebudu takhle pořád tím palcem dělat nahoru a každých pár vteřin mi vyskočí nový obsah, ale že budu něco konzumovat jako konzistentně.
0: No ale vy jste deformován svým vlastním obsahem. Protože se vždycky chcete něco dozvědět, protože to může být inspirace pro další video.
1: To je pravda.
0: Když něco objevíte.
1: To je pravda.
0: A v rámci těch témat, my jsme se bavili o podvodech, ale ten váš kanál je širokospektrální. Tam je historie, vesmír, jste široko rozkročen. Jak je možné se v tomhle všem orientovat a jít do hloubky?
1: Já mám štěstí, že žiju v té době, ve které žijeme, protože jako díky internetu a tomu přístupu k informacím si vlastně můžu dostat téměř k čemukoliv, co vlastně k tomu tématu potřebuju. Můžu si pročíst zdroje, které by normálně bylo potřeba jako fyzicky vidět někde v archivu, tak dneska jsou vlastně digitalizované, takže je můžu vidět na internetu. A není to vlastně zas tak dlouhá doba, co jsou digitalizované. A to je ono. To je ten
0: ne důvod. Každý si dokáže ty zdroje najít. A pokud objeví studii, ne každý je schopný dobře interpretovat.
1: To je pravda. Druhá věc, která mi s tím pomáhá, tak jsou, a to hrozně rád říkám, protože je to jako velký pomocník, tak jsou ty samotné instituce, které vlastně publikují ty studie, když je to univerzita třeba, tak ta samotná univerzita má obrovský zájem na tom, aby ta studie byla, aby se dostala mezi lidi. A tím pádem častokrát se stává, že když vyjde nějaká jako větší studie, financovaná, prostě velká, tak vyloženě vyjde na webu té univerzity článek, který to shrnuje a vlastně to popisuje pro lidi. Takže já můžu ušetřit spoustu času tím, že si to takhle pročtu a když vím, že je to něco, co by mě dál zajímalo, tak už se potom dostanu zpátky k té studii a proč to si to dál. Ale vlastně tady ta snaha jako vědy dostat vědu mezi lidi je to, co mě hrozně pomáhá v tom dostat vědu mezi lidi.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek, kanál Jirka vysvětluje věci. Stalo se vám někdy, že jste vydal video, udělal jste si rešerši, všechno poctivě zpracoval a postříhal a třeba za rok přišla informace, že tam je nějaká chyba, že jste si to třeba špatně vysvětlil, nebo že se ten výzkum nějakým způsobem posunul? Stalo se někdy třeba, že jste musel to video i smazat, nebo předělat, nebo dovysvětlit?
2: Přemýšlím, jestli, jako stává se mi to, že jako občas udělám nějakou chybu, to jo. Třeba teď se mi stalo, to je tak, já nevím, 2-3 měsíce zpátky, tak to mě teďka tížilo nejvíc, že jsem se vyloženě jako přeřekl, nebo jak to říct, že jsem jako v kontextu vesmíru v rámci vzniku černé díry, tak já jsem měl vlastně větu, kdy jsem chtěl říct bod nekonečné hustoty, nekonečně malý bod nekonečné hustoty, což je singularita černé díry. A já jsem omylem řekl nekonečné hmotnosti. Mm-hmm. Ale já to znám tak jako po zpátku na spaměť, že mě to nedošlo, že to tam je. Vůbec mi nedošlo se tak zkontrolovat. A vlastně zjistil jsem to až potom, co jsem to video vydal, že tam má místo hustoty hmotnosti. A to je jako vyloženě špatně, to je jako velká chyba, kterou jsem udělal tím, že jsem vlastně si až moc jako věřil v tom, že tady jsem to ani vůbec mě to netrklo. Vůbec. A to se stává, no, tyhle věci. Člověk nemůže počítat s tím, že vlastně ty videa budou úplně bezchybný, protože je to trošku paradox, mi přijde, že se to jako měly by být ideálně, ale vlastně každý chybuje, takže se s tím asi počítat musí. No. Ta je otázka, jak k tomu člověk potom přistupuje.
1: Jasně. Které video nebo které téma má největší sledovanost
2: na
1: vašem kanále?
2: Já bych řekl, že to jsou asi ta videa o vesmíru, protože co jsem se tak bavil s diváky, tak vlastně je to takový eskapismus trošku, že vlastně existuje jako obrovské množství témat, které je dobré vědět a je dobré se o nich informovat, ať už jsou to nikotinové sáčky, kratom, spánek, cokoliv z tady těch témat, které člověka vložně jako ovlivňují a to, jak se cítí. Ale ta videa o vesmíru vlastně vám můžou dovolit trošku začít přemýšlet vlastně o úplně jiných věcech, o úplně jiném světě. A jsou to i takové jako filozofické otázky, které se pak týkají jako historie lidstva, budoucnosti lidstva. A myslím, že pro tu dnešní informační dobu to začíná být trošku typické, že se lidé chtějí jako odpoutat od toho návalu informací a prostě na chvilku být jako u něčeho jiného.
1: Kalkulujete občas s tím tématem, že když vidíte, že lehučce padá ten kanál, tak vydáte video o vesmíru?
2: Asi možná jo. Možná jo. To tak dělám. Já jako hrozně rád ty témata střídám. To znamená, když udělám video o tom, co se děje s tělem, když pije člověk málo vody, tak potom chci ideálně udělat zase video o trošku jako jiné škále témat. Takže to může být video o diktatuře v Bělorusku anebo video o vesmíru, ale už se nechci vyloženě zabývat třeba lidským tělem na pár měsíců. Ale myslím si, že když bych si fakt všiml, že ten kanál nějak, že mu jako ubývá počet zhlédnutí, tak bych určitě zapřemýšlel o tom, že udělám teďka video o vesmíru, 100%.

Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Se mnou je Jirka Buríšek a ten má kanál Jirka vysvětluje věci, youtuber, jestli chcete, edukativní youtuber. Zajímá mě, a to je dost podstatná součást toho všeho, jestli ještě máte kapacitu na to dělat ty edukace offline.
1: Jo, moc ne už, no.
0: Už ne.
1: Já jsem, jako, mě to vlastně hrozně baví na jednu stranu, protože tím, že když člověk vydává videa na internet, tak jako málo kdy má tu možnost se s těmi svými diváky jako získat tu zpětnou vazbu vlastně, protože ty komentáře pod tím videem nejsou úplně jako dobrá zpětná vazba. Je jich tam většinou strašně moc a člověk, aby se tím nějak prokousal, tak to úplně nejde. Ale když si můžete potom s těmi lidmi popovídat třeba po nějaké besedě, tak to mi vždycky přišlo hrozně fajn. Teďka jedna věc, kdy jsem tu příležitost měl, byly kinopremiéry, když jsme promítali vlastně předpremiéry těch videí v kině. A občas se mi poštěstí takhle někam jako mezi lidi se dostat třeba do škol, ale jako je to hodně sporadicky už.
0: A ještě jinak se tam máte zpětnou vazbu v tom, protože předpokládám, že ten kanál vytváříte i z toho důvodu, že nechcete, aby se děli podvody, nechcete, aby se lidé nechali podvést, chcete, abychom věděli něco o vesmíru, že prostě je to zájem rozšiřovat povědomí o těch důležitých věcech. Tak jestli k vám přichází zpětná vazba, že jste někomu pomohl? Někoho zachránil?
1: Jo, to se stává vlastně hrozně často.
0: Někomu otevřel oči?
1: To nevím, jestli otevření očí, ale byly to hlavně ty podvody. Tam je to často, že někdo se ozve s tím, že jeho člen rodiny dostal nějaký telefonát a že on byl schopný to vlastně jako vypozorovat, poznat to z nějakých indicí, že to je podvod, už jenom z toho, jak slyšel mluvit toho člena rodiny. Tuhle zprávu jsem dostal tolikrát, že už bych to ani nespočítal. Pak se mi párkrát stalo, že někdo říkal, že díky mně udělal nějakou třeba maturitní práci. Že ji dělal jako podle mého videa a že jako mi děkuje za to, za to video.
0: A zdroj dvojtečka asi nenapsal, jak vysvětluje věci.
1: Možná tam někde bylo dole ve zdrojích, ale asi jenom tak jako pod čarou.
0: Jak vám jako tvůrci pomáhá to se propojit třeba, už jste zmínil, kluci z Prahy, kovy a tak dále. Pomůže to tomu kanálu nebo Instagramu
1: to
0: růst?
1: Asi úplně neřekl. Jako...
0: A v čem to propojení dává smysl?
1: No, že to je zábava, že člověk jako může spolupracovat s jinými tvůrci, které má rád, když chcete, teď vlastně, když jsme točili to video o tom trolení podvodníků, můžeme tam říkat, já tomu říkám edukativní prank, protože my vlastně se v tom videu snažíme ty podvodníky udělat si z nich srandu, ale zároveň na tom vlastně trošku vysvětlit, jak ten podvod funguje. Mě na tom vlastně nejvíc bavilo to, že jsem mohl ten den strávit vlastně s partou lidí, kteří jsou fajn a můžem si v ten moment i popovídat o té tvorbě. A když člověk dělá ty videa sám, tak tu příležitost moc často nemá.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále s mým hostem Jirkou Buríškem a zajímá mě teď taková etická hranice. To, jak o tom mluvíte v rámci těch podvodníků, tak ve vašem případě si myslím, že ještě ctíte nějakou určitou jako hranici, ale jsou kanály a tvůrci, kteří třeba takzvaně páchají dobro v tom, že třeba nalákají predátory na schůzku. Mm-hmm. Já teď nebudu popisovat, jaké kanály a co se přesně děje, ale vlastně v určitém ohledu zastoupí policii nebo nějaké instituce, jestli mi rozumíte, jestli víte, o čem mluvím. Ale zároveň já jim na jednu stranu rozumím, co chtějí udělat, protože není hezké, aby predátoři oslouvali mladé dívky. Ale možná to není úplně ta správná cesta, jak se tohohle zbavit v tom éteru.
2: To je strašně komplikovaná věc. No.
1: A přemýšlíte o tom, kde je ta hranice?
2: Jako sám ve své vlastní tvorbě určitě, protože tam už jsem se dostal do jako těchto vod vlastně taky v té práci s těmi podvodníky, anebo v té snaze jako popsat ty podvody. Já jsem třeba sám přemýšlel o tom, že bych třeba se jako pokusil někoho podvést, abych ukázal, že to jde vlastně docela jednoduše. To je trošku jako na hraně toho všeho, o čem se teď bavíme. Stejně tak, jako když někoho takhle vlastně zvete třeba na schůzku, abyste ho odhalili jako predátora, tak vlastně jako policie pracuje v nějakých mezích, zatímco tvůrce videí ty meze třeba úplně tolik nemá. Myslím, že teď se nedávno stalo v zahraničí, že pozvali přesně, jak popisujete, někoho takhle na schůzku, měl to být nějaký predátor, a oni si ti tvůrci nevšimli, že mu nikdy neřekli, že té oběti nebo té volavce je 14 let. To znamená, že on šel na schůzku s někým, o kom nevěděl, kolik mu je let. Takže oni se takhle jako kolosálně sekli, udělali jako gigantickou chybu, vykreslili toho člověka jako predátora a on vlastně nebyl. Což je věc, která už jako vlastně tohle riziko by mělo být jako velkým červeným majákem, aby se do toho tvůrci možná pouštili buď jen s policií, pokud by jako
1: například dokument bylo. V síti třeba?
2: Třeba, asi no. Jako v rámci jednání na vlastní pěst si myslím, že je tolik rizik, že třeba já sám bych do toho něčeho takového vůbec nešel.
1: A myslíte z vašeho pohledu, že to vůbec může něčemu pomoct, když takovéhle kroky ti youtubeři dělají?
2: Jako asi to může vytvořit nějak celospolečensky nějaké jako odstrašení toho, že pro ty predátory, že se jako něco takového jim může stát, ale když nad tím člověk zamyslí statisticky, ta pravděpodobnost je úplně mizivá. Je to obsah, který možná lidé jako rádi sledují, protože mají pocit, že tam proběhla nějaká spravedlnost. Ale vlastně jako tím to samozřejmě končí. No. Jako já bych to nerad úplně hodnotil tak, aby to vyznělo, že by to někdo jako vložně jako neměl dělat. Já si myslím, že to je rozhodnutí každého tvůrce, jak se k něčemu takovému postaví. Ale je to věc, kterou já sám vlastně nějakým způsobem taky řeším. Taky jsem o tom přemýšlel. Jako to napálování těch podvodníků, tyhle všechny věci vlastně do určité míry jsou na nějaké hraně nějakého etického kodexu, který já vlastně jsem si sám pro sebe vytvořil a taky ho musím nějak dodržovat. Nechtěl bych úplně každému říkat, že ho musí dodržovat stejným způsobem.
1: A abychom to téma nějakým způsobem uzavřeli, tak je za vás tedy ta optimální cesta jít tou edukací a prevencí?
2: Já si myslím, že to je ta asi jako v tuhle chvíli jediná cesta, protože ty podvodníky, o kterých já natáčím, lusknutím prstu policie všechny nepochytá, to bohužel nejde, i když dle mého názoru vlastně dělá jako dobrou práci, protože já jsem na začátku toho vzestupu těch podvodů ani nečekal, že se bude dařit zadržovat ty podvodníky ještě mimo Českou republiku. Že podvodné skupiny organizované v zahraničí se podařilo vlastně ve spolupráci s tou zahraniční policií, třeba ve spolupráci s ukrajinskou policií, tak se podařilo na Ukrajině zadržet ty vlastně mezinárodní gengy. A to mě překvapilo vlastně, jak se něco takového povedlo. Ale na druhou stranu hned vznikne další. A tím pádem je to trochu boj s větrnými mlýny a jediný, podle mě teda jediný způsob, jak proti němu bojovat, je prostě vědět, že existuje tahle věc, tahle riziko a dávat si na něj pozor.
1: A závěrečná otázka, jestli nějaké téma, které byste rád zpracoval, ale vlastně si na to netroufáte. Je něco takového?
2: Spousta historických témat. Některá jsou taková jako komplikovaná s tím, že zasahují i do současnosti. Hrozně rád bych je zpracoval, ale ještě jsem se k ním vlastně tolik neprokousal. Určitě třeba bych chtěl do budoucna zpracovat téma o tom, jak se vyučuje druhá světová válka v Japonsku, protože je to pro samotné Japonsko vlastně neuvěřitelně citlivý téma, což jsem zažil, když jsem tam minulý rok byl. A to je téma, na které, ne že bych si na něj vyloženě netroufal, ale vlastně vím, že bude tak náročné, že ho pořád odsouvám.
1: Se mnou byl Jirka Buríšek, moc děkuju.
2: Já taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Váhalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na rádiu Praha.